Jen Foš kultem. Jou, peníci jsou volání to, schopáni to jsou páni lou. Pežníci z profese, nej, lepší jsou v okrese. My řekneme ruce vzhůru a hned máme peněz v chůru. Žádnej neřemeslo, nikdy to jim neneslo.

0: se padli tě vráhouni. Lou, pešník je nesmlouvavý, lou, ten jí ho strašně baví, co? Šlohne to nevydá, jelikož je nelida. Dubem za dubem, tam si na tě počíháme. Pod dubem za dubem, tam tě oškubem.
1: Posloucháš Rádio Junior.

Rádio Junior. Houby hají, houby hou, do postýlek uléhají. Houby hají, houby hou, děti jdou spát. Houby hají, houby hou, peřinkou se přikrývají. Houby hají, houby hou, hezké sny si zdát. A hlavička

0: stejná policie.
1: Alpha One.
0: A nebo agent, co nás vystopuje.
2: A nebo UFO z galaxie.

0: Dobíráte si mě? Fialky teď v zimě?
1: Bez kytek se nevracej, bez tebe nám bude hej.
2: A hele mese, ona ty kytky nese. To jsou snad šprýmy uprostřed zimy. Kde pak to kvítí prosté? Kde pak to asi roste?
3: Inu v lese, pod keříčky, blízko naší mělké říčky.
4: Když je tak chytrá, mohla by třeba zítra pár jahod lesních, i když je teď sníh, pro nás dvě natrhati.
2: No to je nápad, máti.
3: Dobíráte si mě? Jahody teď v zimě?

0: rozechvějí.
1: Když je tak chytrá, mohla by zítra ta naše žabka natrhat jabka. Červená, pěkně zralá.
0: Já bych si taky dala.
2: Dobíráte si mě? Jablíčka? Teď v zimě?
3: Bez jablek se nevracej, bez tebe nám bude hej.
4: A hele, mese, Máňa jablka nese. Cože tak málo, jak se to stalo, že ty jsi je snědla sama se všema jadírkama.
2: Září bylo jenom chvíli, ruce mi to nestačily.

bude cesta muže jinam nežli ženě. Odkud jinut rostou kmeny stromů nežli z líny? A proč když stojí na slunci, mají pod sebou stíny? Kde se vzala naše láska, možná ze sluníčka? A proč jeho paprsky

0: patří do hnědé popelnice.
1: A kam patří tohle?
0: Obaly od mléka nebo džusu.
2: Oranžová.
0: Do oranžové popelnice.
2: Červená.
0: Do červené staré telefony, kabely a baterie.
1: Tak.

oblíbené, telátko baculaté, telátko nasycené, telátko moje zlaté, telátko na pastvině, telátko u kravičky, telátko na mém klíně, telátko z mé písničky, ach jak je milé.

Can you tell me, please? Where's the nearest

Nevím, třeba jsou kosmický holčičky, nevím, třeba jsou jako vy maličký, kdo ví, třeba na vás právě koukají, kdo ví, třeba na vás z kosmu mávají.

Brum, brum, Šiška, menuse, Miška.

0: Ahoj.
1: Ahoj.
2: Radio Junior.

doby RP. Když není urozen, rychle je prozrazen, když neříká krásné RP.

Afriky. Schválně hádej, proč má slon oči jasně červený. Víš? Aby ho nikdo nepoznal, když krade jahody.

letě na kokos. Schválně hádej, proč má slon vepředu dva dlouhý kole. Aby když vrazí do stromu, se nepraštil do hlavy.

velbloudví, co je život bez ploutví. Grizzlivý, grizzlivý, grizzly, grizzly, grizzlivý, grizzlivý, co je to být střízlivý. Grizzlivý, grizzlivý, grizzly, grizzly, grizzlivý, grizzlivý, co je to být střízlivý. Sedne si do koutku, dá si vodu z kohoutku, pitná nebo užitková, svůj postřeh si

0: anakondy, jmenuje se
1: Anakoniátko a štěňátko Jaguára.

0: pryskátor.
1: Co?
0: Ne.
1: To ne, to ne.
0: Má zuby, takže pryskátor.
1: Ježolátko.
0: Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne. Prostě pryskátor.
1: Hele, a co? Ježkoláček.
0: Ježkoláček. Ježkátor. Ne, ne, ne. Ježkátor.
1: Ne. A ježkolačka.
0: To je jasné. Ježkátor říká.
1: A teď je to malý ježe.
2: Posloucháš Rádio Junior.

Radio Junior.

0: a nechce Lego poskládat.
1: Hele, hele, nová kleze po jabloni.
2: No tak to byl bláznivý den.
3: Rádio Junior.

Někdy jen nemávnu rukou, a kde co není mi jedno. Nikdy se nezvládnu zasmát, nikdy se nezvládnu zvednout. Někdy se dívám na seriál, pořád na další díly. Radši než abych se snažila být blíž svému cíli. Třeba

samuraji na mumraji, o uši mám obavu, samuraj nerozumí, nechce nebo neumí, když se někdo zatýká, tak on mu uši ufiká. Marně říkal jsem nehraji, marně říkal jsem nehraji, marně říkal jsem nehraji, nehraji. Proč je musel ufikat, kde se ženu duplikát? Zdál se mi můj osud zlý, však uši zatím narostly. Nedaleko s ušimi, chodím zase s ušimi. Samuraji na mumraji, na mou duši služ.

Ahoj holky a kluci, rodiče a prarodiče, milí posluchači. Rádio Junior vstupuje do své 13. sezony a i v tomto roce se můžete těšit na několik novinek. Pořad Mezi námi zvířaty nahradil sobotní klub Rádia Junior. Každé úterý od 15. do 16. hodiny si moderátorka Veronika Hájková zve zajímavé hosty a jejich zvířecí parťáky. Dárek, který se našel zaprášený v archivu budovy Českého rozhlasu, se jmenuje Pohádkové poklady. Nádherné čtené pohádky z let minulých, klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete smát i bát, uvedeme každou neděli od 19 hodin. A zpětně poté k poslechu na webu Rádia Junior nebo v aplikaci Můj rozhlas. V roce 2026 chystáme i další překvapení. Rádi bychom představili nové díly u Šounovy pohádkové školky. A těšit se můžete i na další novinky, a to nejen ve vysílání. Děkujeme za vaši přízeň. Adam Kebert, šéfredaktor Rádia Junior.

0: Expedice Sever na Rádiu Junior je v plném proudu.
1: V srpnu se vydáme na švédský venkov, konkrétně do Bulerbinu.
0: Děti z Bulerbinu od Astrid Lindgrenové jsou naším novým čtením na pokračování.
1: Zaposlouchejte se do příběhu plného dobrodružství a přátelství.
0: Na Rádiu Junior vám ho povypráví Bára Hrzánová.
1: Zvídavec ani trenduj samozřejmě v Expedici Sever na Rádiu Junior nesmí chybět.
0: Připomeneme si všechny severské díly, které za 5,5 roku ve Zvídavci vznikly.
1: V Trenduj pak Eva s Aničkou proberou, bez čeho v létě nemůžete být, a rozhodně zazní i severské tipy.
0: Nenechte svůj mozek a styl lenošit ani v létě.

0: Chcete si usnadnit poslech Českého rozhlasu?
1: Stáhněte si novou aplikaci Můj rozhlas, která je plná super audií a užitečných vychytávek.
0: Vyberte si, co vás baví a poslouchejte kdykoliv a kdekoliv, třeba i offline.
1: Nový audioportál můžete používat i na webu můjrozhlas.cz.

0: Zvídavec Evy Sinkovičové.
1: Moji milí zvídavci, vítejte u dalšího dílu. Pojďme se rychle něco nového dozvědět. Luskoun je hmyzožravý savec, který má jedno typické poznávací znamení. Jeho tělo je pokryté rohovitými šupinami. Ty luskounovi kryjí záda, boky i ocas. Jde tak o jediného savce se šupinami. Vzhledem připomínají luskouni mravenečníky a pásovce, ale ve skutečnosti jsou jejich nejbližšími příbuznými šelmy. Jde o prastaré zvíře, jeho předci žili už před 65 miliony lety. Můžete je potkat v Africe a Asii. Existuje 8 druhů luskounů. Někteří jsou opravdu malí, ale větší druhy mohou měřit až 2 metry a vážit až 35 kilo. Potravou luskounů jsou termiti, mravenci a hmyz. Loví je dlouhým lepkavým jazykem a pak si na nich pochutnávají pomocí bezzubých čelistí. Luskouni dokáží na krátké vzdálenosti chodit po zadních. Ocas jim přitom slouží jako opora. Máma vozí malé luskouny na ocase. Luskouni jsou taky dobří plavci a za mravenci šplhají i na stromy. V tom jim pomáhají silné drápy, kterými rozhrabávají i termitiště. Jsou to noční živočichové a samotáři. Vidět je v přírodě je opravdu těžké. Luskoun se dokáže skvěle ubránit, když na něj útočí jiná zvířata. Když se cítí v ohrožení, vystřikuje páchnoucí tekutinu, syčí, funí a seká ocasem. Dokáže se taky stočit do klubíčka a zakrýt se ocasem. V tu chvíli se z něj stane prakticky nedobytná koule. Pevnost šupin a stah těla je tak silný, že klubíčko neroztrhne nebo neprokousne dokonce ani lev. Tahle obrana ale bohužel nestačí před lidmi a jinak je luskoun pomalý a nedokáže rychle utéci. Pytláci klubka seberou a je to. Luskoun je tak nejčastěji pašovaným zvířetem na světě. Patří ke kriticky ohroženým živočichům. Chytá se pro své chutné maso, využívají se ale i jeho šupiny a kůže. Šupiny jsou v asijské medicíně ceněnou surovinou. Luskouny tedy ohrožuje mýtus, že jejich těla a hlavně šupiny mají léčivé vlastnosti. Obchod s luskouny je ale zakázán a tresty jsou přísné. Nezbývá než věřit, že tohle výjimečné zvíře nevyhyne. Jeho chov v zajetí je ale bohužel komplikovaný. Potřebují speciální potravu, jsou náchylní ke stresu a různým nemocem a v podstatě se v lidské péči nerozmnožují. My ale máme to štěstí, že luskouna, který připomíná oživlou šišku, můžeme spatřit na vlastní oči. Jsou totiž nedávnými přírůstky v pražské zoo. Luskoun, který se řídí téměř výhradně čichem, protože nemá moc dobrý zrak a sluch, se dokáže prohrabat i betonem. Snad se neprohrabe pryč z výběhu a neuteče nám. Kdy vyrazíte navštívit pražské luskouny, dejte vědět. Holky a kluci, pokud chcete o zvířeti, kterému se přezdívá oživlá šiška, někomu vyprávět, ale nestihli jste si všechno zapamatovat, tak nevadí. Už teď si to na webu Rádia Junior můžete poslechnout znovu, kolikrát chcete. A pokud vás napadá nějaká zajímavost, o které moc lidí neví, tak mi určitě napište a třeba se objeví v nějakém dalším dílu Zvídavce. Tak ahoj!

Posloucháš Rádio Junior. Dobré ráno.

0: Ahoj holky a kluci.
1: Prázdniny se blíží a opět jsme pro vás připravili letní speciály se vším všudy.
0: Kamže se letos vydáme?
1: Tady je malá nápověda.
0: Celé prázdniny budeme poznávat nejrůznější severské země.
1: Švédsko, Finsko, Norsko, Island,
0: Dánsko, Kanada, Aljaška a další.
1: Severu se dotknou i pravidelné pořady Rádia Junior.
0: Hitparáda bude hrát ty největší severské pecky.
1: Žili byli zapátrá do historie tamních osobností.
0: Ze zvídavce se třeba dozvíte, jak vznikají vločky.
1: Nudit se nebudete ani u Trenduj nebo Všudy kuku.
0: A k tomu všemu jsme si pro vás připravili dva výrazné tituly od Astrid Lindgrenové.
1: V červenci repríza Pipi dlouhé punčochy.
0: No a v srpnu zcela nová četba legendárních Dětí z Bulerbinu, tentokrát v prání herečky Báry Hrzánové.
1: Vaše Rádio Junior.
0: Více na webu radiojunior.cz.

městí fontáně. Po nás je tam představení, které nikde jinde není. Hraje tam psí divadlo, na to teda divadlo. Osoby a obsazení. Pudl, šlechtic, který zchudl. Kokr, hráč, co hraje pokr. Fousek, má tam vtipný kousek. Čokl, rytíř, který zmokl.

Další účinkující. Má v roli samý škrt. Rek. Tomu zbyl jen štěk. Teriér. Navrh interiér. Naš

0: Rádio Junior, pohádka.
1: Tam doma, v domečku za lesem a za rybníkem, zarůstala zatím fíková bouda pomalu pavučinama a bodláčím a Ája se zajícem jen vzpomínali, co asi ten náš fík dělá. Když s takovou slávou opustil severní končiny, vydal se pak Maxipes až k našim protinožcům. Tedy protinožcům, ono se jim jen tak říká, protože jsou na opačné straně zeměkoule a chodí tedy vlastně nohama proti nám. Jenže to oni si myslí, o nás taky, rozumíte, že jsme obráceným vzhůru nohama. Ve skutečnosti je tam všecko dočista normální, až na jakási podivná zvířata, která směšně poskakujou jen po zadních a vypadají skoro jako náš známý zajíc, když trošku přeroste. Zajíc ovšem v žádném případě nemá na břiše co? No jistě přece kapsu. A to tedy tahle podivná zvířata mají. No jasně, klokani, uhádli jste. Fík se nestačil divit, když si co chvíli některý klokan vyndal z kapsy něco na zub, protože fík nikdy nic takového neviděl. Zajíc, veverka, ani slepice přece kapsy na břiše nemají. No, a potom si jeden klokan dokonce vyndal kapesník z kapsy a hlučně se vysmrkal. No teda, to jsou mi nějaký hygienický zvířata, myslel si fík. Potom chvíli pozoroval ty neuvěřitelné dlouhé klokaní skoky a povídá si: Rome, to by byla společnost pro mě. Já jsem přece mistr světa ve skoku pro něco, snad bych si s nima mohl i zazávodit. A chtěl si s nima hrát. Jenže ovšem, když si chce člověk s někým hrát, musí k tomu být nejmíň dva. Pro psy a pro klokany to platí taky. A jak si s nima mohl hrát, když před ním zběsile utekli? No bodeď, jak pak by nedostali strach, když viděli to podivné, buclaté zvíře, jak se k ním valí naprosto nenormálně, teda po čtyřech.
2: Aha, usoudil moudře fík. Měl bych si asi nechat napřed ušít tu kapsu, abych byl trošku normální.
1: A šel hledat Krejčího. Co pak o to? Krejčího našel, než bys řekl švec. Jenže na dveřích byl velký obrázek přeškrtnutého psa. A to samo sebou znamená, že psi tam nesmějí.
2: No nic, Krejčích je tu jistě víc.
1: Bylo, ale na dveřích všech těch krejčovských salonů byl pořád stejný obrázek přeškrtnutého psa.
2: No to se nedá nic dělat,
1: řekl si fík.
2: Musím se zkrátka odvážit. Trpělivost přináší růže. Odvaha kapsu.
1: A srdnatě vstoupil.
3: No ale co je tohleto za pořádek, prosím?
1: Rozčiloval se ovšem mistr Krejčovský.
3: Sem psi nesmějí, halo!
1: Vystrčil hlavu před krám.
3: Kde je ten pán? Prosím vás, buďte, kde je ten pán od toho psa? Pojďte si pro něj.
1: Na ulici ovšem nikoho neviděl, tak se zase vrátil do krámu a zkoušel to na fíka s dupáním.
2: Já žádnýho pána nemám,
1: smutně promluvil fík.
2: Já mám jenom malou Áju a ta je doma sama s tatínkem a maminkou a se zajícem a je to moc daleko odtud.
1: To už ale Krejčovský mistr neslyšel, protože hned při prvních fíkových slovech padl jako dobře poťatej strom. Oni u nich v Austrálii nejsou zvyklí na to, aby psi mluvili. Fík mu úslužně poskytl první pomoc, teda vylil na něj kýbl vody, a tak se Krejčík probral, trošku dokonce povstal a zazval: Pomoc! Je! Policie! A stihl dokonce ještě vytočit policejní číslo. Potom teprve dokonale omdlel a ani druhý kýbl vody už na něj nezabral. Fík pokrčil rameny a vyšel před krám. Strhl obrázek přeškrtnutého pejska a místo něj nakreslil na sklo obrázek přeškrtnutého policisty. Pak se vrátil do krámu a začal křísit nebohého mistra jazykem. Ukázalo se, že psí jazyk je na tenhle účel mnohem účinnější než sebelepší pitná voda. Za chvíli přijeli policajti. Už se hrnuli dovnitř, ale v tom spatřili přeškrtnutý obrázek policisty a tak se samozřejmě zarazili.
4: Teda proklatě? My tam nesmíme!
1: Bezradně krčili rameny. Jenom policejní pes rázně a bojovně vstoupil. Ale honem ho ta bojovnost přešla, když uviděl obrovitého brášku Fíka. Radši mu na znamení přátelství olízl čenich a podal mu plicejní pac. No, to už bylo na nebohého krejčíka moc. Dva psy v krámě, žádná policejní ochrana. Co mu zbejvalo, než nakonec psího zákazníka úctivě obsloužit. Sice se trošku třásl strachy, když mu bral míru kolem pasu, ale nakonec to zvládl. Fík si prohlédl hotovou kapsu v zrcadle, spokojeně pokýval hlavou a šel se učit skákat po zadních. Nebylo to pro něj zas tak úplně těžké, když přece tenkrát na těch pérech z kanape, jak se stal mistrem světa ve skoku pro něco, taky skákal převážně jen na zadních. Chtělo to jen pár hodin úslovného tréninku a šlo to i bez pér. Potom se tedy vypravil do buše za kamarády Klokany. Koukali na něj trošku divně, to je fakt. Má to sice kapsu, říkali si, skáče to po zadních, ale stejně to nějaké divné.
2: Vždyť já jsem z druhé strany země koule,
1: vysvětlil jim Fík a hned to uznali a vzali ho mezi sebe. Jenom ještě jednou podotkli, že teda u nás máme jaksi divné Klokany.
2: Jo, připustil Fík. U nás máme divné Klokany. Hrajou dokonce i kopanou.
5: Je, to je to. Nechtěli se dát australský Klokani zahambit. My zase hrajeme košíkovou. Hele!
1: Vytáhli z roští míč a začali hrát košíkovou do dvou největších kapes. V házení míčem se jim ale Fík klidně vyrovnal. Horší bylo, když se ho zeptali, jestli umí taky házet bumerangem.
2: Rume, bung, co to je?
1: Divil se Fík.
5: Bumerang! Je, bude, koukej, takhle se to hodí.
1: Předvedli mu to zahnuté dřevo a za chvíli, kamarádičku, se ti to zase vrátí do ruky.
2: Už vím, řekl Fík. Česky se to řekne poslušnej klacek. Ukaž, dej to sem, já si to taky zkusím. U nás doma takový poslušný dříví neroste.
1: Tak to tedy zkusil. Na poprvé hodil docela dobře. Dokonce se mu podařilo schodit ten plechový barel na zdi, co mu ukázali. Jenže s návratem to bylo trošku horší. Bumerang zakroužil kolem Fíka a pak mu docela neočekávaně přistál za krkem.
2: Dejte mi nějaký lepší,
1: zavrčel Fík, když se z té rány zpamatoval.
2: Tenhle neumí přistávat.
1: Podali mu jiný bumerang a Fík zase hodil docela parádně, jenže tenhle klacek zase neuměl pořádně dodržovat dráhu letu. Místo na plechovku zamířil si to přímo na pláž a bral to hezky při zemi. Vypadalo to spíš jako, že letí kosa. Lidičky zděšeně nadskakovali a prchali před splašeným dřevem. A Klokani se jenom smáli.
2: No co? Zabručel Fík. Bere to trošku oklikou, no.
1: A skutečně, bumerang nakonec přece jen našel správnou cestu a trefil tu velikou plechovku. Teda ovšem z druhé strany. Takže ji schodil Fíkovi rovnou na hlavu.
2: Pomoc! Pomoc! Pomoc!
5: Fík zděšeně pobíhal s hlavou v kýblu sem a tam a nemohl se té plechové pahlavy nijak zbavit. Naštěstí, nebo snad na neštěstí, no zkrátka zrovna jel okolo plný autobus turistů a cizinci nestačili na ten div vyvalovat oči. A snaživý průvodce hned vyvolával: ano, tedy vážení přátelé, zde právě vidíte, že zde v Austrálii, že? Žijí skutečně velice podivná zvířata, jak jsem vám již před chvilkou říkal. Já bych se takhle zeptal, jak se tahle obluda jmenuje latinsky? Zeptal se ten nejzvědavější z turistů. Horlivý průvodce, aby vyhověl, jenom zablekotal. No, to je, prosím, samozřejmě, že? To je Maxi Psus Kyblis.
2: No, počkej, já ti dám. No, jen počkej.
5: Tohle Fíka samozřejmě namíchlo. Nikdo přece nemá rád, když se mu komolí jméno, že jo? Maxipes se rozběhl po hlase a podařilo se mu vrazit do průvodce tak pěkně, že barel povolil a potom houkl skoprnělému průvodci do očí.
2: Jo, Maxipsus Kyblis, správně, a vyznačuje se tím, že umí mluvit.
5: Teda, takovou rychlostí ještě nikdy nikdo žádný neviděl odjíždět turisty z Austrálie.

0: vidíš a je po mně.
1: Chtěli byste vědět, kolikrát za rok mrkneme?
2: Jaká barva očí je nejvzácnější?
1: A proč klokani neumí chodit pozadu?
2: Tak si poslechněte pořad Zvídavec Evy Sinkovičové a každý všední den se dozvíte jednu zajímavost.
1: Uslyšíte, co jste neslyšeli, dozvíte se, co jste nevěděli.
2: To vše a mnohem víc v 7.30 a v 18.10 na rádiu Junior.

들어. 예. 심장 멸어먹기.

0: svátku dnešnímu?
1: Že pak bydlí přibližně severně či jižně stařenka šedivá, kde pak asi přebývá.
2: Vrků, vrků, vrků, vrků, já tě dobře vidím, vlku.
0: Kdo to volá? Co to bylo?
1: To jen listí ševelilo.
2: Vrků, vrků, vrků, vrků, já tě dobře slyším, vlku.
0: Někdo?

domečku zděném, vždy uklizeném, tak já jdu.

do soboty, koukám na roboty. Na rudém písku vidím je si hrát. Nevím, co to ale může znamenat. Kamínky to všude sbírají, fotí si mě potají. Kdo ví, co na mé poušti dělají. Mimozemšťany tu asi hledají.

si mě takhle okoukávají. Až se ten den, co lidé vyhlídají,

0: tak příště, čau, jdu hledat Marsky, Marťanky vlastně, jsem chtěl říct, ale...
1: Radio Junior.

bacil v roztrhaným kabátku. A ten bacil vzal si za cíl močit naši Agátu.

probacila nepříjemná

lihý bacil vzhůru bradou, což určitě ocení i pan doktor s dobrou radou, co se týká pocení.

vydáme všechny psy a vydáme se na Azory a na

jedeme do Kamerunu, fotbalová Meruna, tam stojí korunu. Zasobaná slepice, co kokokoládou krmí se, má cestovní kancelář a platí daně. Cestovní kanceláři, pro slepičí kvoč se daří a my víme proč.

0: Cože? Hitparáda Rádia Junior taky jede na prázdniny.
1: Ano, ano, už je to tak.
0: Ale nebojte se. O pořádnou dávku skvělé muziky v létě rozhodně nepřijdete.
1: Místo hitparády pro vás Klára Nováková chystá Star parádu, ve které taky zamíříme na sever za největšími megahity Švédska, Norska, Finska, Dánska a spousty dalších zemí severu, včetně Kanady.
0: Těšte se na fun facts o legendární švédské skupině ABBA, dvojnásobné vítězce Eurovize Loreen nebo tiktokovém bangru Lush Life od švédky Zari Larsson.
1: V Norsku nás přivítají slavná dvojčata Markus a Martinus, bláznivé bratrské duo Ylvis, DJ Kygo a Alan Walker, který skládá muziku i pro počítačové hry.
0: Nebudou chybět ani soundtracky ze slavných filmů, jako je Ledové království, Angry Birds nebo Trollové.
1: Nechte se překvapit skvělou muzikou severu, hlasujte pro své favority a soutěžte se Star parádou Rádia Junior o superceny.
0: Hudební expedice Sever startuje v sobotu v 9 ráno, o víkendu v 5 odpoledne nebo kdykoliv na webu radiojunior.cz.
2: Get it?

0: Ay, no te la vi para. Ahoj, holky, ahoj, kluci.
1: Ahoj, kamarádi, vítejte v Ušounově pohádkové školce, kde Ušoun už dost dlouho vzdychá.
0: A ty bys nevzdychala, kdybys měla světle modrou anténu a chtěla tmavě modrou. A kdybys měla anténu dlouhou a zašmodrchanou a chtěla krátkou, nekudrnatou.
1: No, Ušoune, to snad nemyslíš vážně.
0: A to tedy myslím. Nemám rád svou anténu.
1: Ale vždyť ti tak sluší a pasuje k tobě náramně.
0: Ale to ty říkáš jen tak, protože mě máš ráda.
1: Přesně tak, mám tě ráda a proto je mi jedno, jakou máš anténu. Jestli máš po celém obličeji pyhy, nebo třeba jestli máš kokrhel místo vlasů.
0: Je? Kokrhel? Tak ten bych bral místo té antény.
1: Vidíš, a někoho třeba zase kokrhel trápí. No, pravdu má ta písnička, která říká, co nás zlobí, to nás zdobí.
0: A můžeme si ji poslechnout?
1: Už ji mám pro tebe a pro všechny holky a kluky, kteří mají podobné potíže, připravenou.
0: Ušounova písnička.

0: kluci, posloucháte Ušounovu pohádkovou školku, ve které dneska řešíme Ušounovo trápení s anténou.
1: Prostě se mi nelíbí, no, ale to ty nemůžeš pochopit, protože tobě se to nikdy nestalo.
0: Myslíš? Já Ušounku pochybuju, že po světě chodí někdo, komu se to nestalo.
1: Vážně?
0: No samozřejmě, každý máme něco takového, co bychom klidně vyměnili. Já bych třeba chtěla větší nos, aby mi na něm líp seděly brýle. A stěžuju si.
1: No to ne, to ne.
0: Tak vidíš, protože vím, že je důležité mít se rádi takový, jací jsme, a říct si stejně jako v naší písničce, jsme to pravý ořechový.
1: No, jako celkově bych s tím souhlasil. A jsem pravý ořechový, ale ta anténa mě zlobí pořád.
0: Tak to už zbývá jen jedna možnost.
1: A jaká?
0: Hádej.
1: Ušounova hádanka.
0: Ve dne malá jako myš, v noci všechno přerostu, když mě vidíš, nevidíš. Co to je?
1: Nevím. Můžeš to prosím zopakovat ještě jednou?
0: Holky a kluci už vědí. Slyším, jak na mě řešení hádanky volají. Ale počkejte, kamarádi, dáme Ušounovi ještě jednu šanci. Ve dne malá jako myš, v noci všechno přerostu, když mě vidíš, nevidíš. Co to je?
1: Jo, už to mám. Je to tma? Ale počkej, to má být jako moje možnost?
0: No, ano, když se nenaučíš mít svou anténu rád a nechceš se na ní dívat, no tak jedině musíš být pořád po tmě.
1: No tak jo, to má být jako vtipné, jo?
0: Má a je to vtipné.
1: No, tak dobře, no jo, trošku to vtipné je.
0: Ale víš co, zvážnit trošku můžeme. Poslechneme si totiž jednu poučnou pohádku.
2: Ušounova pohádka.
3: Slon zachránce. Byl jeden muž a měl dva syny. Jeden byl dobrý a druhý zlý. Ten zlý byl pěkný mladík a ten s dobrým srdcem dostal z vůle nebe ošklivou tvář. Když se otec chystal opustit tento svět, zavolal pěkného syna a požádal ho, aby se postaral o bratra a rovným dílem se s ním rozdělil o majetek. Syn kývl, že tak učiní. Jak ale skončili pohřební obřady, vystrčil bratra z domu. Sklopil mladík hlavu, slzy mu tečou.
4: Otec mi nic nenechal. To jistě proto, že jsem tak ošklivý. Ale byla to jeho vůle. Musím jí dbát. Odejdu ze vsi.
3: Jde mladík, jde prašnou cestou, neví ani kam. Tu proti němu kulhá slon, divoce troubí. Dostal mladík strach. Nad rozdivočeného slona nic horšího není. Že byl ale s osudem smířen, zastavil se, je mu zvířete líto.
4: Ubohý slone, jak obrovský trn máš v tlapě. Kdybys zvedl nohu, pomohl bych ti.
3: Slon se zastavil, zvedl tlapu a mladík jej bolesti zbavil. Chce jít dál, ale slon náhle promluvil lidským hlasem.
5: Děkuji ti, dobrý muži. Znám tě a znám i tvého bratra. Ošidil tě. Rovným dílem se měl s tebou rozdělit a on tě o všechno připravil, otcovi vůle nedbal. Teď spolu půjdeme za ním, aby se ti dostalo spravedlnosti.
3: Když přišli do vsi, vyběhl zlý mladík před dům. Chytil ho slon, ovinul chobotem a zvedl ho do výše.
5: Vzal si bratrovi, co mu právem náleží, a teď za to zaplatíš. 3 dny a 3 noci tě budu takhle držet. 4. dne tebou o zem uhodím, nenapravíš-li křivdu.
3: Slibuje zlý mladík, že bratrovi vše dá, spravedlivě, že se o majetek rozdělí. Tak se také stalo. Ošklivý dostal, co mu patřilo, a odešel se slonem do jiné vesnice. Tam si našel ženu, které bylo dobré srdce dražší než krása. Slon zůstal s nimi a věrně jim při vší práci

0: holky a kluci, posloucháte Ušounovu pohádkovou školku a právě jsme se poučili o tom, že
1: se nemáme koukat na to, jak kdo vypadá, protože ten, kdo je ošklivý navrch, může mít dobré srdce.
0: A že ten, kdo je hezký, ještě nemusí být hodný.
1: Ale stává se, že se to sejde i pěkně dohromady, viď, Jani? Třeba u někoho? Koho znáš?
0: Myslíš Peťu Ševčíka, co nám na Rádiu Junior moderuje odpolední vysílání?
1: No, taky, ale třeba znáš ještě někoho dalšího.
0: Aha, ty myslíš Jirku Jogurta Kohouta, který moderuje ranní vysílání na Rádiu Junior.
1: No, to taky, ale už tě nikdo jiný nenapadá?
0: Napadá. Popelka, Sněhurka, princezna Sofie.
1: Jani, a co třeba nějaké strašidílko?
0: Myslíš Ušoun Rušoun?
1: Jo.
0: Já myslím, že mezi hezké a zároveň hodné Ušounku samozřejmě patříš. A ty už si to koukám, myslíš taky, problémy s anténou jsou pryč?
1: No, myslím, že jo. Díky, Jani, a za to, jak se mi pomohla, abych se měl rád, jaký jsem, i s tou zakroucenou anténou, bledě modrou, prostě s tou mojí Ušounovitou, tak za to ti pustím tvou nejoblíbenější písničku.
0: Tak to už se těším na chňapíka.
1: Ušounova písnička.

0: kluci, posloucháte Ušounovu pohádkovou školku, ve které si dneska povídáme o tom, jak je důležité mít se rádi, jací jsme.
1: A já už vím, že i když mám trochu jinou anténu, než bych si přál, je super, protože je moje. A jak říká Jana, a ta má pravdu, tak moje anténa mi moc sluší.
0: A už si i pochopil, že každý máme něco takového.
1: Přesně tak. Hele, Jani, tamhle ten pán má velké břicho. A hele, tamhle ta paní má pyho přímo uprostřed čela. No, to je legrace.
0: No už ne teda. Měla jsem z tebe velkou radost, ale teď už nemám.
1: A proč ne? Říkala jsi, že každý máme něco.
0: Ale to ano, ale přeci si na nedostatky druhých neukazujeme a už vůbec se jim nesmějeme. Jak by ti asi bylo, kdyby se někdo smál tvé anténě?
1: Aha, no tak to by mi bylo smutno, to je fakt.
0: Tak vidíš, a navíc to neplatí jen na nedostatky. Někteří jsme, jak známo, bílí.
1: Někteří oranžoví.
0: A někteří třeba černí.
1: Já už vím, jak to myslíš, že bílí se nemají smát černým a černí bílým a oranžoví modrým a
0: přesně
1: tak dále.
0: Přesně tak.
1: Ano, přesně tak. Takže holky a kluci, nejlepší bude, když se budeme smát všichni spolu.
0: No vidíš, a už s tebe mám Ušoune zase radost.
1: Hurá, hurá, a vím, jak ze mě budeš mít ještě větší radost, když si teď spolu ještě zaspíváme a trochu i zacvičíme.
0: Tak to máš pravdu.
1: Ušounovo zpívání.

0: naše písničkové ahoj se nám akorát hodí, protože dnešní pohádková školka pomalu končí.
1: Ne, ještě ne.
0: Ale už ho ne, zítra se přeci s kamarády uslyšíme zase.
1: No tak dobře tedy, no.
0: Ale já si před koncem ještě překontroluju, co ses dneska všechno naučil.
1: No tak dobře, naučil jsem se, že se mám mít rád takový, jak jsem, protože jsem to pravý ořechový, jak se říká, anebo spíš to pravý strašidlový.
0: Perfektní. A co dál?
1: Taky jsem se naučil, že ostatní holky a kluky i dospělé máme rádi takové, jací jsou. A pozor, nesmějeme se, když nejsou úplně dokonalí, protože to není nikdo.
0: Krása, Ušoune. A ještě?
1: Prostě vůbec se nesmějeme nikomu. Teda, myslím, jako nevysmíváme, neposmíváme. Každý jsme totiž jiný. Někdo malý, někdo velký, někdo černý, někdo oranžový. A
0: někdo vtipný, někdo zase ne. Řekl jsi to moc krásně, Ušounku. Jsem na tebe pyšná.
1: Jo? A vy, holky a kluci, pošlete mi obrázek toho, jak se všichni máme rádi, ať už jsme jakkoliv velcí, jakkoliv barevní, jakkoliv máme zakroucenou anténu.
0: Pak stačí, když váš obrázek rodiče nebo paní učitelka vyfotí mobilem nebo naskenují a pošlou na adresu ušoun@rozhlas.cz nebo přes aplikaci iRadio.
1: Zkrátka dospělí přesně vědí, co s tím obrázkem je zapotřebí udělat. Jo? A někoho z vás za obrázek odměníme.
0: A protože dnešní školka už opravdu končí, ahoj holky, ahoj kluci, mějte se krásně. A mějte se rádi, jací jste. Nesuďte lidi jen podle toho, jak vypadají. A pamatujte si, že každý jsme jiný. A proto je ten náš svět tak krásně barevný.
1: Jo, jo, jo, jako moje mužiska. Tak ahoj, ahoj. A zítra se na vás zase moc těšíme. Loučí se s vámi váš Ušoun Rušoun.
0: A o něco méně ušatá Jana Richterová. A teď do tance s písničkou od Kašpárka v rohlíku.
1: Jo! Ušounova písnička k tanci.

Afrika. Směrem od rovníka. Kytara drnčit, trumpeta nažíkat. Mě moc baví hrát. Pravá černá muzika. Žádný trik.

těžko se jí doma žije. Prace černé, chod se kije.

0: Máte rádi zvířata?
1: Pozorujete je v přírodě?
0: Máte zvíře doma?
1: Zkoušíte někdy zkoumat jeho duši a víte, kdy a proč je v pohodě?
0: Tak to se budete cítit super mezi námi zvířaty.
1: Lidský a zvířecí svět se potkají na Rádiu Junior každé úterý ve 3 hodiny odpoledne a v repríze v sobotu v 7 večer.
0: Zvířecí hosty a k ním odborníky, ošetřovatele, ochranáře, trenéry a chovatele zve do nového pořadu Mezi námi zvířaty Veronika Hájková.

0: Krásné dopoledne vám přeje moderátorka Klára Nováková. A opět, stejně jako včera, tady mám osmičku statečných z příměstského táboru Českého rozhlasu a já vás tady všechny vítám, tak pojďte mi říct ahoj!
1: Ahoj!
0: Máme tady dokonce dvě rádia, protože vy, milí posluchači, kteří nás posloucháte pravidelně, tak víte, že od pondělí až do pátku v tomto týdnu máme na rádiu Junior a vůbec celém Českém rozhlase Příměšťák. Takže holky a kluci, děti zaměstnanců, sem vždycky ráno přijdou. V kolik hodin? V kolik sem chodíte tak po ránu?
2: 8:40.
0: Jasně, jak kdo? Někdo chodí dřív, že jo? Někdo je to ranní ptáče, někdo dobíhá na poslední chvíli. My ale začínáme hezky v 9 hodin ráno. Čím? Začínáme?
3: Rozsvědčkou!
0: Přesně tak, nějakým jazykolamem. Potom nás čeká, že jdeme se podívat různě po rozhlasu. Tamhle nám sedí třeba Petra Tanclová, která nám představí, co v rozhlase, kdo už tam byl, kdo byl u Péti? V archivu. Tam půjdete teďko, že jo? Takže za chvilku se půjde do archivu Českého rozhlasu, kde jsou staré nahrávky. Taky se jdete podívat třeba na dopravní zpravodajství v Zelené vlně. Taky jste se byli podívat na různých místech. Tady se mnou nahráváte ve studiu znělky pro svá rádia. No a mě by zajímalo, která rádia tady mám dneska. Takže je tady rádio...
4: Řízek.
0: A do rádia Řízek patří kdo?
4: Šimon Ondrovčák.
0: A potom?
5: Edard Doněz.
0: A ještě?
6: Aneška Hubelová.
0: A poslední?
7: A David Pilát.
0: No, vy jste si vymysleli pro svoje rádio, se kterým tady celý týden pracujete a vymýšlíte si různé věci, Rádio Řízek, tak by mě napadlo, nebo by mě zajímalo, proč se jmenujete Rádio Řízek? Vy máte rádi Řízek, Šimone.
4: No, máme ho taky rádi, ale aby to bylo trochu vtipný, tak jsme tam dali tady to jméno.
0: Takže... Řízek, jo. A ještě jste k tomu přidali, Edo, něco před to, viď?
5: Jo, ještě jedna věc, já jsem holka, ne kluk.
0: Jasně, teď já to vím. Já jsem myslela, tamhle jsou kluci, víš. No. Ale Edo, vy máte nejenom řízek, vy máte dokonce jaký řízek? Jaký je to řízek?
5: Gurmánský řízek.
0: Gurmánský, vy jste gurmáni všichni, jo. Jíte rádi?
4: Jo.
0: Všichni mají rádi řízek, jo?
4: Hlavně se salátem.
0: Se salátem, bramborovým. Jo. Takže klasický řízek, takže na Vánoce jíš jedině řízek se salátem.
4: Jo.
0: Kdo tady řízek nemá rád? Je tady někdo, kdo nemá rád řízek? Jak je vidět, řízek mají rádi úplně všichni, takže to je ideální název pro rádio. Pak tady máme ale ještě jedno rádio, které se nám k tomu řízku naprosto skvěle hodí, protože když člověk jí řízek, tak mu taky někdy co? Tak mu jako...
5: Má žízeň.
0: Přesně, jako nejenom vyhládne, ale vyžízní se neříká, ale prostě přesně tak, jak říkáš. Má žízeň, takže naše druhé rádio je...
5: Soda!
0: Ano, rádio Soda, kam patří?
5: Karolina Kutilová.
0: A potom?
8: Naďa Haklová.
0: A ještě?
9: Matouš Hubal.
0: A potom?
7: Maximilian Lešek.
0: No a jak jste přišli na sodu? Vy rádi pijete jako limču s bublinkama nebo vodu s bublinkama? Kdo nám to prozradí? Kdo je tady mluvčí nebo moderátor skupiny?
9: No, zaprvé není to soda jako pití, ale je to soda jako sociální dávky. Napadlo nás to, že je strašně moc lidí v dnešní době, kdo nemá práci nebo se jenom válí doma, tak jsme pro ně udělali rádio. Máme tam spoustu věcí, jako třeba jak si najít práci, milionové poradna a takové.
0: Takže to je vaše rádio Soda. Dokonce jsme natočili už znělku k tomu rádiu a je hodně hustá. Dneska vám ji nepustíme, ale určitě se těšte, že ji už brzy ve vysílání Rádia Junior taky uslyšíte. A dokonce jste si nacvičili na našich ranních rozcvičkách takovej speciální sodovkovej pozdrav, takže jdeme na to, všichni můžem najednou. Tak jak zní rádio Soda, tak jdem na to? Tak jdem. Tak takhle zní naše rádio Soda. Řízek jsme zkoušeli taky, to jsme klepali. Zaklepem si. Jako pořádně, jasně, klepem. A pak zařvem.
1: Řízek!
0: No a takovýto řízci jsme právě my tady na dětském příměstském táboru Českého rozhlasu. Užíváte si to tady s námi?
1: Jo! Ano!
0: Tak to jsme moc rádi. Ve studiu máme, pokud na nás koukáte přes webkamery, ještě další úžasné členy, kterými jsou třeba Miloš. Ahoj Miloši, náš bezpečák, který hlídá, aby se všechno tady dělo v pořádku. Včera s váma Miloš šel někam na výlet, že jo? Tam já jsem nebyla.
2: Ano.
0: Jo, tak o tom si taky popovídáme. A pak tady máme Simonku, která nás natáčí, a my taky všichni máváme. No a teď nám všem, kteří každé ráno musíme brzo vstát, posíláme první písničku, protože jsme se rozhodli, že dneska to budou všechno písničky na přání. První písnička se jmenuje Ráno a komu ji posíláme? Kdo si ji přál?
5: Mámě.
0: Mámě, takže mámě, aby tě ráno zbudila, jo? A aby ti dala něco dobrýho, nějakou dobrou sváču na příměšťák.
5: Jo.
0: Zpívá Michal Hrůza.

0: Tak posloucháte ranní vysílání Rádia Junior, teda vlastně spíš dopolední vysílání, protože mám tady příměstský tábor dětského rozhlasu, teda to říkám úplně teďko špatně, dětský příměstský tábor českého rozhlasu a máme tady...
1: Šimona Ondrovčáka,
2: Edward Dnes,
3: Naďu Haklovou,
4: Karolínu Kutilovou,
5: Matouše Hubala,
6: Anešku Hubalovou,
7: Maxiana Laleška,
8: Davida Piláta.
0: A my si teďko řekneme, jak se, nebo co se nám na příměšťáku nejvíc líbí. Kdo se hlásí jako první, co si tady nejvíc užívá během našeho týdne tady v Českém rozhlase? A je to Kája.
9: Tak mně se tady nejvíc líbí, já tady už jsem druhý rok a mám tady ráda ty lidi, ty kamarády a ten rozhlas tady dělá táta můj a chodím sem ráda a takhle mám ráda ten rozhlas prostě.
0: Kájo, to nás moc těší, že i druhý rok jsi vybrala, že zase přijdeš za námi do příměšťáku a je to moc fajn, když už tady máme někoho, kdo ví, jak to funguje. Radíš třeba k ostatním a říkáš jim, jo, tohle, to jdeme tamhle, teď se bude dít tohle.
9: Jo, tak jako nikdy poradím, je to tady podobný jako minulý rok, takže jo.
0: Super, má ještě někdo nějaký super zážitek, toho tady bavilo? Holky, vy jste si dokonce i vymysleli logo nějaké, že jo? Protože každé rádio samozřejmě, když se vymýšlí nějaké rádio, tak musí mít svoji znělku, ale musí mít i taky svoje logo, svůj obrázek. Český rozhlas má R-ko, které jsou takto, jsou takové tři proužky nad sebou. Jaké logo jste si vymysleli vy?
2: No, my jsme si nakreslili prostě takový řízek, a on má prostě bicáky.
0: Řízek, prostě silný řízek. Prostě, protože řízci to jsou pořádný, že jo? Pořádný jo. Řízkáči. Skvělý. A kdo to nakreslil?
6: Eda a pak jsme to spolu vymalovali.
0: Co vy ostatní, máte už něco k Rádiu Soda? Nějaké speciální logo jste vymysleli?
9: Jo, vymysleli jsme mrtvou rybu, jako jenom kostru.
0: Mm-hmm. Takže nebude tam sodovka.
9: Ne, protože to vlastně se sodou ani nemá nic společného.
0: Jasně, takže to je takový to, co na člověka zbyde, pokud nemá pořádnou práci, veď? Má ještě někdo nějaký zážitek z příměstského tábora, který by nám chtěl říct?
1: Z ČTK mě se tam líbilo, protože jsem zjistil, že tam píšou na počítaču zprávy, a ty zprávy pak daj do rozhlasu a ty zprávy pak říkají dál do světa.
0: Přesně tak, protože ČTK je Česká tisková kancelář, která denně vydává stovky zpráv a ty se potom dostávají nejenom do rozhlasu, ale i do televize, do všech novin a novináři si to můžou přečíst a aspoň ví, co se kde přihodilo. Tak to mám velkou radost, že se vám líbil i váš výlet, který byl v úterý, exkurze v České tiskové kanceláři. No jo, ale co jste dělali včera? Já vám řeknu, co já jsem dělala. Já jsem stříhala znělky Rádia Soda a jejich pořad, ale vy jste si odpoledne užívali výlet. Kam jste šli?
6: Do zmrzlinárny.
0: Aha, byla zmrzka. Jakou jste měli příchuť?
8: Čokoládovou.
7: Já to neměl.
0: Max nechtěl zmrzku.
6: Já měl mangovou.
5: Já měl marakuju.
9: Vanilku.
3: Já měl lesní směs.
2: Malinu.
7: Pistácie.
0: A taky jste byli venku, zahrali jste si tam nějaké hry, protože vy totiž celý týden pracujete jako opravdoví rozhlasáci. Já myslím, že vaše rodiče z vás můžou mít velkou radost, co všechno tady zvládáte, protože stříháte reportáže, mluvíte na mikrofon, chodíte z nahrávadly, tak si taky potřebujete občas trošku pohrát. Stihli jste si včera i trochu prohrát, když jste byli venku někde v rýgráčích nebo no, v rýgrových sadech?
6: Jo, byli jsme na hřiště.
0: A co jste hráli? Nic. Petang jste tam měli, ne?
1: Já jsem hrál tam fotbal.
0: Jasně, takže fotbal ten je parádní, nejlepší, no a my si můžeme pustit další písničku. Komu ji budeme posílat?
1: Já to budu posílat jednomu kamarádovi a jmenuje se to Shakira Dai Dai.
0: A jak se jmenuje kamarád?
1: Martinu.
0: Takže Martine, posíláme ti z příměšťáku super song od Shakiry.

0: pojďte, pojďte. Jak jste to zpívali?
1: Daj, daj, Niko, dál a la Slezsko. Daj, daj, Niko, dál a la Slezsko.
0: Oh yeah, paráda. Pokud jste nás sledovali na webkameře, viděli jste, jak jsme si tady pořádně zatancovali. A užíváme si naše živé vysílání samozřejmě i dál. No a protože jsme v rozhlase, tak nejenom, že vy jste častokrát v roli těch moderátorů, zvukařů, redaktorů a editorů, kde si třeba i kontrolujete, co jste po sobě napsali. Teď máte ale jedinečnou příležitost stát se hosty. Můžete nám říct o sobě, můžete nám říct třeba, co rádi děláte, jaký máte oblíbený kroužek nebo o nějakém svém zájmu, kterému se věnujete. Tak kdo se hlásí jako první? Kdo nám chce říct něco o sobě anebo o nějakém tématu, které má rád? Ruce chci vidět, ruce. Tak tady máme Šimona.
2: Já mám rád fotbal, který i hraju a dělám taky latinsko-americký tance. I standard.
0: Skvělý. Jak ses k tomu dostal?
2: No, já jsem začal asi před 3-2 rokama. Nevím, jak jsem se k tomu
0: prostě
2: dostal.
0: Prostě jsi řekl, chci tancovat latinu.
2: No.
0: Jo? Líbí se mi to, najdu si tam nějakou hezkou holku, s kterou budu tancovat. Jak se jmenuje tvoje partnerka taneční?
2: No já nemám zatím.
0: Zatím ne? Aha.
2: Já tančím solo.
0: Aha, takže sám umíš různý tance. A jaký?
2: Třeba čaču.
0: Jo? Co vy ostatní, chodí taky někdo na tancování? Ne, nikdo. Takže je vidět, že v naší skupině jsi odborník na tancování a já jsem zvědavá, jestli až zítra budete mít představení pro rodiče, jestli tam taky jako nezatrsáš nějakou, bys tam mohl něco předvést, jako kdyby jsi tam nám něco předvedl, nějakou čaču.
2: Čaču, tam jde.
0: Čača by šla. No tak uvidíme, možná, že zítra si i zatancujem na předváděčce pro rodiče. Pak se nám tady hlásí Matouš.
3: Takže já už 4 roky dělám bojový sport taekwondo. Dostal jsem se k tomu tím, že to dělá moje kamarádka a mamka se zná s její mamkou, tak mě k tomu nějak dovedla. Strašně mě to baví. Minulý rok jsem byl v Praze na vyhlášení byl jsem jeden z nejlepších v celé České republice. Jezdím pravidelně na zápasy, na tréninky. Tuto sobotu jedu na týden na soustředění. Těším se, mám spoustu kamarádů a baví mě ten sport, protože to není jenom, že mlátíš, ale to hlavně i o obraně.
0: Já se teda musím přiznat k jedné věci. Já vůbec nevím, jak taekwondo vypadá. Já jsem třeba dělala karate, jo. A vím, že když jsem začínala, tak nejdřív jsem měla jenom šňůrku, měla jsem takový to bílý kimono, šňůrku jsem dostala, pak jsem musela udělat zkoušky, dostala jsem bílý pásek, zase zkoušky, dostala jsem žlutý pásek a tak dál. A ty, když děláš to taekwondo, jak to funguje? Máš taky kimono nebo máš něco jiného?
3: My máme do boky, je to hodně podobné jak kimono a taky musíme dělat sestavy, aby jsme dostali žlutý, zelený, lepší pásky. A ten boj funguje tak, že kopeš se svýma nohama, třeba na hlavu kopeš, ve vestách a v helmách, na tělo. Začíná se tak, že děláš základní kopy a ještě tady moje sestra to taky dělá.
0: Jo, to je tvoje sestra a jak to, že to vím až teď?
3: No, tak já to
0: takže sestra nevím. Anežka, sestra Anežka taky děláš taekwondo.
4: Taky dělám taekwondo. Přijde mi, že jsem v tom celkem dobrá, protože už jsem 2x vyhrála mistrovství České republiky.
0: Tak to zní naprosto úžasně. No a protože vy ostatní jste taky jako rozhlasáci, tak kdyby vás napadaly nějaké otázky na vaše kamarády, tak se klidně můžete zeptat. Zajímá vás ještě něco o taekwondo? Mě by třeba zajímalo, jestli se perete i vy dva spolu doma.
4: Jo.
0: Jo, a jak často?
3: Hodně.
0: A kdo vyhrává?
3: Já.
0: Jo? Nenecháš nikdy ségro, jako že by?
3: No, občas ji nechám.
0: Občas, jo. Tak skvělý, takže víme, že máte helmy a máte vesty. Jakou barvu má helma, jakou barvu má vesta?
3: Jsou dvě barvy, červená a modrá. Obě jsou ve stejné barvě a ve vestě i v helmě jsou senzory, aby ti to počítalo body. Protože v souboji máš senzory a když kopneš na ten senzor, tak ti to připočítá body a kdo má víc bodů, vyhrál.
0: Paráda. Má ještě někdo nějaký takhle zajímavý kroužek, na který chodí,
5: no,
0: Kájo?
5: Já jsem dělala 5 judo, já už na to nebudu chodit, nějak mě to přestalo bavit, ale měla jsem oranžový pásek, to bylo vlastně asi tak v půlce k černému se dostat, protože to je nejvyšší. A tam vlastně děláme techniky a je to spíš obrana než jako útok. A místo toho teďka budu dělat beach volejbal, protože to dělá skoro jako hodně mých známých a prostě mě to baví.
0: Máme tady sportovce, další sportovec se nám hlásí, Šimon.
2: No, že já jsem taky dělal asi 2 měsíce judo, ale taky mě to začalo jakže nebavit a měl jsem bílej pásek a jenom bílej.
0: Jaký pásek máte vy?
3: Já mám teďka zelený.
0: A... Říká Matouš. A Aneška?
4: Já mám taky zelený.
0: A víte o tom, že v Českém rozhlase máme jednu stanici, která se věnuje přímo sportu, jmenuje se Radiožurnál Sport. A bavilo by vás být redaktory Radiožurnálu Sport nebo moderátory, když se takhle věnujete sportu?
3: Nevím, možná by mě víc bavilo asi dělat profesionálně ten můj sport.
0: Jasně, takže radši dělat taekwondo, než říkat, tamhle někdo dělá taekwondo.
3: Ano.
0: My si ale pustíme další písničku a vidím, že tady jsou vodopády, tak pro koho budou vodopády?
3: Pro mého taťku Milana a pro všechny z jeho práce, aby si poslouchali.
0: A umí tvůj taťka taky taekwondo? Naučil jsi ho nějaký chvat?
3: Umí hodně vysoko kopat.
0: Super.
3: A silně.
0: A protože jsme tady a vy nás můžete sledovat přes webkamery na radiojunior.cz, tak teď poprosím Anešku a Matouše, aby si stoupli a na vodopády nám tady udělali naprosto fantastickou sestavu. Říká se tomu taky kata? Neříká? Dobře, to se říká v karate, tak nám ukážete taekwondovou sestavu. Jdem na to. Vodopády, chaos. Vodopády, chaos.

0: Doufám, že jste sledovali naše živé vysílání na webkamerách Rádia Junior, protože my jsme si tady opravdu to užili, tancovali jsme, bojovali jsme a já tady mám stále příměstský tábor Českého rozhlasu. Je tady Rádio Řízek, teda Gurmánský Řízek, takže ještě jednou Rádio Gurmánský Řízek. A pak tady ještě máme Rádio
1: Soda.
0: Výborně. My jsme si před chvilkou začali hrát na hosty v rádiu a na moderátory a tancovali jsme a Eda nám netancovala, takže Edo, ty teď máš naprosto úžasnou příležitost nám povyprávět o sobě, protože nejsi udýchaná a Eda nám řekne něco a mohla by nás pozdravit třeba ve španělštině, co Ediku, naučíš nás španělsky, protože jak je to s tou španělštinou, my se strašně těšíme na to, hele, já jsem chodila na španělštinu chvilku, jo, a já to řeknu určitě blbě. Prostě řeknu třeba hola, je to správně nebo špatně?
2: Je to správně.
0: Je to správně, tak pojď k mikrofonu a nauč nás teďko nějaký pozdrav ve španělštině, když bychom přišli někam a měli jsme třeba vysílání ve španělské redakci, protože Český rozhlas má i několik redakcí vysílání do zahraničí. Mluví se tam v angličtině, němčině, v ruštině, v ukrajinštině a ve spoustě dalších jazycích. A tvoji rodiče mluví španělsky.
2: Mluví, táta je Španěl a máma je Češka.
0: No a jak tě táta vždycky pozdraví, když tě vidí španělsky? Nebo jak bys nám poradila, jak máme pozdravit lidi, když vidíme na ulici?
2: No jako, ve španělčině se ani moc neříká dobrý den, říká se prostě ahoj, přijdeš do kavárny, řekneš ahoj.
0: Tak nám řekni, jak máme říct ahoj?
2: Hola.
0: Hola, tak jdem na to všichni.
1: Hola.
3: Hola.
0: Co když si chceme v té kavárně objednat sodu? Tak mě řekni.
2: Já nevím, jak to řekne soda.
0: Tak prostě soda.
2: Yo quiero soda.
0: Tak jdem všichni.
1: Yo quiero soda.
0: A co když chceme k té sodě ještě řízek? Tak jak to bude?
2: Yo quiero soda i řízek.
1: Yo quiero soda i řízek.
0: Pak přijde ten, přijde čišník, že jo? Tak jdem jako všichni, jako přichází čišník. Nese nám to jídlo. A co řekne ten číšník? Prosím, ne? Nebo něco takového. Nebo jako, tady máte, nebo co by mohl říct číšník?
2: No, jako, to já nevím.
0: Prosím, asi ne?
2: To já úplně nevím.
0: Tak dobře, tak číšník nic neříká. Číšník jenom nosí. A my řekneme číšníkovi děkuju.
2: Gracias.
0: Gracias. No, úžasný. Byla jsi už někdy ve Španělsku, předpokládám, že jo?
2: Jo, my tam jezdíme dvakrát ročně a teď tam na prázdniny nepojedem, ale to bude výjimečně. Jo, výjimečně, protože to je v letě, je tam strašný vedro.
0: Je tam strašný vedro, je. Tak to se radši schováváte v Česku a potom odjíždíte tam. Myslíš si, že je nějaký rozdíl mezi tím mít českého rodiče a španělského rodiče? Je táta v něčem jako prostě jiný?
2: No ani ne, ale třeba jako... No, nevím. Ani ne,
0: v pohodě. A jak doma mluvíte? Česky, španělsky, nebo s mámou česky,
2: s tátou česky, s tátou španělsky.
0: A naučil tě táta i nějakou španělskou básničku nebo písničku, kterou bys nám řekla, nebo nějaký jazykolam?
2: Ne.
0: Ne? Vůbec žádnou?
2: Ne, fakt žádnou.
0: Fakt žádnou. No tak zdravíme tatínka, má domácí úkol, do příště přijde za námi. Co vy ostatní, byli jste už někdo ve Španělsku?
4: Ne.
5: Jo.
0: A kam se chystáte letos o prázdninách?
4: Do Polska jako každý rok.
0: A proč do Polska zrovna, Kájo?
4: No, protože už to prostě takhle máme v rodině a je to tam hezký, furt jezdíme na to samé místo, kde se nám to líbí.
0: K moři?
4: Jo, ale často nevychytáme to počasí, takže...
0: No, protože v Polsku je docela chladno, že jo? Teda je to potom, je tam chladné moře, tam se člověk opravdu, když tam skočí, tak tam nevydrží celý den, jako třeba někde na Kypru. Zažili jste někdy třeba nějakou velkou vánici, že jste sice byli v létě v Polsku, ale museli jste si obléknout péřovou bundu?
4: Jo, tak takhle se nám to stává třeba, že jsme s tátou v moři a najednou začne pršet třeba nebo foukat silnej vítr, takže jdeme domů a je nám zima, protože na sobě samozřejmě máme jenom třeba ručníky a tričko a prostě jako úplně oblečení, jakože nás, jak to říct, že nám je zima prostě.
0: Má někdo ještě nějaký zajímavý zážitek z dovolené, z prázdnin, který by nám chtěl říct? Povídej, Aneško.
3: Jo, když jsme jednou byli v Řecku a mamka nás tam přihlásila na nějaký příměstský tábor a vždycky třeba, když jsme hráli nějaký karty nebo Uno, tak jsem vždycky byla taková zpomalena, že jsem nikdy nedávala pozor a dostala jsem přezdívku záchranná brzda.
0: Záchranná brzda. Tak to, s tím se nám svěřila Aneška. Má ještě někdo třeba nějakou přezdívku ve škole?
4: No, mě říkají Carlos, jako Karel své malé.
0: Aha.
4: Protože vlastně já nosím oblečení jako že klub, protože mi je to příjemnější, než nosit holčičí oblečení. A vlastně já jsem Karolína a říkají mi buď Carlos, anebo prostě Kaja jako Karel, jako přezdívkou.
0: Mm-hmm. No, čím se dostáváme i k historii, protože já jsem se dozvěděla, že tady

0: Máme někoho, kdo má hodně rád historii. Karel IV. Kdo je tady ten z vás, kdo miluje historii? Teď se nikdo nepřihlásí. Nikdo? No nevadí.
1: Já mám ráda historii.
0: Tady nám někdo ukazuje. Simonka to s nima spočítala a historii má rád David. Takže Davide, pověs nám, které historické postavy máš nejradši?
2: Asi Karla IV. Anebo Rudolfa II. Anebo Jana Huse.
0: Mm-hmm. A proč zrovna tyto?
2: Protože jsem si je oblíbil. Užili jsme se o nich. To nedokážu úplně říct.
0: A kdyby jsi měl udělat takovou hitparádu těch tvých nejoblíbenějších postav, tak kdo by byl na třetím místě, kdo na druhém a kdo na prvním?
2: Na prvním by byl určitě Jan Hus, na druhém by byl Karel IV. A asi na posledním by byl Rudolf II.
0: Mm-hmm. A dokážeš nám vysvětlit i proč?
2: Ne.
0: Ne, to je prostě tvoje top trojka, jasně.
2: Jo.
0: Kdybys měl nějaké období historické, do kterého by se chtěl podívat, tak které by to bylo a proč?
2: No do 15. století, protože to v tuhle dobu žil Jan Hus.
0: Uh-huh. A co bys tam chtěl dělat v tom období? Chtěl bys být běžný člověk, nebo chtěl bys být nějaký král, nebo bys chtěl být přímo Jan Hus, no což teda s ním to nedopadlo úplně nejlíp, viď? Ale třeba bys se tam ocitnul jenom na chvilku.
2: Asi jako ten jeho učenec, protože on věděl, jak církev je bohatá a neslouží moc lidem dobře, tak on tam prostě... On taky, že opatřil jakoby do církve, protože to byl kazatel a prostě tam mluvil tam prostě to, učil a prostě tam učil jako nějaký mladý lidi, kteří prostě byli chudí a neměli moc šancí jakoby na přežití a prostě
0: ano. Takhle jim vlastně i pomohl a naučil je třeba i číst nebo psát.
2: No, to úplně asi ne, ale prostě jak se žije dobře, ne jako církev žila v té době.
0: Tak my moc děkujeme Davidovi za toto úžasné historické okénko. Třeba Davida ještě něco napadne. My si ale musíme teď pustit písničku, která zase bude někomu patřit. Písnička se jmenuje Morava, takže aktuálně všichni odjíždíme na Moravu. Mimochodem, Český rozhlas nesídlí jenom v Praze. Máme 14 regionálních studií na Moravě, třeba regionální studio Olomouc, Ostrava, Zlín nebo Brno. Tak těm všem máváme a posíláme jim písničku Morava od skupiny Vesna a repera Ega. A komu ještě tadyhle ten song pošleme?
3: Pro moji nejlepší kámošku Anet.
0: To říká Aneška. A ještě někdo chce poslat Moravu někomu? Šimone?
4: Pro mýho tátu, protože tam často jezdívá, ale teďka je trochu nemocný.
0: Jasně. No a já teď budu mít dovolenou, až skončí táborák a pak pojedu taky na Moravu.

0: Posloucháte speciální vysílání Rádia Junior s dětským příměstským táborem Českého rozhlasu. Mám radost, že tady Matouš už si tady testuje, jak daleko má mluvit od mikrofonu. Přesně tak, že ho vzal si s ruku a ukaž, co si udělal. Vzal si ruku, dal si malíček dopředu, palec dozadu a takhle si naměřil, jaká má být vzdálenost od mikrofonu, nějakých třeba 15 cm, takže naprosto skvělý. Ještě něco, co jste se takhle naučili na příměšťáku, že máte dělat nebo nedělat? No měli jsme tady, že zase jsme měli takový exkurs, co dělat nemáme, že nemáme bušit do stolu, teď můžete, že nemáme žmoulat mikrofon, teď můžete. A ještě si můžete tady najít něco, třeba můžeme tady klapat takhle jako knížkou, protože i zvuky jsme tady vyráběli.
1: A nebo kačičkou.
0: Jasně. Už se tady, tamhle koukám, že Naďa stříhá. Co děláš, Kájo?
2: Už jsem vařil fikšama o sebe.
0: Ano.
3: Udělal bych asomra.
0: Výborně, tamhle, no přesně tak, Šimon.
2: Já si šmatlám svoji kartičku.
0: Šimon si šmatla svoji kartičku. Pozor, všichni dostali kartičku od našeho generálního ředitele Reného Zavorala hned první den. Takže jsou opravdu pracovníci Českého rozhlasu. Máš tam napsáno Český rozhlas, Šimon Ondrovčák, junior, reportér, vedle foto, nádhera. A nosíš ji všude sebou. Kam si ji dáš, až skončí tábor? Vyvěsíš si ji někde doma?
2: No, já si ji nevyvěsím, já si ji dám někam do šupky. Někam do šuplíku si dám.
0: Do šuplíku, aby se nestratila. Už tuší někdo, kam si dá svůj kartičku?
4: Jo. Já jsem si udělala takovej box of memories, kam si dávám různě jako památeční věci a tak, takže tam si dám.
0: To zní úžasně, Nadí. Co Eda?
5: No já jsem ji ztratila a nevím kde, takže to mám vlastně vyřešený.
0: Tak a evidentně budeme muset udělat další bojovku po Českém rozhlase, kde budeme hledat Edinou kartičku, Matouši.
3: Já si dám mezi mé medaile, co mám na stěně.
0: Kolik jich tam je už?
3: 20, něco takového.
0: 20 medailí, to zní skvěle.
3: A třeba 5 pohárů.
0: Mm-hmm.
6: Já si asi nedám nikam přijímat, totálně zmačkané. A je v zdeformovaném stavu, takže si asi nedám nikam.
0: Říká Aneška. No a kam si jí dá Matouš? Mezi svoje nejrůznější předměty ze Star Wars, protože Matouš, jak jsme se dozvěděli, promiň Matouši, Maxík, M a M, to je těžký, ale Max se samozřejmě znám. Max byl u nás loni totiž na příměšťáku taky. A Maxi, to by mě zajímalo, jo. Ty jsi tady ze všech největší, takže už jsi takový kápo místní. Občas se tváříš, že jako je ti všechno jedno, ale přitom jsi k nám přišel už po druhé. Těšil ses na tábor. Jo. Líbí se ti to tady s náma?
7: Jo.
0: Tak to jsme strašně moc rádi. A jak si to tady užíváš tenhle rok a kdybys to srovnal třeba s minulým rokem, jaké to bylo loni a jaké je to letos? A mluv hezky na mikrofon, hezky si ho si chyt, ale máš teď ode mě povolení, což se normálně nesmí. Můžeš si ten mikrofon chytnout, dát si ho hezky před sebe, tak, položit, teď už na něj nesahat a můžeš začít mluvit.
7: No, tak jako my loni jsem tu měl jakoby víc lidí, kteří jsou v mém věku.
0: Mm-hmm.
7: Ale teď tu je taky třeba Matouš, který je podobně jak já, takže se
0: takže už máte partičku, vy máte taky Radio Soda, že jo?
7: Jo.
0: Tam
7: jo.
0: Si asi užíváte hodně legrace a je tam s váma i náš rozhlasový mistr na bezpečnost, Brichta, Miloš, kterého tímto zdravíme a vy jste vymysleli taky spoustu legrácek. Povídáte si tam spolu i o Star Wars?
7: Možná.
3: Zatím ne, ale máme asi v plánu se povídat hodně.
6: Dneska chceme udělat Kahoot pro vedoucí a to bude spíš hlavně o Star Wars. Tak
0: jasně, to je pravda, protože vždycky na konci každého dne jsou otázky, že jo, možnosti ABCD, ze kterých vybíráte a musíte, nebo prostě si dáváte navzájem různé soutěžní otázky, tak to jsem zvědavá, co si připravíte a jak to lektorům příměšťáku půjde. Kdybys nám ale Maxi řekl něco o Star Wars, něco zajímavého, jako protože Star Wars je naprosto úžasná sága. Klidně si vem sluchátka, protože teď jsem pustila do vysílání znělku Star Wars. Tak nám řekni nějaký top věc, nebo prostě něco, co o Star Wars vůbec nevíme.
7: Tak. V jednom záběru ve 4, tak se Stormtrooper bouchnul do hlavy.
0: Ty jo.

0: A to nebylo ve scénáři?
1: To nebylo ve scénáři, ale ono tam je jako spoustu věcí, které nebylo ve scénáři.
0: Co třeba ještě? Nebo mi můžeš říct, která postava je tvoje nejoblíbenější?
1: Určitě Anakin Skywalker.
0: Takže kdyby ses dostal do Star Wars, tak bys byl Anakin,
1: jo?
0: A kdybys mohl, chtěl bys odletět do vesmíru?
1: Jo.
0: Jo? Hodně daleko? A umíš si představit, že bys byl pilot nějaké rakety?
1: Jo.
0: Nebo nějaké lodi vesmírné?
1: Jo.
0: Uděláme si tady takovou anketku. Kdo by chtěl letět do vesmíru?
2: Já.
0: Kája by chtěla letět?
3: Já
0: jo.
3: Taky.
2: Jo.
0: Taky jako pilot?
2: Jo.
0: A co myslíte, že byste tam potkali? Matouš by taky chtěl letět?
3: Jo.
0: Jo. A myslíte si, že je ve vesmíru život? Mě by to třeba zajímalo. Jaký je váš názor na to?
3: Jo, podle mě jo. Jsou tam 100% stormtroopři a jiné Star Wars charaktery. Věřím, že to je podle skutečného příběhu. Chci se podívat za stormtrooperama.
0: Já vůbec, holky, víte, co je stormtrooper? Já to teda nevím.
2: To jsou ty takový zlý bílý, nevím.
0: Jo, aha.
4: To jsou ty imperiálští vojáci.
0: Jo, tak to jo, takže jasně, zlý imperiálští vojáci. Max opravuje, že už nejsou. Povídej, Maxi.
1: Oni přestali být po 600, tak ono skončilo Imperium a teďkon sequely, samozřejmě nejhorší věc, kterou vydalo Disney, tak tam byly First Order Stormtroopers, který taky už teďka nejsou, protože taky skončil First Order.
0: Mm-hmm. Tak to je Star Wars Hvězdné války. Tak už víme, kdo by chtěl letět do vesmíru. Víme, kdo by nechtěl letět do vesmíru. Co Eda? Eda nechce. Tak chce zůstat. Kde se tě líbí nejvíc, Edo?
2: Já bych jako zůstala, protože asi nevím, co by mě čekalo v tom vesmíru.
0: No to já taky nevím vůbec, co by mě čekalo.
2: Jiný galaxie určitě nějaký život, podle mě, ale myslím, že by ho teda nenašla.
0: A jak si myslíte, že by ty mimozemšťané mohly vypadat? Má někdo nějaký typ, jakou by mohli mít barvu, jaký by mohli mít tvar, jaký by mohli dělat zvuk? Matouši.
1: No, takže 100% budou chytřejší než my.
0: Mm-hmm.
1: Budou něco mezi jako normálním jazykem, kterým mluvíme my, a nějakým jako telepatií, protože jsou 100% chytřejší a vyspělejší. Měli by takovou zelenou, podle mě, pleťovou prostě barvu, jako my, ale takový víc do zelená. A 100% by nám nerozuměli a vůbec by se s náma nechtěli kamarádit.
0: To si myslí Matouš. Kája má představu nějakého jiného mimozemštěna?
4: Jo, podle mě by vypadaly jako Chewbacca ze Star Wars a no, taky by byly chytřejší, ale podle mě by se s náma bavili normálně.
0: To si myslí Kája. Má ještě někdo nějaký tip, Eda?
2: No jo, ale co kdyby třeba zrovna neuměli česky?
0: No, Šimone?
5: No, já jsem viděl taky někdy nějaký prostě fialový mimozemšťany. Protože, takže si myslím, že by byli takový fialový a myslím si, že bychom my byli chytřejší, protože já nevím, proč bychom byli chytřejší my.
0: Možná my bychom byli chytřejší, kdybychom první objevili jejich planetu a jestli oni první objeví naši, tak asi budou chytřejší oni. Super, tak to jsou mimozemšťani. Kdo by se chtěl s mimozemšťanem potkat?
5: Jo, určitě ne.
0: Matouš, ano. Jo. Max, ano. A zbytek, ne. A co?
6: Já klidně.
0: Klidně by se spotkala, Naďo, jo? A co bys mu řekla? Řekla bys mu nějaký oblíbený svůj recept, protože já vím, že ty ráda vaříš. Kdyby přiletěli mimozemšťany, které jídlo bys jim uvařila nebo upekla? No, protože ty prý ráda vaříš, tak nám pověz, co ráda děláš, co ráda vaříš?
6: No jo, já už jsem upekla pár dortů upekla jsem mojí babičce k narozeninám a i mému tátovi.
0: A jaké dorty?
6: Dělala jsem třeba střechu, nebo normálně prostě jako pečený korpus a normálně prostě jako dort.
0: A které jídlo je tvoje nejoblíbenější?
6: Sushi.
0: Sushi, jasně, takže to je klasika, většinou vyhrává sushi u všech dětí, co tady mám v rádiu, nebo někdo možná řízek, ale ty máš teda ráda sushi, co máš rád Šimon, co má nejradši?
5: Sushi s lososem.
0: Co má nejradši Eda k jídlu? Sushi, tyjo, tak to už jsou 3 body pro sushi. Jsem zvědavá na Káju.
4: Já sushi nesnáším, takže asi řízek.
0: Řízek, výborně. A co Matouš?
1: Pizza.
0: Pizza, potom máme Anešku.
7: Tak já úplně miluju sushi, fakt jako bych ho jedla každý den, kdybych mohla, protože je nejlepší.
0: Mm-hmm. Potom máme Maxíka.
8: Svíčkovou.
0: Svíčkovou a potom ještě...
9: Jehněčí maso.
0: Tak, ale to je hodně zajímavý teda, to ti povím, že jehněčí maso mě hodně překvapilo. Tak si představte, že už nám tady ty mimozemštěni letí a co jim připravíte dobrýho k jídlu?
10: Sushi,
0: jasně.
10: Sushi.
0: Připravíme sushi a ještě něco dobrýho.
10: Můžu.
0: Ano.
5: Ale ne s lososem, asi s nějakou kaženou rybou, protože losos by asi nejedli.
0: Aha, to je zajímavý tip. Něco zeleného byste jim dali.
10: Něco zeleného, fialového. Proč? Můžou mít klidně stejnou barvu jak my, nebo úplně nějakou cizí pro nás.
0: No uvidíme. Necháme se překvapit. Každopádně já vím, jak bychom si je mohli ty mimozemšťany naklonit. Mohli bychom jim poslat nějakou písničku a další písničku, kterou tady máme připravenou, je písnička od Bensona Boona. Jmenuje se Beautiful Things. A komu ji budeme posílat, kromě mimozemšťanů?
10: Mimozemšťanům.
0: Mimozemšťanům. No dobře.

0: beautiful things that I've got.
1: Už to tak vypadá, že mě pár dětí odnesli mimozemšťanění, protože všichni jsou tady, půlka na ně u mikrofonu, tak pojďte všichni zpátky, pojďte všichni sem k nám. Ještě tady bylo jedno přání, ASMR, ASMR, takže pojďte, pojďte, ukažte nám. Zdravíme taky všechny rodiče rozhlasáky, kteří teďko trpí, protože to je noční můra tohle rozhlasáku, pak to nejste ruchaři. Ostatně by mě zajímalo, co dělají vaše rodiče. Tady Max tvrdil, že to vůbec neví, jak to, Maxi. Prostě jenom ví, že přijdou tadyhle do téhle budovy a tím to končí, jo? A pracuje tu máma nebo táta?
2: Máma.
1: A nevíš. Nic. Zero. Takže zdravíme maminku. Co David, ví, co dělají rodiče?
2: Tak moje máma je archivářka.
1: Uhum. A víš, co bys jednou chtěl dělat ty?
2: Nevím, asi na zelený vlně tady.
1: Aha.
2: Pokud tady, ale jinak nevím.
1: Mm-hmm. Takže David by chtěl dělat na zelené vlně, což je další místo, kam jste se přišli podívat, kde se zjišťují, jaké jsou dopravní nehody po celé České republice a tam se to hlásí. Takže ty bys byl ten hlas, který by říkal...
2: No, pokud tady.
1: Pokud tady, jasně, tak by si říkal, že na dálnici, tam a tam, je na tom a tom kilometru se něco děje. Max, ví už, co by chtěl jednou dělat? Ne.
3: Možná dělat filmy o Star Wars.
1: Filmy o Star Wars, jasně, to je jasný. Co bych chtěla dělat? Aneška, a ještě předtím nám řekni, co dělají rodiče, které tímto moc zdravíme.
4: Tak moje mamka tady dělá asistentku.
1: Moje mamka tady stojí, tamhle jí zamáváme Simonce. Ahoj Simonko, která nás teďko natáčí a díky tomu bude mít příměšťák i nějaká hezká videa z našeho živého vysílání. A máš tady i bráchu, že jo, Matouše. Tak tušíte, co byste jednou chtěli dělat, až budete velcí? Chtěli byste pracovat v rádiu, nebo byste chtěli dělat něco úplně jiného?
4: Já bych buď to chtěla být nějaká jakoby youtuberka.
1: Mhm. Uh-huh.
4: A potom bych možná byla trenérka v taekwondo.
1: Uh-huh, takže trenérka v taekwondo, Matouš?
5: No, já bych buď chtěl dělat profesionálně můj sport, anebo bych chtěl být vývojář her.
1: Uh-huh. A Kája, Kájo, co dělají tvoji rodiče?
6: Můj táta je ajťák tady v rozhlase a moje mama je doktorka. A já bych chtěla být herečka a jednou potkat Harrisona Forda, který hraje ve Star Wars Hana Sola. To je moje nejoblíbenější postava.
1: A kdybys byla herečka, tak kterou postavu bys chtěla zahrát?
6: Ve Star Wars?
1: Kdekoliv.
6: Tak asi... Nevím, jestli záleží na tom, jestli jsem holka, jako jestli bych hrál holčičí nebo klučičí tu jako roli. Tak ale asi, nevím, fakt nevím.
1: Mm-hmm. Nevadí, třeba vás to napadne ještě, co Naďa?
7: Moje mamka natáčí různý rozhovory a tak na Český rozhlas Plus, takže si můžete poslechnout.
1: Jak se jmenuje maminka?
7: Naďa Reviláková.
1: No jasně, maminku známe moc dobře a dělá krásné pořady o historii. Chtěla by ses taky věnovat historii?
7: No, ani ne.
1: Takže radši něco jiného.
7: No, já bych chtěla být pekařka nebo cukrářka, ale včera jste mi říkali, že mám prej hezký hlas, že bych měla být moderátorka.
1: Ale v dnešní době můžeš klidně být pekařka a cukrářka, natáčet to na video, streamovat to na Instagramu a budeš slavnější než my všichni moderátoři v Českém rozhlase dohromady, protože jídlo zbožňují úplně všichni, že jo?
8: Jo.
1: Co by chtěla dělat Eda?
9: Eda ještě neví.
1: Eda ještě neví, jasně. Eda chodí do druhé třídy, takže má na to spoustu času, aby si to ještě rozmyslela.
9: Půjde do třetí.
1: Půjdeš do třetí, dobře. No, ale tak třeba už ve třetí tě to trošku ťukne. Víš, co bys rozhodně nechtěla dělat, Edo?
9: No, tak asi bych nechtěla být popelářka.
1: Dobře, popelářka ne, to jsem třeba já chtěla být, když jsem byla malá a do dneška bych si chtěla stoupnout za to popelářské auto a projet se. A co by chtěl dělat Šimon? A co dělají rodiče u Edy, víme, tatínek je ve španělské redakci, takže tatínek mluví ve španělštině a natáčí pořady. A Šimonův táta nebo máma?
10: Moje máma dělá před počítačem a vlastně pomáhá generálnímu řediteli, anebo jaký
1: Je generální asi.
10: No, a prostě je před počítačem.
1: Tak to bude asistentka možná.
10: Asistentka. Asistentka, ano.
1: A jak se jmenuje příjmení?
10: Ondrovčáková.
1: Takže zdravíme i paní Ondrovčákovou a doufáme, že si rodiče naše vysílání s námi skvěle užili, protože tuto hodinku měl příměstský tábor ve vysílání Rádia Junior. Bylo tady rádio...
10: Říze!
1: Takže všichni ještě jednou.
10: Gurmánský Říze!
1: Taky tady bylo s námi rádio
10: Soda!
1: Těšíte se na zítřejší slavnostní představování toho, co jsme tady během týdne udělali, jo?
7: Jo, my to máme nejlepší, rádio Soda, nejlepší.
1: Rádio Soda už je přesvědčený, že je nejlepší, ale kdo ví? Gurmánský Řízek si taky myslí, že je nejlepší a určitě si to myslí i další naše rádia, jako je Stín a poslední rádio je Mixer. Ty tady byly včera, my jsme tady dnes, doufám, že jste si to skvěle užili, jo?
10: Jo!
1: A my všechny zdravíme a taky jdeme odpočítávat konec dnešního živého vysílání. Takže
10: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4.

0: zahrádky gorilí.
1: Radio Junior.

doplňku. Ačkoliv tak krásně skřehota, řekli, ať se u opery nemotá. Vždyť to jeho mrekeke přehluší i tympány, činely i kontrabas. Zkrátka marnost, nadmarnost, kdo

0: poklady.
1: Královna Koloběžka, Bubáci a Hastrmani,
0: Zlatovláska, Sůl nad zlato
1: a tak dále a tak dále.
0: Nejlepší pohádkové příběhy z našeho archivu.
1: Klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete bát i smát.
0: Poslouchejte každou neděli od 19 hodin a zpětně na webu Radio Junior.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: bez mě jako by nežila. Vrať se mi mobile, prosila, ať byla, kde byla, prudila a hledala mobila.
1: Hledala v parku a hledala v tramvaji, na louce, na poli i doma ve stáji. Hledala v kyně, taky na plovárně, hledala všude, například v cukrárně. Hledala v pokoji, v ložnici, v kuchyni, ve špajzu, na schode, v koupelně, v přecíni. Hledala kdekoliv, ať bylo, co bylo, hledala, hledala, až se z ní kouřilo.

0: stáji, volala v kyně, taky na plovárně, volala všude, například v cukrárně, volala v pokoji, v ložnici, v kuchyni, ve špajzu, na chodbě, v koupelně, v předsíni, volala kdekoliv, ať bylo, co bylo, volala, volala, až se z ní kouřilo, volala ve škole, na hřišti, v obchodě, dokonce volala i na záchodě, volala pod mě a volala za světla, volala, volala, nikdy se nespetla, a zase v parku, a zase ve škole, ve vlaku, v autě, někdy i na kole, volala při jídle, volala z postele, volala bez zábran, klidně i v kostele, volala, volala, pořád dokola. A pak zase kobila, mobila ztratila.
1: A předtím, než bude klídek, trošku beatboxu.

0: Šubiku Jany Richterové.
1: Koukneme se všude.
0: Do vesmíru, za zvířaty, mezi kytky, na premiéru filmu, do světa módy a zkoukneme i z brusu novou apku.
1: A třeba zbyde čas i na drby.
0: To všechno nabízí Všudyku Jany Richterové.
1: Nezapomeň, každou neděli v 9 ráno na rádiu Junior.
0: A klidně u toho můžeš ležet, Jana to za tebe odběhá.

0: Naše rádio není jenom slyšet, je i vidět.
1: Nevěříš?
0: Tak si najdi YouTube kanál Rádia Junior a přesvědč se na vlastní oči.
1: Podívej se na naše vysílací studia a moderátory v akci.
0: Těš se na videozáznamy živých rozhovorů s herci, zpěváky a dalšími mega zajímavými hosty.
1: A to zdaleka není vše.
0: Mrkni na YouTube kanál.

0: Šup do postýlky a spinkej.
1: Mně se nechce. Povídej mi pohádku.
2: Když já už jsem dneska tak unavená.
1: Bez pohádky neusnu. Tak aspoň nějakou krátkou.
0: Já už to mám. Pustíme si Hajaju. Slyšela jsem, že je teď nově na webu Rádia Junior.
3: Jo!
0: Hajaju. Pohádky na dobrou noc si můžete poslechnout každý den v 19.50 ve vysílání Rádia Junior nebo kdykoliv na webu radiojunior.cz.

0: Rádio Junior, velká pohádka.
1: Víte, jakou pohádku mají nejraději indiánské děti? Přeci tu o neobyčejné želvě. Pohádku nazvanou Želva s flétnou napsal Miloslav Stingl, režie Jan Fuchs. Hrají Miloš Kopecký, Jiřina Jirásková, Josef Vinklář, Josef Hlinomas a další. Natočeno v roce 1961.

slyšíte? To Amazonka zpívá. Nejstarší a největší z řek Jižní Ameriky. To Amazonka zpívá. Matka indiánských řek. A volá nás. Neslyšíte? Do zeleného příšeří, do pralesů, tam, kde nad vodou dovádějí ledňáčci, na květiny usedají plaší motýly papilioni dae a zašera bloudí mezi stromy obrovská můra Kaligo se sovýma očima na křídlech.

0: Не půjdem?
1: Nebojte se. I v prale se žijí lidé a kde žijí lidé, sídlí pohádky. Indiánská máma dovede vyprávět stejně krásně jako vaše. Když s večerem utichne v pralese křik červených papoušků, když řeka ulehne lesu k nohám, když slunce odchází tam za obzor...

Indiánské děti naslouchají pohádkám stejně jako vy. Ale nejraději těm o neobyčejné želvě.

Tak co, půjdeme? Do pralesa máme jenom krůček. A už je tu první pohádka. Pohádka o želvě nadmíru odvážné, o želvě, která všechny přemohla a když je přemohla, začala chodit po světě a pískat si na flétničku.

0: Ale tu flétnu želva vždycky neměla. Chcete vědět, jak k ní přišla? No to bylo tak. Jednou, to už je strašně dávno, potkal želvu jelen a pořád se jí posmíval.
1: Jsi prý statečná želvo. I tapíra prý bys dokázala přemoci, ale mne, jelena lehkonohého, mne bys v závodě nepřemohla. Kdybys na všechny stačila, na jelena želvičko nestačíš.
2: No jo, já nemám ráda pyšné tvory. Ne, ani trochu. Víš co, jelene? Já s tebou poběžím o závod, chceš?
1: Prosím, aspoň se uvidí, kdo z koho. Hmm? Poběžíš želvo řekou a já na druhé straně lesem. A kdykoliv na tebe zavolám, musíš mi odpovědět.
2: Proč ne? Tak já si jdu prohlédnout řeku svou závodní trať. Počkej. A kdo poběží první? Raz, dva.
1: Samozřejmě
2: raz, dva.
1: Ty.
2: Raz,
1: dám
2: dva.
1: Ti přednost.
2: Raz, dva.
1: A nezapomeň,
2: raz, dva.
1: Až zavolám,
2: raz,
1: musíš se mi ozvat.
2: Raz,
0: ale pustit se do křížku s moudrou želvou, to nebylo jen tak. Želva svolala všechny své známé a příbuzné želvy, rozestavila je pěkně podél celé trati závodu a podél toku řeky. To udělala a potom jim nařídila, aby kdykoliv jelen zavolá, zavolali taky. A závod začal.

0: Želvo, ty línonožko, ty ubožačko, kde pak jsi zůstala?
1: Tady jsem, jelene, pospěš si, loudo!
0: Je to možné? To mě snad klamal sluch. Želvo, kde jsi? Tak ozvi se!
1: Tady jsem, vzadu!

0: A vychloubačný jelen letěl lesem, vyhýbal se lianám a klopítal. Ale z posledních sil ještě jednou zavolal.
1: Tak co, želvičko, už nemůžeš, viď?
2: Ale kde pak? Já jsem daleko vpředu. Čekám na tebe. Ty jsi dneska nějak líný.
0: A tehdy jelen už jen tak pro sebe tiše zanaříkal, naposledy se ještě opřel do kopítek, ale byl unaven. V hrdle mu vyschlo a chtělo se mu pít. Doběhl k řece, schýbl se, uviděl ještě v zrcadle řeky naposledy svůj kdysi pyšný obličej a potom zemřel.

0: A tu se želva opatrně vynořila a když zjistila, že jelen už nežije, vytáhla mu z běhu dlouhou kost.
1: Na co potřebuješ jelení kost?
0: Ptali se všechny příbuzné a známé želvy.
2: Udělám si z ní flétnu. Až vám bude smutno, budu na ní hrát.

0: No a od těch časů píská želva na flétnu každý den. Protože vždycky má na světě někdo smutek. Ale vždycky je na světě proč hrát pro radost. Jednou, bylo to z rána, odpočívala želva v dutině stromu a pískala si. Šel kolem obr, neboť tam u Amazonky žijí v pohádkách i obři, ano. Obr chvíli naslouchal veselému pískání a hned si řekl...
1: To nebude nikdo jiný než ta silná, proslavená želva. Ta želva, která prý i jelena přemohla. Na mě ale nestačí.
2: To jsi ty, želvo?
3: Ano, ano, to jsem já. Želva s flétnou.
2: Pojď sem, želvo. Jsem obr a chci vyzkoušet tvou sílu, o které si vyprávěli opice. Nevěřím, že bys byla silnější než já. Jsem obr a kdo má víc síly než obři?
3: No, jak myslíš? Když chceš, já přijdu. Uvidíme, kdo má víc síly.
0: Želva vylezla z dutého stromu, obr uřízl v pralese liánu a položil ji na břeh řeky.
2: Každý zůstaneme tam, kde jsme doma. Ty ve vodě, já na břehu. Přivaž si liánu ke krunýři a až řeknu, teď oba zatáhneme. A uvidíme, kdo je silnější, kdo koho přetáhne.
3: No, dobře.
0: A želva se ponořila do hluboké tůně, vyhledala svou přítelkyni obrovskou rybu a poprosila ji o pomoc. A sestřička velká ryba pomoc přislíbila. A tak želva uvázala liánu velké ryby jen na ocas, sama tajně vylezla o kus dál z řeky a skryla se ve vysoké trávě. Potom obr křikl, teď! A táhl ze vší síly. Ale táhla i ryba a že byla silná, silnější než obr, stála od řeky. Až po krk vězel v proudu. Želva ho ze skrýše pozorovala, smála se, až se za krunýř popadala. Obr to zkusil znovu, ale veliká ryba ho zase stáhla do řeky. A nakonec začal ten obr škemrat.
2: Želvičko, želvo, prosím tě, dost. Už nemohu, utopil bych se.
0: A želva zase skočila do vody, odvázala liánu z rybího ocasu, sestřičce rybě hezky poděkovala a potom vylezla na břeh.
3: No dobrá, no. Když si nechceš hrát, nemusíme.
2: Jsi také tak unavená.
3: Prosím tě, z čeho?
2: Já, želvo, unavený jsem. A taky už vím, že jsi silnější než já a smát se ti už nebudu. Odejdu a ty si tu dobře žij u břehu své veliké řeky.

0: Ale ani želvě se její chytrost pokaždé nevyplatila. Tak třeba na té veliké slavnosti zvířat. Cože? O tom jste ještě neslyšeli? No to se kdysi konala nad oblaky veliká slavnost. Chystalo se tam hostů bezpočet. Mezi nimi také sup, veliký dravý pták a naše želva. A želva jako vždycky přemýšlela, jak to zařídit, aby i dnes byla první.
1: Supe, pojď se vsadit, kdo z nás tam bude dřív.
0: Sup, který se spoléhal na svá křídla, sásku neodmítl. I dohodli se, že se vydají na cestu brzy z rána. Ještě dřív, než slunce zašlo za prales, šli sup i želva spát. Když želva uviděla, že veliký pták si složil hlavu pod křídla a tiše spí, vstala a vlezla si opatrně do jeho nůše pod zásoby jídla, které si sup připravil na zítřejší slavnost. Ráno sup vstal, sebral nůši a prudce se rozlétl k nebesům. Když přiletěl na slavnost, nůši odložil, aby se rozhlédl, kde se co děje. Želva využila příhodnou chvilku a rychle z nůše vylezla. A šla se trošku projít a přímo vstříc supovi.
1: A hele, to je náhodička, příteli supe.
2: Ale, to přišla teprve teď,
1: ale
2: želvičko.
1: Tě, kde pak? Já jsem tady už strašně dlouho. Už mě to ani netěšilo na tebe čekat, tak jsem se z dlouhé chvíle procházela. A kde pak ses tak zdržel?
0: Ale sup nevěděl, co by právě vhodného odpověděl a tak tuto sásku prohrál. Ale když se potom veliká slavnost skončila, navrhnul želvě na oplátku novou sásku.
2: A teď se vsaďme, kdo z nás bude dole první.
1: Platí.
0: A protože želva chtěla být dole dřív než její soupeř sup, skočila z oblaku dolů. Padala rychle, rychle a stále rychleji. Země se přibližovala a najednou uviděla želva dole přímo pod sebou rozeklanou, rozervanou skálu. Jen tak stačila ještě zavolat pěkně hlasitě, aby skálu postrašila.
1: Pozor, ty skálo! Ustup mi z cesty, nebo tě rozdrtím!
0: Skála sice uskočila, ale želva bác. Dopadla na zem tak prudce, že si sploštila bříško. No a od těch časů má tedy želva spodní část těla plochou jako oblázek. Ale nejenom to, pádem si želva rozštípla i krunýř. A ten jí, no však to dobře víte, zůstal rozštípnutý dodnes. Tak tedy skončil závod želvy se supem.

0: Skončila soutěž se supem, ale želvu čekal nový těžký boj. Souboj s tapírem. Tapír se toulá po lesích kolem Amazonky a vládne prý menším zvířatům a také řekám. Jednou se tapír se želvou setkali. Želva právě ležela pod taperevou, stromem, který jí patřila, jehož ovoce chutná asi jako mirabelky. Želva si na plodech svého stromu náramně pochutnávala, když tu náhle přišel pánovitý tapír, kterému ovšem také chutná ovoce taperevy. A ihned na ně dostal chuť.
1: Jedeš odsud, želvo? Klíč se od té taperevy?
2: No. Proč bych se měla odtud klidit? Je to přece můj strom.
1: Tvůj, ne tvůj, hned se odtud klid, nebo tě rozdupám. Do země tě zadupám.
0: Želva ale jeho vyhrůškám příliš nevěřila a ještě se mu smála. A tu tapír opravdu vyskočila, šlapal a dupal, až želvu do země docela zadupal.
2: No, jen si dupej. Však až přijdou deště, já se vyprostím z bahna. A pak tě budu pronásledovat. A až tě dostihnu za to, co jsi mi provedl, no, to se těš.
0: A když pak přišly deště, hlína se rozmočila a želva se prostě vyprostila. Nalezla tapírovu stopu a ptá se jí.
2: Stopo, milá, jak je to dávno, co tudy prošel tvůj pán tapír?
3: Dávno už, dávno je to, želvo.
0: A tak šla želva dál. Asi po měsíci nalezla druhou stopu. I té se zeptala.
2: Stopo, druhá stopo, jak je to dlouho, co tě tady zanechal tvůj pán tapír?
3: Velmi dávno, už velmi dlouho tady ležím, želvo.
0: Zase šla želva dál. A zase uběhl měsíc a znovu potkala stopu.
2: Dobrý den, třetí stopo. Ještě je daleko tvůj pán?
4: Ne, želvo, už není daleko. Jen 2 dny cesty půjdeš a tapíra nalezneš.
2: Ještě 2 dny? Mě už netěší takhle ho hledat.
4: Zeptej se tedy ramene řeky. To bude vědět, kde je náš pán.
0: Šla tedy želva k rameni řeky.
2: Řeko, milá řeko, prosím tě, kde je tvůj pán?
5: Nevím, kde je tapír, nepovím nic.
2: A proč? Proč mi to nechceš říct?
5: Vím, co ti tapír udělal, a proto ti nic neprozradím.
2: Aha. No dobře. Neříkej, nechceš-li. Já si ho najdu sama.
5: Neruš ho, želvo, nech tapíra pána všech řek spát.
2: Aha. Spí. Tapír spí. Tím líp, to jsem ráda.
5: Dej si pozor, želvo, nebo tě tapír znovu zašlape do bláta.
2: Co pak jsem kámen, abych se nechala do země zadupat? Já se chci s ním setkat, s tím pyšným tapírem, který si myslí, že je silnější než já.
0: A vyšla podél řeky. Do pochodu si pískala na flétničku, cesta jí lehce ubíhala a potom na břehu řeky nalezla spícího tapíra.
2: Tak, a teď tedy uvidíme, kdo je silnější.
0: A pevně ze vší síly se zakousla spícímu tapírovi do šíje. Tapír se probudil, zakřičel, zanaříkal a prosil o milost.
1: Pust mě, želvičko! Pust!
2: Nepustím. Chci poznat tvou sílu.
0: Tapír se vzepřel a utekl k řece. Hlava mu klesla do mělké vody a za dva dny na to v rameni řeky zemřel. Želva si potom sedla vedle svého úlovku, vytáhla z krunýře flétničku, radovala se a pískala si, myslím, tohleto.

0: Ale největší, nejobtížnější boj na naší želvu teprve čekal. Boj s jaguárem, nejmocnějším vládcem amazonských pralesů. Želva rozradovaná vítězstvím nad tapírem slavnostně vyvolávala:
1: Příbuzní moji, želvy všechny, pojďte sem. Přichystala jsem vám hostinu. Honem sem poběžte.
0: To uslyšel jaguár, přiběhl a ptá se:
2: Proč pak křičíš po lese, želvo?
3: Svolávám své příbuzné.
1: Aby mi pomohli sníst můj chutný úlovek. Tapíra.
3: Sama bych ho asi nesnědla. A ani neumím tak veliké zvíře rozdělit na menší kousky, aby se na všechna zvířátka dostalo, víš?
2: Ty jsi zabila tapíra?
3: No.
2: Jestli chceš, já ti úlovek rozdělím.
3: Ne, to bys byl moc hodný. A pak si klidně vezmi polovinu úlovku, ale druhou mi ne.
2: Dobrá, zatím běž a nasekej v pralese dříví na oheň.
0: Želva odběhla pro dříví a jaguár jí zatím všechno maso celého tapíra snědl. A potom nasycen utekl.
3: Ale, ty jsi mě ošálil. Okradl jsi mě, jaguáre. Ale počkej, však my se ještě setkáme.
0: A vypravila se zvířecí stezkou do pralesa hledat loupežníka jaguára.

0: Až želva šla a šla a šla. Cesty v pralese jsou bez konce. Po mnoha dnech potkala opičku, která visela na palmě Inája. Želva na opičku zapískala.
1: Krásně pískáš, želvo! Mohu ti nějak pomoci?
2: Ty, opi, schoď mi několik plodů palmy Inája. Já bych si taky ráda zamlsala.
1: Neschodím, ale jestli chceš, seskočím s Ináji a vynesu tě nahoru.
0: Želva souhlasila a opice ji vynesla na strom. Ale potom odskákala. Želva se do sytosti namlsala plodů Inája, ale nevěděla, jak se dostat zpátky na zem. Protože jednou, no snad se ještě pamatujete, jednou seskočila z výšky dolů, když závodila se supem. A naštípla si přece krunýř a s jejím bříškem to dopadlo ještě daleko hůř. Zůstala tedy na stromě a čekala, cože se stane. Asi po dvou dnech šel kolem ten zlý jaguár. Ten, který želvu okradl, ten, na kterého se želva tolik zlobila, spatřil želvu, jak sedí na stromě a velice se podivil.
3: Hleďme, želva, co děláš na stromě? Jak ses tam nahoru dostala? Pojď, slez dolů.
2: Ale kde pak, ještě ne? Nejdřív musím sníst všechny ty dobroučké plody. Ty jsou sladké. A jak voní. Chceš taky?
3: Když jsi tak hodná, schoď mi jich pár.
1: Tak dobře. Já ti schodím několik dobrých plodů palmy Inája, ale chceš-li je dostat, zavři na chvilku oči.
0: Nenasytný jaguár, kterému se už zbíhaly sliny, zavřel oči, slastně se usmíval a čekal, až spadne první plod. A to byla chvíle, na kterou želva čekala. Přemohla strach a skočila na jaguára. Padla mu rovnou na hlavu a těžký, tvrdý želvin krunýř jaguára zabil. Potom vytáhla želva jaguárovi z nohy kost a udělala si novou, ještě lepší flétničku.

0: Ale tímhle dobrodružstvím statečné želvy to ještě neskončilo. Kde pak? Šel kolem jiný jaguár a slyší, jak si želva vesele prospěvuje, že prý zabila jaguár.
1: Co? Co pak si to zpíváš, želvičko?
2: Ale zpívám o tom, jak jsem si z jelení nožičky udělala flétnu.
1: Co?
2: Víš? Udělala.
1: Co?
2: No flétnu.
1: Ne, jinak si to zpívala. Slyšel jsem něco jiného.
2: No, když slyšel, tak slyšel, no. Možná, že když stojíš tak blízko u mě, neslyšíš dobře.
1: Co?
2: Že dobře neslyšíš.
1: Jo.
2: No, tak běž trochu dál.
1: Jo.
2: Třeba tam za ten strom, o tamtud uslyšíš líp.
1: Co?
2: Že mě uslyšíš líp za stromem.
1: Jo.
0: Když ji hloupý jaguár poslechl a poodešel, želva si vyhledala malou noru v zemi a v té se schovala. Po malé chvílce vystrčila hlavu a začala si znovu vesele prospěvovat.

0: se hloupý jaguár strašně rozlobil a plný hněvu se rozběhl k želvě. Ale želva nečekala a šups, už byla v noře. Jaguár bezmocně přemýšlel, jak by se k chytré želvě prohrabal. A tu zahlédl ropuchu.
1: Koho?
0: Ropuchu.
1: Nech toho skákání, ropucho, a pojď sem.
2: Jak poroučíš, pane jaguáre?
1: Co?
2: Jak poroučíš, pane jaguáre?
1: Dávej dobrý pozor. Tady v té díře v zemi je schovaná chytrá želva. Tak chytrá, že zabila i jednoho mého bratra jaguára. A my, jaguáři, jak víš, jsme nejchytřejší zvířata na světě, jo?
2: Ano, samozřejmě, co? Že vím, že jaguáři jsou nejchytřejší.
1: Co?
2: Že vím, že jaguáři jsou nejchytřejší.
1: Jsou. Proto musím tu želvu lapit. Poběžím teď domů pro dřevěnou motiku, abych se mohl k želvě prohrabat. A ty tady budeš dávat dobrý pozor, aby nám zatím neutekla. Rozuměla jsi?
2: Rozuměla.
1: Co?
2: Rozuměla.
1: Jo.
0: Když želva poznala, že hloupý jaguár odešel, povylezla opatrně z díry, pozdravila ropuchu a zeptala se jí, co je tady jako dělá.
2: Hlídám tu tebe, abys jaguárovi neutekla.
3: Ale prosím tebe, podívej. No jo, ale kdo hlídá, musí mít oči pěkně otevřené a nevím, žourat jako ty. Otevři pořádně oči.
0: Ropucha tedy otevřela oči tak široce, divý panenky nevyskočily. A v tom jí želva hodila do očí plnou hrstečku písku. Ubohá ropucha, ta si mnula oči, chtělo se jí plakat. Ale neviděla nic, neviděla pranic. Želva se zatím tiše vykradla z nory a utíkala, co jí nohy stačily. Za malou chvíli se vrátil hloupý jaguár s dřevěnou motykou a začal rozkopávat noru. Hrabal. Už byl celý spocený a želva pořád nikde. Nakonec se prokopal až na samé dno nory.
1: Tak a i mě ošálila ta chytrá želva. Jak pak si hlídala, ropucho, co?
2: Tak
0: především se neříká, co nejbrž prosím, a za druhé špatně hlídala ropucha. A ze zlosti a za trest ten jaguár zelenou ropuchu spolk. Ale želva, naše chytračka želva, miláček dětí na břehu Amazonky, chodí prý tamtudy dodnes. Vesele si píská, jednomu pro zlost, druhému pro radost.

Takové pohádky tedy indiánské mámy vyprávějí svým dětem. Jsou jiné nežli ty, které znáte vy, ale jiný je i život tam, kde nad vodou dovádějí ledňáčci, na květiny usedají plaší motýly papilionidae a s večerem se rozléhá křik červených papoušků.

0: Ay, no to teraz vypadám. Ahoj, holky, ahoj, kluci.
1: Ahoj, kamarádi, vítejte v Ušounově pohádkové školce, kde Ušoun už dost dlouho vzdychá.
0: A ty bys nevzdychala, kdybys měla světle modrou anténu a chtěla tmavě modrou. A kdybys měla anténu dlouhou a zašmodrchanou a chtěla krátkou, nekudrnatou.
1: No, Ušoune, to snad nemyslíš vážně.
0: A to tedy myslím. Nemám rád svou anténu.
1: Ale vždyť ti tak sluší a pasuje k tobě náramně.
0: Ale to ty říkáš jen tak, protože mě máš ráda.
1: Přesně tak, mám tě ráda a proto je mi jedno, jakou máš anténu. Jestli máš po celém obličeji pyhy, nebo třeba jestli máš kokrhel místo vlasů.
0: Je? Kokrhel? Tak ten bych bral místo té antény.
1: Vidíš, a někoho třeba zase kokrhel trápí. No, pravdu má ta písnička, která říká, co nás zlobí, to nás zdobí.
0: A můžeme si ji poslechnout?
1: Už ji mám pro tebe a pro všechny holky a kluky, kteří mají podobné potíže, připravenou.
2: Ušounově

0: kluci, posloucháte Ušounovu pohádkovou školku, ve které dneska řešíme Ušounovo trápení s anténou.
1: Prostě se mi nelíbí, no, ale to ty nemůžeš pochopit, protože tobě se to nikdy nestalo.
0: Myslíš? Já Ušounku pochybuju, že po světě chodí někdo, komu se to nestalo.
1: Vážně?
0: No samozřejmě, každý máme něco takového, co bychom klidně vyměnili. Já bych třeba chtěla větší nos, aby mi na něm líp seděly brýle. A stěžuju si.
1: No to ne, to ne.
0: Tak vidíš, protože vím, že je důležité mít se rádi takový, jací jsme. A říct si stejně jako v naší písničce, jsme to pravý ořechový.
1: No, jako celkově bych s tím souhlasil. A jsem pravý ořechový. Ale ta anténa mě zlobí pořád.
0: Tak to už zbývá jen jedna možnost.
1: A jaká?
0: Hádej.
1: Ušounova hádanka.
0: Ve dne malá jako myš, v noci všechno přerostu, když mě vidíš, nevidíš. Co to je?
1: Nevím. Můžeš to prosím zopakovat ještě jednou?
0: Holky a kluci už vědí. Slyším, jak na mě řešení hádanky volají. Ale počkejte, kamarádi, dáme Ušounovi ještě jednu šanci. Ve dne malá jako myš, v noci všechno přerostu, když mě vidíš, nevidíš. Co to je?
1: Jo, už to mám. Je to tma? Ale počkej, to má být jako moje možnost?
0: No, ano, když se nenaučíš mít svou anténu rád a nechceš se na ní dívat, no tak jedině musíš být pořád pod mě.
1: No tak jo, to má být jako vtipné, jo?
0: Má, a je to vtipné.
1: No, tak dobře, no jo, trošku to vtipné je.
0: Ale víš co, zvážnit trošku můžeme. Poslechneme si totiž jednu poučnou pohádku.
2: Ušounova pohádka.

0: Slon zachránce. Byl jeden muž a měl dva syny. Jeden byl dobrý a druhý zlý. Ten zlý byl pěkný mladík a ten s dobrým srdcem dostal z vůle nebe ošklivou tvář. Když se otec chystal opustit tento svět, zavolal pěkného syna a požádal ho, aby se postaral o bratra a rovným dílem se s ním rozdělil o majetek. Syn kývl, že tak učiní. Jak ale skončili pohřební obřady, vystrčil bratra z domu. Sklopil mladík hlavu, slzy mu tečou.
1: Otec mi nic nenechal. To jistě proto, že jsem tak ošklivý. Ale byla to jeho vůle. Musím jít dbát. Odejdu ze vsi.
0: Jde mladík, jde prašnou cestou, neví ani kam. Tu proti němu kulhá slon, divoce troubí. Dostal mladík strach. Nad rozdivočeného slona nic horšího není. Že byl ale s osudem smířen, zastavil se, je mu zvířete líto.
1: Ubohý slone, jak obrovský trn máš v tlapě. Kdybys zvedl nohu, pomohl bych ti.
0: Slon se zastavil, zvedl tlapu a mladík jej bolesti zbavil. Chce jít dál, ale slon náhle promluvil lidským hlasem.
2: Děkuji ti, dobrý muži. Znám tě a znám i tvého bratra. Ošidil tě. Rovným dílem se měl s tebou rozdělit a on tě o všechno připravil, otcovi vůle nedbal. Teď spolu půjdeme za ním, aby se ti dostalo spravedlnosti.
0: Když přišli do vsi, vyběhl zlý mladík před dům. Chytil ho slon, ovinul chobotem a zvedl ho do výše.
2: Vzal si bratrovi, co mu právem náleží, a teď za to zaplatíš. 3 dny a 3 noci tě budu takhle držet. 4. dne tebou o zem uhodím, nenapravíš-li křivdu.
0: Slibuje zlý mladík, že bratrovi vše dá, spravedlivě, že se o majetek rozdělí. Tak se také stalo. Ošklivý dostal, co mu patřilo, a odešel se slonem do jiné vesnice. Tam si našel ženu, které bylo dobré srdce dražší než krása. Slon zůstal s nimi a věrně jim při vší práci

0: holky a kluci, posloucháte Ušounovu pohádkovou školku a právě jsme se poučili o tom, že
1: se nemáme koukat na to, jak kdo vypadá, protože ten, kdo je ošklivý navrch, může mít dobré srdce.
0: A že ten, kdo je hezký, ještě nemusí být hodný.
1: Ale stává se, že se to sejde i pěkně dohromady, viď, Jani? Třeba u někoho? Koho znáš?
0: Myslíš Peťu Ševčíka, co nám na Rádiu Junior moderuje odpolední vysílání?
1: No, taky, ale třeba znáš ještě někoho dalšího.
0: Aha, ty myslíš Jirku Jogurta Kohouta, který moderuje ranní vysílání na Rádiu Junior.
1: No, to taky, ale už tě nikdo jiný nenapadá?
0: Napadá. Popelka, Sněhurka, princezna Sofie.
1: Jani, a co třeba nějaké strašidílko?
0: Myslíš Ušoun Rušoun?
1: Jo.
0: Já myslím, že mezi hezké a zároveň hodné Ušounku samozřejmě patříš. A ty už si to koukám, myslíš taky, problémy s anténou jsou pryč?
1: No, myslím, že jo. Díky, Jani, a za to, jak jsi mi pomohla, abych se měl rád, jaký jsem, i s tou zakroucenou anténou, bledě modrou, prostě s tou mojí Ušounovitou, tak za to ti pustím tvou nejoblíbenější písničku.
0: Tak to už se těším na chňapíka.
1: Ušounova písnička.

0: holky a kluci, posloucháte Ušounovu pohádkovou školku, ve které si dneska povídáme o tom, jak je důležité mít se rádi, jací jsme.
1: A já už vím, že i když mám trochu jinou anténu, než bych si přál, je super, protože je moje. A jak říká Jana, a ta má pravdu, tak moje anténa mi moc sluší.
0: A už si i pochopil, že každý máme něco takového.
1: Přesně tak. Hele, Jani, tamhle ten pán má velké břicho. A hele, tamhle ta paní má pyho přímo uprostřed čela. No, to je legrace.
0: No, Ušoune, teda. Měla jsem z tebe velkou radost, ale teď už nemám.
1: A proč ne? Říkala jsi, že každý máme něco.
0: Ale to ano, ale přeci si na nedostatky druhých neukazujeme a už vůbec se jim nesmějeme. Jak by ti asi bylo, kdyby se někdo smál tvé anténě?
1: Aha, no tak to by mi bylo smutno, to je fakt.
0: Tak vidíš, a navíc to neplatí jen na nedostatky. Někteří jsme, jak známo, bílí.
1: Někteří oranžoví.
0: A někteří třeba černí.
1: Já už vím, jak to myslíš, že bílí se nemají smát černým a černí bílým a oranžoví modrým a
0: přesně
1: tak dále.
0: Přesně tak.
1: Ano, přesně tak. Takže holky a kluci, nejlepší bude, když se budeme smát všichni spolu.
0: No vidíš, a už s tebe mám, Ušoune, zase radost.
1: Hurá, hurá, a vím, jak ze mě budeš mít ještě větší radost, když si teď spolu ještě zaspíváme a trochu i zacvičíme.
0: Tak to máš pravdu.
1: Ušounovo zpívání.

0: a naše písničkové ahoj se nám akorát hodí, protože dnešní pohádková školka pomalu končí.
1: Ne, ještě ne.
0: Ale už ho ne, zítra se přeci s kamarády uslyšíme zase.
1: No tak dobře tedy, no.
0: Ale já si před koncem ještě překontroluju, co ses dneska všechno naučil.
1: No tak dobře, naučil jsem se, že se mám mít rád takový, jak jsem, protože jsem to pravý ořechový, jak se říká, anebo spíš to pravý strašidlový.
0: Perfektní. A co dál?
1: Taky jsem se naučil, že ostatní holky a kluky i dospělé máme rádi takové, jací jsou. A pozor, nesmějeme se, když nejsou úplně dokonalí, protože to není nikdo.
0: Krása, Ušoune. A ještě?
1: Prostě vůbec se nesmějeme nikomu. Teda, myslím, jako nevysmíváme, neposmíváme. Každý jsme totiž jiný. Někdo malý, někdo velký, někdo černý, někdo oranžový. A
0: někdo vtipný, někdo zase ne. Řekl jsi to moc krásně, Ušounku. Jsem na tebe pyšná.
1: Jo? A vy, holky a kluci, pošlete mi obrázek toho, jak se všichni máme rádi, ať už jsme jakkoliv velcí, jakkoliv barevní, jakkoliv máme zakroucenou anténu.
0: Pak stačí, když váš obrázek rodiče nebo paní učitelka vyfotí mobilem nebo naskenují a pošlou na adresu ušoun@rozhlas.cz nebo přes aplikaci iRadio.
1: Zkrátka dospělí přesně vědí, co s tím obrázkem je zapotřebí udělat. Jo? A někoho z vás za obrázek odměníme.
0: A protože dnešní školka už opravdu končí, ahoj holky, ahoj kluci, mějte se krásně. A mějte se rádi, jací jste. Nesuďte lidi jen podle toho, jak vypadají. A pamatujte si, že každý jsme jiný. A proto je ten náš svět tak krásně barevný.
1: Jo, jo, jo, jako moje mužiska. Tak ahoj, ahoj. A zítra se na vás zase moc těšíme. Loučí se s vámi váš Ušoun Ružoun.
0: A o něco méně ušatá Jana Richterová. A teď do tance s písničkou od Kašpárka v rohlíku.
1: Jo. Ušounova písnička k tanci.

směrem od rovníka. Kytara drnčit, trumpeta nažíkat. Mě moc baví hrát. Pravá černá muzika. Žádný trik.

klidně.

0: Zajímá tě, co je in?
1: Tak poslouchej Trenduj, novou lifestyleovou talkshow o vás, pro vás.
0: Přijít do ní může každý, kdo se nebojí šérovat, včetně tebe.
1: Eva Sinkovičová hosty vyspovídá, proberou, co řeší, co je baví a taky, co zrovna trenduje.
0: Navíc na ně čeká záludný kvíz i rozhlasová výzva.
1: Co myslíte? Daj to?
0: Pust si Trenduj. Každý druhý víkend v 16.00 anebo kdykoliv na webu Rádia Junior.
1: A budeš vědět, co je trendy.
0: Yes.

když jsi daleko, já pořád jsem s tebou. Trochu to trvalo a teď to vím. I když jsem daleko, ty pořád jsi se mnou. Přejem si dobro, tak to chci. Možná, že všechny ty scénáře znamenají jedině, že mezi náma pouto je. Možná, že potrvá, než sami se poznáme, nakonec zjistím, o co v nich jde. Pak

0: break my heart.
1: Hodně štěstí, zdraví, přejem Hájajovi.
2: Hodně štěstí.
3: Počkej. A kolik už mu vlastně je?
2: 65. Ale vůbec na to nevypadá, co?
3: No to teda ne. Jsem rád, že nám už tak dlouho nosí pohádky na dobrou noc.
2: Já taky. Někdy je poslouchám živě v 19.50. Jindy si je zase pouštím z aplikace Můj rozhlas. A dám klidně několik pohádek za sebou.
3: To já Hájaju poslouchám z webu radiojunior.cz. A taky se těším, až se s ním potkám na akcích Rádia Junior.
2: Já ho chci taky vidět. Můžu jít s tebou?
3: No jasně. Tak domluveno.
2: Jupi! Aha.

0: Klub Rádia Junior od ledna v novém.
1: Baví vás věda nebo raději sportujete?
0: Čtete knížky, sledujete filmy?
1: Nebo jen posloucháte muziku, která hýbe žebříčky světových hitparád?
0: Ať je to cokoliv, vše najdete v novém klubu Rádia Junior.
1: Každý všední den od 17 do 20 hodin se na vás těší dobře naladění moderátoři Rádia Junior,
0: skvělí hosté a témata, která hýbou světem.
1: Těšíme se na vás.
0: Více na webu radiojunior.cz.

A potom jsem tě našel s tím chlapem od vedle a čtyřlístkem jsem zabil králíka. Do sága jsem hodil z vejšky chrousta a koukal jsem se, jak marně utíká. Dneska už mám zase bílej boiler.

0: Ahoj holky a kluci.
1: Prázdniny se blíží a opět jsme pro vás připravili letní speciály se vším všudy.
0: Kamže se letos vydáme?
1: Tady je malá nápověda.
0: Celé prázdniny budeme poznávat nejrůznější severské země.
1: Švédsko, Finsko, Norsko, Island,
0: Dánsko, Kanada, Aljaška a další.
1: Severu se dotknou i pravidelné pořady Rádia Junior.
0: Hitparáda bude hrát ty největší severské pecky.
1: Žili byli zapátrá do historie tamních osobností.
0: Ze zvídavce se třeba dozvíte, jak vznikají vločky.
1: Nudit se nebudete ani u Trenduj nebo Všudy kuku.
0: A k tomu všemu jsme si pro vás připravili dva výrazné tituly od Astrid Lindgrenové.
1: V červenci repríza Pipi dlouhé punčochy.
0: No a v srpnu zcela nová četba legendárních Dětí z Bulerbinu, tentokrát v podání herečky Báry Hrzánové.
1: Vaše Rádio Junior.
0: Více na webu radiojunior.cz.

Lenny Cristo, chicken, filet of skin. All right, what up? Okay. Po včerejšku zdá se mi to, jako bych dlouho nepotkal holku jako ty. Žádná nebyla tak moc funky, žádná nesjedla všechno jako ty.

jsem, kdy jsme naposledy měli čas jen pro nás a neřešili nic, jen leželi doma, láska na gauči a pak znova a přemýšleli nad tím, kam se poletí. Ale aj k nám přiletěla moc zlá doba, když to není fér, teď jsme na to oba, ukaž mi ten úsměv.

0: Jakou pohádku mám nejradši?
1: Velkou pohádku na rádiu Junior.
0: Každý den se s ní vydávám na úžasnou cestu pohádkovým světem.
1: Už jsem potkala princezny i draky, čarodějnice i skřítky, prostě spoustu zajímavých osobností.
0: Máte chuť vydat se na cestu se mnou?
1: Tak poslouchejte každý den ve 13 a ve 20 hodin.
0: A pak můžete poslouchat znovu a znovu na webu radiojunior.cz nebo na Můj rozhlas.
1: S námi je čas na pohádku každý den.

0: Klub Rádia Junior.
1: Krásné odpoledne, odbyla nám 17. hodina, všechny srdečně zdraví moderátorka Klára Nováková a dneska je tady opět můj báječný spolumoderátor, 14-letý...
2: Norbert, ahoj.
1: Norbert Svoboda přijel za námi ze Švýcarska, tak si to tady musí tento týden užít. Jak ještě dlouho budeš v Česku?
2: Já tady jsem do neděle a potom tady budu zase v srpnu.
1: V srpnu, no tak možná zase dorazíš. My si to s tebou užíváme v našem vysílání a těšíme se i na to, že za chvilku za námi přijde Petra Tanclová, která je z Českého rozhlasu, je to archivářka a probereme si, jak to v archivu chodí a pokud máte rádi historii, tak nám klidně můžete taky zavolat třeba, jaké je vaše oblíbené historické období. A taky máme pro vás spoustu dalších pořadů, ale to až za chvíli, protože jako první jsou na řadě. Co, Norberte?
2: Zprávy.
1: Přesně tak.
0: Rádio Junior.
3: Minutové zprávy.
2: Na Břeclavsku se objevil invazní mýval severní ze Severní Ameriky. Fotopas potvrdila výskyt této šelmy v chráněné krajině oblasti Soutok na Břeclavsku. Mýval severní představuje hrozbu pro místní biodiverzitu, pleň hnízda ptáků a loví chráněné obojživelníky či mekkyše.
1: Měkýše, Norberte.
2: Měkýše, Ježíši Maria.
1: Vás ve Švýcarsku neučili.
2: Ne, tohle ne, hele. Odlovit se a budou snažit tamní myslivci.
1: Muž s rodinou žil a jedl v berlínském hotelu 16 měsíců bez placení. Používal různé výmluvy a historky. Německý soud ho poslal na 3,5 roku do vězení. Odsouzený zároveň musí zaplatit škodu 107 tisíc eur, což je v přepočtu 2,6 milionů korun. A jaké bude počasí?
2: No, co se počasí týče, zítra bude polojasno, večer více oblačnosti a teplota může vystoupat místy až na 23 stupňů.

0: Krásný den vám všem přeje moderátorka Klára Nováková, taky můj dětský spolumoderátor
1: Norbert Svoboda,
0: kterému je 14 let, přijel ze Švýcarska a máme tady taky naší milou kolegyni z Českého rozhlasu, která ví, jak to tady všechno je, ale nejenom jakože teď, ale od jak živa. Máme tady Petru Tanclovou. Ahoj, Petro.
2: Ahoj, ahoj.
0: Ty jsi totiž archivářka, že jo?
2: Ano.
0: Chodíš tady, nebo pracuješ tady v archivu.
2: Ano.
0: Ve sklepě.
2: V minus třetím patře.
0: V minus třetím patře. A tam máte spoustu takových různých věciček, pásků, kotoučů, já nevím čeho všeho.
2: Gramofonových desek, magnetofonových pásků tam je hodně. A pak tam hodně máme písemných materiálů. A vlastně nazývá se to archiválie, protože už to je u nás v archivu a je to, jsou to buď důležité dokumenty nebo nahrávky, které jsou spjaté s historií českého, dříve československého rozhlasu, i předtím se to jmenovalo jenom radiožurnál, takže těch materiálů máme opravdu hodně dole.
0: Norberte, vzpomeneš si, kolik má československý rozhlas, jestli to tak můžeme říct, kolik má let?
1: 103, ano. Protože máme teďka 2026, ty s tím narozeně, kdy jsem tady začínal, bylo 2023.
0: Přesně tak, takže všechno to začalo v roce 1923.
2: Ano, přesně tak. Začalo to v roce 1923, přesně 18. května. A vlastně ta společnost Radiožurnál, vlastně ty začínající rozhlasáci, tak ty začínaly ve Kbelích a v takovém úplně malém stanu. Který si půjčili od skautů, protože ani neměli svůj. A tam vlastně poprvé ve 20.15 večer se začalo vysílat. Mohli to vlastně slyšet asi jen pár lidí, například se dělali speciální poslechy třeba v divadlech, kam prostě lidi si na tu novinku přišli si ji tedy poslechnout. A i když se to vnímal vlastně ze začátku jenom jako takový výstřelek, který vlastně nebude trvat dlouho, tak opravdu se jim povedlo, že opravdu ten začátek pravidelného vysílání byl tedy toho 18. května 23 a od té doby se prostě neustále vysílá. Samozřejmě už pak se nevysílalo ve stanu, ale vysílalo se v různých budovách, až skončili tady na Vinohradské.
0: No a je to naprosto fascinující. My si to teď neumíme představit v době, kdy máme všichni mobily, je internet, můžeme se podívat na televizi, tam vidíme zprávy, vidíme to, co se děje prostě v ten okamžik, ale dřív před těmi 103 lety, nebo když to vezmeme před 104 lety, než začalo to pravidelné rozhlasové vysílání, tak když lidi se chtěli něco dozvědět, tak museli dojet třeba asi někam jako pro noviny, že jo?
2: Nebo... No jasně, to museli vlastně si vzít noviny, telefony už v té době samozřejmě byly, že jo, ale nebyly ve všech domácnostech, ale byly třeba na poště. Ale opravdu to, že teď můžu prostě poslouchat to, třeba i skupinově, co se prostě říká v Praze.
0: Třeba co teď my říkáme.
2: No přesně.
0: Že to slyšíte vy všichni v Ostravě, v Aši, na Křivoklátě, já nevím, kde ještě, v Kozobrdkách. A tak.
2: Opravdu to prostě mohli slyšet, tak to prostě bylo velké terno. Úplně ty první rozhlasové přijímače, tak ty měly sluchátka, že vlastně se do toho museli tedy zapojit nějaká sluchátka, většinou teda jedno, a pak vlastně člověk mohl poslouchat, ale pak se dělaly i ty reproduktory, díky kterým se mohlo poslouchat hromadně.
0: A byla to velká sláva, že se teda všichni sešli kolem toho rádia a teď se to jako zaplo a všichni posvátně poslouchali,
2: no
0: co tam někdo říká.
2: Přesně jak říkáš, Klárko, protože to prostě bylo úžasné, když byly třeba ty hlavní programy večer, kdy se hrála třeba rozhlasová hra třeba ve 30. letech v období první republiky, tak to prostě se sešla celá rodina a poslouchali, děti si třeba u toho klidně hráli, ale většinou, jak opravdu v té době, ještě jak to byla novinka, tak tomu dávali celou pozornost a prostě poslouchali. A...
1: No a když se tenkrát šlo do divadla poslouchat rádio, platil se tenkrát lístek místo poplatků, co máme v dnešní době, nebo jak to tenkrát fungovalo?
2: Toho roku 1923 se určitě musel zaplatit lístek, ale pak, když se ta společnost vlastně rozjela, že už vysílala z budov a už to třeba nebylo jenom od 20.15 to vysílání, ale třeba skoro celý den, 24-hodinový vysílání teda tehdy ještě nebylo v těch 20. letech, ale když pak opravdu to jelo od rána až nějak do večera, tak už si lidi mohli kupovat svoje vlastní přijímače a museli se, jako vlastně dnes, museli zaplatit koncesi, tedy poplatek koncesionářský za to. A na tu dobu za první republiky to bylo opravdu hodně, protože to bylo 10 korun vlastně za měsíc, což třeba, když si představíte, tak třeba plat učitele byl třeba 800 korun měsíčně, jo? Takže těch 10 jako korun prostě měsíčně opravdu docela bylo dost, jo, to dneska máme docela levné, ten poplatek.
0: Říká Petra Tanclová. Holky a kluci, pokud byste se chtěli Petry na cokoliv zeptat, tak volejte na bezplatnou telefonní linku 800 199 199 anebo pište na e-mail radiojunior@rozhlas.cz.

0: Posloucháte Klub Rádia Junior, ve kterém se dneska noříme do historie s Petrou Tanclovou, archivářkou Českého rozhlasu. A nám už se na bezplatnou telefonní linku 800 199 199 dovolal náš věrný posluchač Honzík. Ahoj Honzíku.
1: Dobrý den.
0: Ty máš prý na Petru nějaký dotaz, tak nám prozraď. Na co se jí chceš zeptat?
1: Ano, mám dotaz. Takže existoval dřív v dávných dobách, když vysílali ze stanu, existovala apka Můj rozhlas?
2: Tak to je pěkná otázka. Tak bohužel nic takového nebylo v té době, protože to byl rok 1923 a to vůbec nevěděli, co to je mobil, co to je aplikace, a měli jenom takové ty staré telefony, co vidíš ve filmech.
0: Ani já, když jsem se narodila, ani když jsem chodila na střední školu, tak ještě nebyly aplikace.
2: No ano, to taky, když jsem se narodila, tak ještě nebyly.
0: Takže to ještě nebylo, Honzíku. Ale mě by, Péťo, zajímalo, když jsme se teda dostali zpátky do toho stanu. Jak to v tom stanu vypadalo? Tam byl asi jeden mikrofon a u toho mikrofonu se střídali ty moderátoři. Jo? Někdo, když tam asi zpíval, tak se jako pouštěla gramofonová deska, nebo tam někdo zpíval naživo?
2: No, v té době to bylo tak, že si představte takový větší stan. Nebyl to ten stan trojúhelníkový, ale prostě takový opravdu větší. A muselo se tam vejít piano a měli to v těch gbelích na normální zemi. Neměli tam prostě podlahu.
0: Takže na trávníku.
2: Ano, na trávníku. Takže se jim opravdu stávalo, že se jim to někdy podmáčelo.
0: A když pršelo?
2: A když pršelo třeba. A museli tam dávat na to prkna. Dochovala se nám i v archivu fotografie, kde vlastně technik sedí na židli na těch prknech. A byl tam teda mikrofon, hlavně klavír, protože v té době se vysílalo živě. Ne z gramofonových desek v tom roce 1923, když se to začínalo, to vysílání. A hrál tam třeba pan profesor Duda na piano, na klavír, a vlastně první hlasatelkou, takovou hlasatelkou, nehlasatelkou, byla slečna Tučková. A to nebyla žádná hlasatelka, ale byla to sekretářka té začínající společnosti Radiožurnál. A oni prostě jenom potřebovali nějaký hlas, který by to vždycky ohlásil. Toho 18. května údajně řekla: začíná pravidelné vysílání Radiožurnálu, tedy v té době, a uslyšíte Dvořákovu humoresku. A profesor Duda začal hrát na piano Dvořákovu humoresku. Jestli nevíte, co to je za skladbu, pak si to puste. To je strašně hezká skladba od Antonína Dvořáka. A ta to vlastně nějaký čas moderovala. A pak vlastně první úplně hlasatel byl Adolf Dobrovolný. Ten vlastně, když už bylo vlastně v nové budově rozhlas, tak tam vlastně začal vysílat, ale hrála se jen hudba zatím. Nějaké slovesné pořady typu rozhlasových her nebo sportovního vysílání, nějakých zpráv, tak to vlastně bylo spíše až od té druhé poloviny 20. let.
3: No a když teda takhle hudba byla naživo, tak jako to, že někdo zvládne zahrát cizí písničku na klavír, to si zvládneme představit, ale když tam někdo začne zpívat, tak to přece ta osoba, od který původně ta hudba je, musela přijet do toho stanu, anebo to zpíval taky někdo jiný?
2: Ne, to většinou si vybrali, většinou se hrála klasická hudba. Nebylo to tak, že by tam třeba přijel Karel Hašler se svýma šlágrama, jo, to byl taky jeden vlastně hrozně populární hudebník vlastně už před první světovou válkou a pak za první světové války. Ten si hlídal svá autorská práva, ale většinou ty jako klasický árie, tak prostě tam přijela třeba hrozně známá operní pěvkyně česká a začala tam vlastně zpívat k tomu klavíru. Jo. Autorský práva se, myslím, v té době až tolik neřešily.
0: A stalo se někdy, že to někdo popletl?
2: Určitě, to se muselo stávat. Z té doby bohužel nemáme nahrávky, protože prostě se to nezaznamenávalo, oni byli rádi, že to vůbec živě můžou takhle vysílat. A vlastně určitě to museli prostě splíst, je i taková pověst, že zřejmě se jim tam i zaběh prej pes a začali jim tam štěkat do vysílání, a to se nám tam bohužel nikde nedochovalo, teda taky, jak jsem říkala. Ale vlastně úplně jako první rozhlasovou nahrávku máme z roku 1928 a Je to hrozně hezký zvuk, že vlastně takovýhle první zvuk máme, když Masaryk má projev.
0: Pan prezident
2: Tomáš Garrigue Masaryk, což je hrozně důležitá osobnost, jo? Tak v roce 1928, den před 10. výročím republiky, k němu přišli na Pražský hrad děti a holdovali mu, jak se dříve říkalo, že mu prostě popřáli hodně štěstí k 10. výročí republiky a on pak za odměnu k ním měl projev k těm dětem. No a můžeme si poslechnout asi ukázku.
4: Vítejte. Zahájil jsem 10leté oslavy republiky z legionářů. A teď jste vy děti druzí v řadě oslavovatelů. Promluvme si tedy vážné slovíčko. Přeju vám, jak jsem to slýchal od malička, zdraví a boží požehnání. Abyste byli a zůstali dlouho zdraví, musíte se o to přičinit. A není to nic těžkého. Pečujte o čistotu svého těla, nebojte se vody, mýjte se z chuti, koupejte se a plavte, pohybujte se čile na čerstvém vzduchu a dejte se ohřávat sluníčkem. Větrejte si světnici a byt. V jídle buďte střídmé, vystřihejte se všeho mrsání a nepijte žádných nápojů alkoholu.
0: Tak to byl Tomáš Garrigue Masaryk, první prezident Československé republiky, která vznikla v roce 1918.
2: 1928.
0: Je ale ukázka, ale naše Československá republika vznikla v roce 1918.
2: Ano, to je pravda.
0: A v roce 1928, 10 let poté, máme díky tomu, díky rozhlasu, díky, to byl ještě radiožurnál nebo už Československý rozhlas?
2: Ono se to tak jako měnilo, ono vlastně jako se používal vlastně v období té první republiky, se už pak třeba od toho konce 20. let se začalo spíš asi používat Československý rozhlas. Ale pořád ten radiožurnál to lidé jako nazývali.
0: Jasně,
2: jo.
0: Ale díky tomu jsme mohli slyšet našeho prvního pana prezidenta. Proč to tak šumělo v té ukázce?
2: No, protože vlastně ta deska, ta gramofonová deska, na které se to dochovalo, tak ta už prostě má nějaké ty roky za sebou. A každé přehrání na té desce je znát. Mm-hmm. Čím víckrát si to ty lidé vlastně přehrávali, tak tím víc vlastně ten zvuk je pak zničený.
0: Mm-hmm. Já si říkám, jestli vlastně děti vůbec vědí, co to je deska. Honzíku, máme tě pořád na telefonu.
1: Ano.
0: Víš, co to je deska? Víš, co je gramofonová deska a jak vypadá?
1: Ano. Vypadá tak, že je taková velká, jakoby
0: pizza.
1: Velký CDčko.
0: Taková malá pizza, nebo jo, abych to řekla, že to vypadá jako pizza, akorát je to černý, že jo?
1: Ano.
0: A uprostřed je vždycky nějaký takový barevný kolečko a tam je třeba něco napsané.
2: Jo, tam je vlastně, co je to za tu nahrávku a aby vlastně se to mohlo dát na tu jehlu, tak samozřejmě je tam ještě ten otvor úplně vlastně veprostřed, aby se to mohlo dát na ten gramofon a poslouchat.
0: Takhle se přehrávaly tedy desky v rámci toho prvního vysílání, ale pak se i změnily ty nosiče, na kterých se uchovávaly ukázky. I ty máte samozřejmě v archívu.
2: To samozřejmě máme. Už vlastně ve 30. letech se u nás, i když tak jako sporadicky, nebo jak to mám říct, nebylo to tak časté, ale mohly vlastně se u nás používat ve 30. letech, už asi tak 10 let potom teda, co začal vysílat rozhlas, magnetofonové pásky. Ty vlastně se nejdřív vyráběly z ocele, pak samozřejmě i z jednodušších materiálů. Z ocele typu, že část té ocele se vlastně používala na ty pásky, ne, že to bylo jako ocelový.
0: To jsou takový, já nevím, jak to popsat, taková folie, nebo
2: taková
0: co to
2: folie,
0: je?
2: No, já bohužel se přiznám posluchačům, já mám na starosti písemnou část archivu a na tu zvukovou část je u nás, jak se říká, borec, pan Turek. Takže ten by vám o tom řekl víc, jo. Takže já nebudu radši zabíhat úplně do těch materiálů, abych vám zase neřekla nějakou pitomost. Ale tedy po těch magnetofonových páskách, to už asi znáte, byly třeba kazety.
0: Ano, ale vlastně magnetofonové pásky, to ještě já rychle dopovím. Ano, ano. Že to jsou takové prostě opravdu pásky, které mají třeba několik metrů, že jo?
2: No,
0: hodně metrů.
2: Ano, hodně,
0: a to je prostě namotané. A dřív, když zvukaři chtěli něco vystřihnout z toho vysílání, teď to děláme na počítači, že jo, prostě označíme to, dáme delete a ono to zmizí, jako když píšete třeba ve Wordu. Ale dřív oni opravdu museli si vzít fakt jako nůžky a teď to pořád poslouchat, zjistit, kde na tom pásku, na kterém centimetru je třeba na nějaké to přeřeknutí, které se nám tam nehodí. Pak to museli fakt střihnout, zase střihnout, dát k sobě, slepit, jo, a nemohli to slepovat, jako my to přistřiháváme třeba 10krát, jo. Oni to museli střihnout jednou a muselo to být perfektní. Takže i ti moderátoři museli mluvit jako mnohem pečlivěji a opravdu si dávat pozor na to, aby neříkali blbosti. A takhle se stříhalo ještě nedávno. Ještě vlastně, já když jsem šla do rozhlasu, tak ještě někteří lidé tady opravdu stříhali nůžkami. Já už jsem se to teda nenaučila, já už všechno na počítači dělám, takže to byly magnetofonové pásky.
2: Přesně tak, ty magnetofonové pásky se vlastně u nás používaly i v 90. letech. Mm-hmm. A až po tom roce 2000 se opravdu začalo přecházet na ten digitál. Mm-hmm. Ale jak říkáte, to vlastně si museli dávat hodně pozor, ty redaktoři a moderátoři, nebo kteří vlastně nahrávali, že jo, ten pořád a pak to teda šlo do vysílání, protože ten materiál byl drahý. Takže nemohli tím ani tak plýtvat. Mm-hmm. A byl problém v tom, bohužel pro nás, pro archiváře, že některé ty magnetofonové pásky se znovu používaly. Mm-hmm. Takže my jsme třeba přišli o nějaké pořady, zvukové nahrávky, kvůli tomu, že se znovu třeba v 90. letech použili na jiný pořad.
0: Že se to prostě přehrálo, co
2: ano,
0: bylo na tom
2: přemazalo
0: pásku. Přemazalo
2: a prostě se to opravdu přehrálo. No.
0: Hmm.
3: V dnešní době máme takový ty mini micro SDčka, ty paměťové karty, na který se vejde v nejlepším případě třeba i x dnů zvuku. Jak to bylo tenkrát? Kolik se vešlo na takovou, jak ty si říkáš, že to má více metrů, kolik hodin, doufám, že můžu říkat hodin, se vešlo na takovou pásku?
2: No, na ten velký magnetofonový pásek, jo, což bylo fakt asi skoro jako ta pizza, ale trošku menší, když si dáte takovou tu menší velikost.
0: To pro děti,
2: no,
0: pizzu.
2: 20 cm v průměru, jestli nebudu vám lhát. Tak tam se vešlo, já jsem pracovala většinou tak maximálně s hodinovým pořadem.
0: Hmm.
2: A teď si představte, když je ten menší, jo, ten pásek, a to ani nemluvím o těch úplně prvních, že jo, když to začalo, jo. Tam se třeba vyšlo jenom 30 minut a to už bylo jako úžasný.
0: No ale teď si představ, když je živé vysílání, já tady sedím, mám to všechno krásně jako poskládaný na počítači, můžu si tady přehodit, jakou dám písničku jinou, jakou pustím zvukovou ukázku. Ale dřív, když bylo živé vysílání, tak oni museli mít třeba ty písničky jako na těch páscích. A teď jako tam musel někdo být, kdo to rychle jako dal do toho magneťáku, aby se to spustilo. Teď ono to jelo, skončilo to. Teď něco říkal moderátor. Teď on musel vzít jinou písničku, zase jí tam šou. Pnout. Takže to musel být neuvěřitelný adrenalin, aby člověk tam dal správnej ten pásek, aby se to nějak jako nezašmodrchalo. Tak takovéhle byly ty, takový ten prostředek rozhlasový, bych to tak nazvala.
2: Přesně tak, no. To ještě nemluvím o tom, když v nějakém pořadu chtěli experimentovat se zvukem. Mm-hmm. A ještě k tomu v živém vysílání, což bylo třeba v 90. letech, tady byly některé experimentální pořady, že tam chtěli, aby najednou tam zařval lév, aby najednou tam bzučila včela. Takže opravdu ten člověk musel být hned připraven, jak mu moderátor nebo prostě ten redaktor dal znamení a teďka tam dej toho lva a nech to tam jenom chvilku. No a teďka už musel jít pro včelu, že jo, aby to tam zase bzučila včela. Takže to jako musel být strašně vtipný sledovat.
0: Říká Petra Tanclová, pokud se chcete na něco zeptat, volejte 800 199 199 anebo pište na e-mail radiojunior@rozhlas.cz.

0: Posloucháte Klub Rádia Junior s Klárkou.
1: A Norbertem.
2: A Petrou Tanclovou z archivu.
0: Přesně tak. Povídáme si o historii Československého rozhlasu. A Norbert má dotaz.
1: No, mě by zajímalo, tak 1923, to už je hodně dávno.
0: Kdy vzniklo naše vlastně pravidelné vysílání, že? Kdy to začalo.
1: Mm-hmm. A to jsme museli být jedni z prvních, co začali vysílat. Jak to tam bylo, ten žebříček?
2: To jsme byli jedni z prvních. Vlastně úplně ale první teda, kdo začal vlastně pravidelné rozhlasové vysílání, byla Argentina. Mm-hmm. Vlastně Latinská Amerika, to se strašně málo ví. Ona začala vysílat už 27. srpna 1920. Poté teprve bylo USA. To začalo vysílat v listopadu 1920. Jmenovala se ta stanice KDKA v Pittsburghu. A BBC začalo vysílat v roce 1922 listopadu.
0: To je British
1: Broadcasting Company.
2: Jo, přesně. Ano, přesně tak. BBC. No a my jsme byli teda čtvrtý Československo. Jako Československo dříve. A my jsme začali tedy 18. května 1923. Uh-huh. Takže jsme byli čtvrtý na světě, ale druhý v Evropě.
0: Výborně. Honzíku, co na to říkáš? Máš radost, že jsme takhle úspěšní jako naše země?
3: Ano.
0: A máš ještě nějaký dotaz na Péťu?
3: Ano, mám. Ještě mám dotaz. Existoval dřív Hajaja a Ušounova pohádková školka?
2: Hele, Hajaja vznikl v 60. letech. A vlastně v první polovině 60. let a opravdu už začal ten náš rozhlasový večerníček. Byli jsme teda ještě dřív než ten televizní večerníček.
0: Ano, Hajaja má 60 let.
2: Ano,
0: právě
2: přesně tak.
0: Tento rok, tak to slavíme vesele.
2: To se tedy rozhodlo, že vznikne nějaké pohádky pro děti, aby mohly pěkně usínat. Vymyslelo se v čele s režisérkou Helenou Filipovou, že vlastně ty pohádky jim bude vyprávět Skřítek, kterého pojmenovali Hajaja. A první herec, který propůjčil hlas tomu Skřítkovi, byl Vlastimil Brodský. Jestli víš, třeba namluvil Makovou panenku, myslím, ten večerníček, tak ten ho mluvil. No a od té doby se pravidelně vysílá až do dneška ten Hajaja. A vystřídalo se na něm strašně moc herců, vlastně, který ty pohádky povídali.
0: Přesně tak. Poprvé Hajaja promluvil ve vysílání Československého rozhlasu 2. ledna roku 1961. Jak si říkala, jeho hlasem byl herec Vlastimil Brodský. No a teď máme nového Hajaju a tím je Honzík Cina. Taky úžasný herec, který nám sem chodí načítat pohádky. A vždycky, když slyšíte pohádku od Skřítka Hajaji večer, tak ten hlas, který ho uvádí, tak je Honzík Cina. Já se ale koukám, že nám volá někdo další, kdo pak tam je? Tady je Klárka, ahoj.
4: Tady Martínek.
0: Ahoj Martinku, kolik je ti let a odkud voláš?
4: 10 a volám z Újezda Úničova.
0: A na co bys se chtěl zeptat?
4: Na to, kdy vzniklo jako víc stanic toho Českého rozhlasu nebo Československého. Mhm.
2: No, to už začalo vznikat ve 20. letech. Bylo tam třeba stanice Brno, jedno z prvních, i Košice. Vlastně Košice byly, tuším, jedna z prvních těch vysílacích stanic na Slovensku, ale vlastně začaly vznikat i další. Třeba Ostravské studio bylo velmi významné, protože tam začaly vznikat třeba experimentální rozhlasové hry už za první republiky.
0: Takže začalo to nejdřív jakoby regionálně v různých krajích a v různých městech. A potom ale určitě taky nastal moment, když byla teda ta stanice Radiožurnál, která teda nám trvá dodnes, je nejposlouchanější stanice vůbec v České republice, klidně si ji naladí milion posluchačů týdně, tak by mě zajímalo, kdy třeba začala nějaká další taková, jak se říká, celoplošná stanice, která vysílá do celého území.
2: No, tady je to trošku takové klíčové, protože Radiožurnál nebyla jako stanice, to byl Československý rozhlas.
0: Jasně, ze začátku.
2: To prostě byla ta společnost vysílací. A byla velmi důležitá stanice Praha, která byla jako jedna z těch hlavních. A pak třeba vznikalo Československo 1, Československo 2, to byly takové celoplošné stanice, byla Praha 1, Praha 2, Brno, ale vlastně je pravda, že záleželo na tom, jestli to běželo na krátkých vlnách nebo na středních vlnách. Střední vlny neměly takový dosah, ale pokud člověk poslouchal krátkovlnné vysílání, za první republiky se už třeba vysílalo i do ciziny a díky krátkovlným vysíláním si klidně naše vysílání z Prahy mohli klidně poslechnout i ve Španělsku.
0: Pamatuji si ale, že byla třeba i stanice Hvězda.
2: Stanice Hvězda byla, ale ta byla až od 70. let. Mm-hmm. Úplně stejně ve stejné době vznikla i stanice Vltava třeba. Mm-hmm. Prostě některé stanice zanikaly, některé vznikaly, názvy se měnily. A dneska máme ty celoplošné stanice, tuším, 3?
0: Máme 4 celoplošné stanice, takže máme Český rozhlas Radiožurnál, to je ano. Jednička, že jo, zpravodajství, moderní písničky, jo, rychlé reportáže. Potom je stanice Dvojka, což je takové rodinné rádio, hodně poslouchají třeba i babičky, dědečkové, nebo i prostě kdokoliv, kdo má rád třeba informace o zdraví, jo, nebo nějaké VIP osobnosti, které tam chodí. Potom máme rádio Vltava, které pouští třeba symfonické skladby nebo různé divadelní hry, řeší, co je v kultuře, jaké jsou výstavy, jaké jsou festivaly. No a potom je čtvrtá celoplošná stanice a to je Český rozhlas Plus, který zase vůbec nehraje muziku, tam se prostě jenom povídá a řeší se tam ekonomika, historie, politika, tak to jsou ty 4 celoplošné stanice. Pak ale máme třeba i digitální stanice, což je třeba Radio Junior. My se k tomu hrdě hlásíme, že nás můžete poslouchat na internetu a v digitálních rádiích, ale vedle nás třeba i milovníci jazzu mají svoji vlastní stanici, to se jmenuje Radio Jazz, nebo milovníci vážné hudby mají Radio D-dur. Pak tady máme i Radiožurnál Sport, ten zase vysílá pro všechny nadšence do sportu, nebo Radio Wave, to je pro mladé teenagery a prostě lidi, kterým je kolem 20, nějakou tu generaci Z současnou. No a takhle to běží dál a dál. Dohromady máme stanic 25 a z toho 14 jsou stanice regionální, jak si říkala. V každém krajském městě máme jednu stanici, která hraje přímo pro ten daný kraj.
2: Tak to za těch 103 let toho hodně rozhlas vládnul.
0: Krásně se nám to rozmnožilo. Máš ještě nějaký dotaz?
4: Nemám.
0: Ale moc děkujeme, že posloucháš a že si nám takhle řekl hodně zajímavý dotaz a já doufám, že jsem všechny stanice minimálně zmínila a jestli jsem na nějakou zapomněla, tak si můžete najít na aplikaci Můj rozhlas. Tak zatím ahoj.
4: Ahoj.
0: My jsme ale tady řešili ještě předtím s Honzíkem, teda toho skřítka Hajajou. A on se potom ptal na Ušouna Rušouna, což je další vlastně taková postavička našeho vysílání. A to si pamatuju já, kdy to vznikalo, protože já jsem ve vysílání Rádia Junior od jeho počátku. Rádio Junior slaví 13 let. Vlastně to byl takový dárek k 90. narozeninám rozhlasu. Vznikla stanice přímo pro děti. Dřív totiž byla jenom hodinka v tom živém vysílání. Třeba pro děti mezi 19. a 20. Nebylo rádio, které hraje písničky pro děti, kde jsou pohádky prostě a jsme tady pro vás celý den. No a tehdy se přemýšlelo taky, jak by se mohl jmenovat nějaký takový ten skřítek nebo nějaká tajemná bytost. A naše tehdejší šéfredaktorka Zora Jendová vymyslela, že se ten skřítek bude jmenovat Ušoun Rušoun, protože když se nám tady něco pokazí, jo, něco popletem, tak řekneme, jo, to byl Ušoun Rušoun, my za to nemůžeme. Takže takhle nám vzniknul Ušoun Rušoun, který má dodnes svoji Ušounovu pohádkovou školku a můžete to poslouchat. Můžete to poslouchat každý den, každý všední den v našem vysílání. My si ale pustíme písničku a potom opět bude prostor pro vaše dotazy. Volejte na 800 199 199 nebo pište na e-mail radiojunior@rozhlas.cz.

0: Posloucháte vysílání Rádia Junior. Zrovna dnes se věnujeme historii Československého rozhlasu. Máme radost, že nám volá tolik z vás, takže jdeme brát další telefony a Petra Tanclová vám určitě moc ráda odpoví. Ahoj, jak se jmenuješ?
1: Já se jmenuji Viktor.
0: A kolik je ti let?
1: 9.
0: A odkud voláš, Viktore?
1: Z Rmoulu.
0: Na co by se chtěl Péti zeptat? Máš dotaz pro Péťu, pro Petru Tanclovou, archivářku?
1: Ano.
0: Tak povídej.
1: Jestli se dá Rádio Junior pouštět jenom přes internet?
0: No, Rádio Junior se dá pouštět přes internet, ale taky z mobilní aplikace, jak říkal Honzík, to je Můj rozhlas, takže si můžeš stáhnout do chytrého telefonu mobilní aplikaci Můj rozhlas a tam budeš mít všech 25 stanic, i nejrůznější pořady, budeš moct poslouchat to, co se děje živě, ale i to, co se už natočilo někdy dávno. A budeš moct poslouchat i pohádky, hitparádu Rádia Junior, cokoliv, co máš v rozhlase rád. A dokonce tam jsou i nějaké třeba i doplňkové informace. Ale pozor, my vysíláme i digitálně, tak se dá koupit digitální rádio, které má vlastně digitální přenos dat. Vypadá úplně jako hodně podobně jako klasické rádio, ale můžete si to tam prostě naladit a poslouchat nás z bedničky. Říkám to správně, Péťo?
2: No asi jo.
0: Jo, asi jo.
3: To
0: bylo...
3: No pozor.
2: Jako archivářka moc nevím,
0: to je
2: bylo,
0: pravda.
2: Ale asi
0: ne,
2: jo.
3: No pozor, a potom máme ještě aplikaci Rádio Junior.
0: Ano, která by teda už trošku potřebovala refreshnout a proto doporučuji radši Můj rozhlas, kde najdete všechny další rádia, ale pokud máte novější auto, tak v něm už je digitální rádio a už si tam můžete normálně to Rádio Junior běžně naladit. A nebo jak říkám, udělejte si radost a kupte si k narozeninám digitální rádio a můžete poslouchat Rádio Junior, jako kdyby to bylo běžné vysílání v FM frekvenci. Máš ještě nějaký dotaz?
1: Ne, už ne.
0: Tak moc děkujeme, měj se hezky, ahoj.
1: Díky.
0: A dovolal se nám taky Vojta Přeček. Ahoj Vojto, odkud voláš a kolik je ti let?
4: Ahoj, tak já volám z Kožlan a je mi 12 let.
0: A na co by se chtěl zeptat?
4: Já bych se chtěl zeptat na to, jak vlastně probíhalo vysílání Českého rozhlasu za druhé světové války.
5: Tak za druhé světové války to probíhalo tak, že to samozřejmě tady bylo pod kuratelou nacistů, když to takhle řeknu.
0: Jak jsme se jmenovali tehdy? Protože ještě jsme nemohli být Český rozhlas, protože tehdy bylo Československo, ale byl protektorát.
5: Ano, takže byl protektorát Čechy a Morava. Mm-hmm. Slovensko mělo svůj vlastní slovenský ano. stát. No a my jsme se jmenovali normálně Český rozhlas.
0: Aha.
5: A bylo to tedy, jak jsem řekla, pod taktovkou nacistů.
0: Tak to
5: hodně...
0: si řekl správně, Vojto.
5: No.
0: Že to byl Český
5: tak.
0: rozhlas tehdy.
5: Hodně redaktorů bylo vlastně vyhozených, emigrovalo nebo pozatýkaných. A bylo vlastně tady, jak to mám říct, byli kontroloři vysílání, cenzoři, kteří byli i u živého vysílání, jako tak, jako opravdu, že sledovali, co ten a poslouchali, co ten moderátor říká, nebo ten redaktor do živého vysílání, aby se nestal pro ně nějaký škraloup, aby třeba tam někdo neřekl.
0: Nacisti jsou hrozný,
5: přesně
0: anebo
5: tak.
0: aby neřekl, hele, tamhle zrovna jedou nacisti, nebo něco,
5: přesně tak.
0: proto se schovejte, nebo tak.
5: Co si budem povídat, byla i propaganda ve vysílání, například proti ze Židů se dělala hodně sranda, nebo když to tak řeknu, legrace, bohužel, protože známe asi pojem antisemitismus, znáte. A nadávalo se na Londýn a tak dále a tak dále. Prostě propaganda nacistická tam byla.
0: Mm-hmm.
5: Ale u nás v archivu máme třeba i dochované vysílání z BBC, kam tedy se usídlila do Londýna exilová vláda a odtud vlastně bylo i české vysílání BBC, které si mohli zde občané naladit, ale pozor, zahraniční vysílání se v protektorátu poslouchat nemohlo, nesmělo, bylo zakázané a i v určité době prostě každý musel mít na svém přijímači poslech zahraničního vysílání se trestá smrtí.
0: A stalo se to, že opravdu někdo kvůli tomu přišel o život?
5: Určitě.
0: Říká Petra Tanclová z archivu z Českého rozhlasu. Norbert Svoboda chce něco dodat?
3: No, ty jsi mluvila o té cenzuře, tak možná z historie se klidně vraťme. V dnešní době to slyšíme od čím dál tím víc států. Není trošku strach, že to někdy dorazí k nám?
5: Samozřejmě je. Teďka jsme tedy trošku ve složitější době, co se týče toho, jestli budeme pořád veřejnoprávním médiem, ale já věřím, že si to udržíme a budeme pořád moct vysílat svobodně a pro všechny věkové kategorie a pro všechny sociální skupiny.
0: Jasně, a na základě faktů.
5: Přesně tak.
0: A ověřených, kontrolovaných informací. Máš ještě nějaký dotaz, Vojto?
4: Ano, já bych se chtěla ještě zeptat na to, jestli jako v této době i dříve Český rozhlas nebo Československý rozhlas spolupracoval s nějakými ostatními rozhlasy z ostatních států nebo jinými rády.
0: To se děje pořád.
5: To se pořád děje. To už se dělalo i za vlastně první republiky, že se dělaly různé konference, kde se sešly z různých států, z těch vysílacích stanic a ta spolupráce byla pořád vlastně od té doby, co to vzniklo, až do dneška.
0: Třeba je takzvaná organizace EBU, což je European Broadcasting Union, kde se schází důležití lidé, nebo ne důležití lidé, to říkám tak, ale třeba i ředitelé těch jednotlivých rádií, ale potom třeba i lidi, třeba, kteří se věnují a nevím, rozhlasovým hrám a teď tam mají festivaly a pouští si tam ty různé rozhlasové hry a pohádky, které vznikly a pak se na tom o tom povídá, nebo se řeší zase, vymýšlí se, co nového by se mohlo v rádiích dělat, jaké nové formáty, nové pořady by mohly vznikat, jak lépe šířit ten signál a tak dále. Takže to v podstatě funguje dnes a denně. Máš ještě nějaký dotaz, Vojto?
4: Ano, a to poslední. Já bych se chtěl zeptat, jak vlastně taková práce někoho v archivu Českého rozhlasu vypadá. Je to třeba tak, že si někdo řekne, že potřebuje záznam z tého a toho dne a vy jim ho prostě jakoby vydáte, anebo to funguje úplně jinak, ta práce?
5: Když nám napíše badatel, což je jedna z našich důležitých prací, se věnovat badatelům, tak když nám třeba někdo napíše na mail, což může každý, že chce si třeba poslechnout nějaký zvuk nebo i prohlídnout nějakou písemnou archiválii, tak my mu ji připravíme do badatelny u nás ve Vinohradech a tam si může poslouchat, jak chce, jenom nám nahlásí, kdy přijde. My mu to ukážeme. A kdyby byl někdo opravdu třeba z velké dálky, že nemůže dojet do Prahy, tak děláme i to, že posíláme náslech, který je tedy časově omezený. Ale mojí hlavní třeba náplní je to, že popisuji zvukové archiválie v našem už elektronickém systému. Když se zdigitalizuje nějaká nová gramofonová deska, tak já mám za úkol jí popsat, co na ní je, jaké má číslo nosiče, tedy ten identifikátor, jaký má a kdo v ní mluví, kdo asi ji vyrobil a tak dále, aby i redaktoři u nás mohli ji třeba použít do nějakého dokumentu, aby už to měli popsané a nebo i teda pro ty badatele, kdyby chtěli si poslechnout.
0: No a Péťa vždycky, když chce jít do archivu, tak musí sjet hodně hluboko do patra, -3 si říkala.
5: Ano, do hlubin.
0: A jenom nám ještě rychle řekni, jak to v tom archivu vypadá, aby si to uměli posluchači představit.
5: Jsou tam takové speciální skříně posouvací, kdy se točí takovým kolem, takovým mechanismem, díky kterému vlastně odtočíte si ten foch, který zrovna potřebujete. Opravdu ty skříně musí být nahňácený na sobě, aby jsme tam měli co nejvíc místa. Takže jsou tam různý tyhle ty skříně, pak tam máme i starý skříně z první republiky, kde jsou třeba negativy fotografické, tedy k fotografiím, abyste si mohli vyvolat fotografii třeba z té první republiky. Máme tam počítač, když potřebujeme něco do systému napsat a je tam halda papíru, gramofonových desek a magnetofonových pásků.
0: A tušíte, kolik je tam těch pásků? Máte to spočítané? Nebo aspoň řádově?
5: Pořád objevujeme nové, když se to nemusí
0: takže
5: zdát.
0: Jenom, ale kdybys tak jenom hodil a nějaký číslo?
5: Určitě aspoň 1000, jo.
0: Určitě víc.
5: Určitě víc. Já bohužel mám strašně špatný odhad, ale kdybyste chtěli vědět, kolik máme písemných materiálů, to se počítá na kilometry, tak máme skoro 5 kilometrů písemných archiválí.
0: Teda, tak to všechno si...
5: Kdyby se to dalo takhle za sebe všechno, ty papíry, tak máme skoro 5 kilometrů.
0: Říká Petra Tanclová z archivu z Českého rozhlasu. Samozřejmě, až bude den otevřených dveří, který bývá vždycky kolem zrodu našeho rádia, což znamená kolem 18. května, tak rozhodně doražte, protože se do archivu budete moct i vyjít podívat. Péťa taky někdy provádí školy.
5: Ano, provádím školy.
0: Takže se může někdo přihlásit, kdyby chtěl?
5: No určitě, kdyby třeba se vám tohleto zalíbilo, co jste teďka slyšeli, tak můžete říct paní učitelce, jestli by nemohla napsat do rozhlasu a jestli by si nemohli prohlídnout, jestli byste si se třídou nemohli prohlídnout náš archiv a já vás ráda provedu a ukážu vám nějaké ty nejstarší archiválie a budete si zase moct poslechnout ještě další zvukové materiály.
0: Tak Péťo, my ti moc děkujeme za to, že jsi přišla sem k nám do našeho vysílání. Evidentně budeš muset přijít znova, protože ta historie je opravdu bohatá a zajímavý je i ten tvůj pohled archivářky, tak se budeme těšit s Norbertem zase někdy brzy naslyšenou.
3: Ahoj.
5: Naslyšenou, děkuju.
0: Byla s námi Petra Tanclová ve vysílání Rádia Junior.

0: Klub Rádia Junior.
1: Odbyla nám už 18. hodina, všechny srdečně zdraví.
2: Norbert Svoboda.
1: A taky Klára Nováková a máme pro vás další zprávy.
0: Rádio Junior.
3: Minutové zprávy.
2: Na Břeclavsku se objevil invazní mýval severní ze Severní Ameriky. Fotopast potvrdila výskyt této šelmy v chráněné krajině oblasti Soutok na Břeclavsku. Mýval severní představuje hrozbu pro místní biodiverzitu, plení hnízda ptáků a lovci chráněné obojživelníky či měkýše. Odlovit se ho budou snažit tamní myslivci.
1: Muž s rodinou žil a jedl v berlínském hotelu 16 měsíců bez placení. Používal různé výmluvy a historky. Německý soud ho poslal na 3,5 roku do vězení. Odsouzený zároveň musí zaplatit škodu 107 tisíc korun, což je v přepočtu 2,6 milionů korun. A jaké je počasí? Zítra bude až 23 stupňů Celsia. Připravte se na polojasno, můžou být i nějaké mráčky a může na Moravě být teplota okolo 22 stupňů Celsia. A uvidíte, když tak deštník sebou.

0: Máme tady další hodinku živého vysílání na rádiu Junior. Zdraví vás Klárka a
1: Norbert.
0: Teď jsme zjistili, jsme úplně zvorali zprávy, veď. Tak se přiznej. Přiznej se. Ne, on se začal smát mě, že jsem řekla, že ten odsouzený muž, který 16 měsíců spal v berlínském hotelu se svou rodinou, tak zaplatil škodu 107 tisíc a tam mělo být samozřejmě eur, takže zaplatil škodu 107 tisíc, má to zaplatit, teda 107 tisíc eur, což je 2,6 milionů korun, takže to je moje oprava a máslo na hlavě. No ale ty máš taky máslo na hlavě, ale jenom se přiznej.
1: Takže já jsem tady četl, že Mýval Severn představuje hrozbu pro místní biodiverzitu, plení hnízda ptáků a loví samozřejmě ten...
0: Ty chráněné obojživelníky či měkýše, který si poprvé vůbec nevěděl, co je, protože jsi ze Švýcarska.
1: Já jsem se soustředil na ty měkýše, no ale ten Mýval loví, no a já jsem četl lovci, najednou tam chybí sloveso a ta věta nějak přestává dávat smysl.
0: No, tak vidíte, i to se někdy stane, takže je vidět, že my zrovna tento týden máme příměstský rozhlasový tábor pro děti zaměstnanců, což víte, jestli jste poslouchali dopoledne a takhle jsme to krásně povorali, takže prostě i ten, kdo vysílá, často může někdy udělat chybu. Chybovat je lidské, Norberte, viď?
1: Jo.
0: Doufám, že jste se aspoň pobavili a že nám to odpustíte a my vám řekneme, co vám za to uděláme. My vám za to zahrajeme
1: písničku?
0: No písničku, písničky, které vy máte rádi, protože bude zase vzkazovna v této hodince, takže kam nám můžete volat a psát o svoje oblíbené songy?
1: 800-199-199, bezplatná linka, a nebo na e-mail vzkazovna@rozhlas.cz.
0: Tak se na vás moc těšíme, na vaše písničková přání a teď si dáme písničku a po ní se hned těšte na zvídavec o Luskounovi.

0: Zvídavec Evy Sinkovičové.
1: Moji milí zvídavci, vítejte u dalšího dílu. Pojďme se rychle něco nového dozvědět. Luskoun je hmyzožravý savec, který má jedno typické poznávací znamení. Jeho tělo je pokryté rohovitými šupinami. Ty luskounovi kryjí záda, boky i ocas. Jde tak o jediného savce se šupinami. Vzhledem připomínají luskouni mravenečníky a pásovce, ale ve skutečnosti jsou jejich nejbližšími příbuznými šelmy. Jde o prastaré zvíře, jeho předci žili už před 65 miliony lety. Můžete je potkat v Africe a Asii. Existuje 8 druhů luskounů. Někteří jsou opravdu malí, ale větší druhy mohou měřit až 2 metry a vážit až 35 kilo. Potravou luskounů jsou termiti, mravenci a hmyz. Loví je dlouhým lepkavým jazykem a pak si na nich pochutnávají pomocí bezubých čelistí. Luskouni dokáží na krátké vzdálenosti chodit po zadních. Ocas jim přitom slouží jako opora. Máma vozí malé luskouny na ocase. Luskouni jsou taky dobří plavci a za mravenci šplhají i na stromy. V tom jim pomáhají silné drápy, kterými rozhrabávají i termitiště. Jsou to noční živočichové a samotáři. Vidět je v přírodě je opravdu těžké. Luskoun se dokáže skvěle ubránit, když na něj útočí jiná zvířata. Když se cítí v ohrožení, vystřikuje páchnoucí tekutinu, syčí, funí a seká ocasem. Dokáže se taky stočit do klubíčka a zakrýt se ocasem. V tu chvíli se z něj stane prakticky nedobytná koule. Pevnost šupin a stah těla je tak silný, že klubíčko neroztrhne nebo neprokousne dokonce ani lev. Tahle obrana ale bohužel nestačí před lidmi a jinak je luskoun pomalý a nedokáže rychle utéci. Pytláci klubka seberou a je to. Luskoun je tak nejčastěji pašovaným zvířetem na světě. Patří ke kriticky ohroženým živočichům. Chytá se pro své chutné maso, využívají se ale i jeho šupiny a kůže. Šupiny jsou v asijské medicíně ceněnou surovinou. Luskouny tedy ohrožuje mýtus, že jejich těla a hlavně šupiny mají léčivé vlastnosti. Obchod s luskouny je ale zakázán a tresty jsou přísné. Nezbývá než věřit, že tohle výjimečné zvíře nevyhyne. Jeho chov v zajetí je ale bohužel komplikovaný. Potřebují speciální potravu, jsou náchylní ke stresu a různým nemocem a v podstatě se v lidské péči nerozmnožují. My ale máme to štěstí, že luskouna, který připomíná oživlou šišku, můžeme spatřit na vlastní oči. Jsou totiž nedávnými přírůstky v pražské zoo. Luskoun, který se řídí téměř výhradně čichem, protože nemá moc dobrý zrak a sluch, se dokáže prohrabat i betonem. Snad se neprohrabe pryč z výběhu a neuteče nám. Kdy vyrazíte navštívit pražské luskouny, dejte vědět. Holky a kluci, pokud chcete o zvířeti, kterému se přezdívá oživlá šiška, někomu vyprávět, ale nestihli jste si všechno zapamatovat, tak nevadí. Už teď si to na webu Rádia Junior můžete poslechnout znovu, kolikrát chcete. A pokud vás napadá nějaká zajímavost, o které moc lidí neví, tak mi určitě napište a třeba se objeví v nějakém dalším dílu Zvídavce. Tak ahoj!

0: Posloucháte odpolední vysílání Rádia Junior s Klárkou a taky s Norbertem. No a teď přišla vaše oblíbená rubrika, ta se jmenuje...
1: Vzkazovna Rádia Junior.
0: Přesně tak, no a nám už dovolal náš posluchač. Ahoj, jak se jmenuješ?
2: Toník.
0: Ahoj Toníku, kolik je ti let?
2: 5,5.
0: Teda, takže chodíš ještě do školky?
2: Jo.
0: A jak se jmenuje tvoje třída?
2: Čertí.
0: Čertíci, no teda, to jsem ani nevěděla, že jsou takhle čertíci jako název třídy. Třeba můj Adámek, můj syn, tak ten, když chodil do školky, tak ten měl nejdřív kočičky a potom byl Beruška, ale čertík, to je hodně hustý. Líbí se ti název vaší třídy?
3: Líbí se ti
0: čertíci?
2: Jo.
0: A umíš udělat čertíka?
2: Ne.
0: My jsme totiž dělali čertíka tady i ve vysílání, protože jak děláme ten příměstský tábor, tak si tam zkoušíme různé věci s dětmi a zkoušíme i čertíka. Mám ti předvést čertíka?
2: Tak jo.
0: Tak já jdu na to, jo. Jsem jak čertík, jo? Šlo by to?
2: Jo.
0: Tak paráda. Jak si užíváš prázdniny, kde právě teďko jsi doma, nebo u babičky, nebo někde na dovolené, u moře?
2: Já jsem doma.
0: A pojedeš někam?
2: Zítra nejdu do školky.
0: Tak to je prima. Co budeš dělat?
2: Zítra odjíždím na výlet.
0: A kam?
2: Do jedné chaty.
0: Tak to bude prima. A budeš se tam i koupat?
2: Jo, a je tam i velká trampoška.
0: Tak si pořádně zaskáčeš, že jo?
2: Jo.
0: A co máš na létě nejradši?
2: S kamarádem.
0: S kamarádem, výborně. A co máš na létě nejradši? Vodu nebo skákání na trampolíně?
2: Skákání na trampolíně.
0: No jasně, to je úplně nejlepší. A máš i nějaké oblíbené jídlo, které rád jíš?
2: Špagety.
0: Jasně, špagety, ty jsou nej. A taky si přeješ jednu písničku, prozradíš nám její jméno?
2: Tak jo, Buty.
0: Jasně, to je kapela a ta písnička se jmenuje?
2: Krtek.
0: A máš rád krtky?
2: Spíš Krtek se jmenuje.
0: Jasně, je to Krtek, tak se jmenuje ta písnička, ale mě by zajímalo, jestli máš rád krtky. Nemyslím jako k jídlu,
2: jo,
0: ale jestli se ti líbí. Líbí, že jo? Tak prima, tak my ti jednoho krtka pustíme. A ještě ty nám řekni, komu tu písničku budeš posílat, jestli mámě nebo těm krtkům.
2: Jenom pro radost.
0: Jenom pro radost, jen tak, jo?
2: Jo.
0: A všem krtkům?
2: A ještě mojí mamce.
0: Dobře, takže pro radost, všem krtkům a mamce, jo?
2: Jo.
0: Tak se mě krásně a přejeme nádherné prázdniny. Ahoj.
2: Ahoj.
4: Vzkazovna Rádia Junior.

0: Bond.
1: Tak to byla písnička Krtek od skupiny Buty a teď už máme na telefonu Vojtu Přečka. Ahoj Vojto, slyšíme se?
2: Ahoj Kláry.
1: Ty si taky přeješ nějakou písničku, ale než ti pustíme, tak nám řekni, jak si užíváš dnešní den.
2: Tak dneska mám takový odpočinkový den, protože jsme byli s babičkou předevčírem na hradě Karlštejn a včera jsme byli na minigolfu.
1: A co chystáte na další dny?
2: Tak na další dny pojedeme asi na kole z Rakovníka na Křivoklát a ještě nějaké další, ale už to ještě nevím co.
1: No tak vidíš, tak to se možná potkáme, protože já zítra večer jedu do Rakovníka, tak možná, že se tam v sobotu někde na sebe narazíme. Jdu ti pustit Drahokamy, pro koho budou?
2: Asi pro vás dva do studia a pro všechny posluchače.
1: Tak my moc děkujeme a poslouchal jsi taky naše vysílání z Tábora dneska ráno? Dopoledne?
2: To jsem poslouchal, jo. Ano.
1: A líbilo se ti?
2: Přijde mi to takové pěkné obzvláštní programu a bylo to pěkné, no.
1: Tak to máme z toho velkou radost a budeme se těšit, že zase někdy taky dorazíš k nám do Rádia Junior jako spolumoderátor. Jdem ti pustit Drahokamy a jsou teda do rádia, sem k nám a ještě pro někoho?
2: Jak jsem říkala, pro všechny posluchače.
1: Super, měj se krásně, ahoj.
2: Ahoj.

0: drahokamy.
1: To byla skupina Mira, jejich drahokamy, a nám se dovolal taky Erik. Ahoj Eriku.
2: Ahoj.
1: Řekni nám, kolik je ti let a odkud voláš?
2: Je mi 8 let a volám z Prahy.
1: Aha, a jak ty si užíváš prázdniny? Už jsi byl třeba někde u moře nebo u babičky, na chatě?
2: Já jsem byl zatím jen u babičky a na táboře.
1: A na jakém táboře?
2: Stanice techniků Vyšehrad a bylo to, teď úplně nevím co.
1: No ale to zní výborně, vy jste si něco dělali, asi nějaké technické věci, jo? Nebo jako co jste tam dělali?
2: Ne, technická úplně ne, ale byly tam skupiny s vlejkami a my jsme se jmenovali Tsunami.
1: Aha, tak vaše skupina Tsunami zní hodně dobře. Měli jste i nějakou bojovku nebo nějakou, já nevím, stezku odvahy?
2: No, měli jsme jako, a taky jsme měli 50 odstínů prevence.
1: Mm-hmm.
2: A to byla stezka, kde prostě přišel, odpovídal různý jako na otázky.
1: Mm-hmm.
2: A na konci byly 5 jako otázek, kde to i na člověku dělal. A já jsem byl pokusnej králík.
1: Pokusnej králík zní naprosto úžasně, jako role. A řekni nám, komu chceš posílat písničku a jak se jmenuje song, který chceš, abychom ti zahráli?
2: Já posílám všem z Rádia Junior, co poslouchají.
1: Děkujeme.
2: Co?
1: Děkujeme. A ještě povídej, no. Komu ještě?
2: Nikomu jinému.
1: Nikomu jinému, jasně. Jenom prostě těm všem, co teďko poslouchají. To je fér. Protože vlastně...
2: A song zní... Hudba je lék.
1: Ať je hudba tvůj lék. A zpívá Tobias Freja, což je mladý klučina, sympaťák, je mu asi tak 14, typla, 14, 15 let. Tak ti jdeme pustit jeho písničku. Měj se krásně a děkujeme za to, že jsi zavolal a klidně volej i zítra, protože i zítra tady budu tady s vámi od 5 až do 8, tak se budu těšit na další vaše písničková přání. Ahoj!
2: Ahoj!

0: Tak to byl Tobias Freja, já se koukám na hodinky Ježkovy zraky, my musíme pustit čtení na pokračování, ale potom ještě, jestli budete mít nějaké písničky, které byste chtěli, abychom vám zahráli, tak počet mě na pokračování, možná tady s Norbertem ještě nějaký ten časek vyhmátneme. Teď jsou tady ale už záškodníci z vesmíru, třetí díl z pěti. Možná se už dneska dozvíte, kdo chce zničit naší planetu Zemi, proč a jestli se mu to povede. Režie Vít Malota, napsala Klára Vlasáková, účinkují Klára Oltová, Tomáš Pavelka, Šárka Vaculíková, Hynek Chmelař, Natálie Drabiščáková, Viktor Dvořák a Vojtěch Hrabal.
1: Rádio Junior, čtení na pokračování.
2: Hledáte něco na sebe? Hledáte něco do domácnosti? Hledáte něco, čím vyplnit prázdný prostor u sebe na zahradě, v pokoji nebo u sebe vnitru? Tak už nehledejte. Koukněte na stránky největšího internetového obchodu na světě Universal Wish a každé vaše přání se tu okamžitě splní.
3: Dobrý den a díky vám všem, že jste dorazili. Jmenuji se Harry Welsh a jsem zakladatel a vlastník Universal Wish. Jak asi mnozí z vás vědí, naše společnost se v posledních letech zaměřuje kromě obchodu taky na prozkoumávání vesmíru. Je to můj sen ještě z dětství, který si teprve teď můžu začít plnit. A ani vám nedovedu vypovědět, jak moc jsem na to pyšný. V posledních týdnech někteří z vás možná zaznamenali falešnou poplašnou zprávu, která se rozšířila na internetu. Něco o tom, že se na naši planetu chystá jakási mimozemská posádka, která nás chce ovládnout. Aby bylo jasno, na tenhle vesmírný výzkum se nezaměřujeme. My pracujeme s opravdovým poznáním, ne s naprostými výmysly. Nicméně, kdyby nás nějací mimozemšťané poslouchali, tak ať se mi prosím klidně ozvou. V současné době si musíme položit jednu důležitou otázku. Bude planeta Země naším domovem i pro další roky? Jistě, máme to tu rádi a jsme tu zvyklí. Ale všichni asi víme, že podmínky k životu tady na Zemi se rychle zhoršují. Sucha přibývá, vody ubývá a teplota stoupá. A tak je třeba zaměřit se na to, kde by mohla být další místa, kde bychom mohli žít. Ano, já vím, je to samozřejmě těžká otázka. Ale jako první volba se nabízí náš soused Mars. Na Marsu zatím nejsou takové podmínky, aby tam mohli lidé přežít. Ale řeknu vám to takhle. Společnost Universal Wish jsem vybudoval od základu. Na začátku mě od toho všichni zrazovali. Nedařilo se mi. Jenže já vytrval a dneska máme miliardové obraty. Tenhle přístup se mi bude hodit také při budování nového domova. A tak mi dovolte, abych vám představil náš nový program. Na Mars!
4: Vzdálený, rudý, tajemný.
2: A nyní také dosažitelný. Takový je Mars, náš soused, kam Universal Wish hodlá vyslat první posádku složenou z 10 lidí. Ti se zde budou snažit pěstovat upravené rostliny a bydlet ve speciálních obydlích. No nezní to skvěle? Nechtěli byste i vy být v této skupině?
3: 5 členů z této posádky je již vybráno. Já jsem samozřejmě mezi nimi. Ale zbývajících 5 míst je otevřeno pro všechny, kteří by se chtěli přihlásit. Zúčastnit se můžete jednoduše. Stačí si objednat jakýkoliv výrobek naší společnosti Universal Wish. Tím se automaticky dostáváte do slosování. Výrobků můžete koupit samozřejmě víc. Jejich počet není omezen. Funguje to jednoduše. Čím víc výrobků koupíte, tím se zvyšuje vaše šance letět na Mars. To už stojí za úvahu. Co říkáte?
5: Deník ze záškodnické mise. Závěrečná zpráva. Jmenuji se Erika a vzala jsem na sebe podobu 11leté holky. Ve své závěrečné zprávě stručně zhodnotím, jak si zatím vedu v přeměně Země do podoby, která je pro náš mimozemský druh obyvatelná. Tedy pustiny, sucho a minimálně čerstvého vzduchu i čisté vody. Poté, co prezident společnosti Universal Wish prohlásil, že se otevírají místa pro 5 účastníků, kteří se mohou dostat na Mars, bylo mi jasné, že se musím stát jednou z nich. Samozřejmě jsem doopravdy nijak nestála o to se na rudou planetu podívat. Můžu na ní jet, kdykoliv se mi zachce. Na celé záležitosti mě zajímala možnost nahlédnout do nitra společnosti, která má s naší záškodnickou misí tak příhodně stejný cíl. Dostat lidstvo pryč z planety Země. Zároveň jsem považovala za důležité plány této společnosti co nejvíce urychlit. Poslat 10 pasažérů na Mars je totiž sice pěkné, ale má to jednu obrovskou vadu. Je to málo. Postupovala jsem následovně. Pořídila jsem si co nejvíc výrobků firmy Universal Wish. Ceduly na dveře s nápisem Cedule nad dveře, automatický vytrhávač chlupů na palcích, parfém nazvaný Česnekový dech, krabičku, která měla údajně obsahovat ten nejčerstvější horský vzduch a sadu robotických žížel. Do celé akce jsem zapojila i ostatní členy naší posádky. Nechtěla jsem spoléhat na náhodu a byla jsem připravená přistoupit i k donucovacím prostředkům, pokud by byl vylosovaný jiný zákazník než já. Naštěstí jsem vybrána skutečně byla. Vedení firmy vypadalo překvapeně. Nečekali, že se do programu zapojí tak malá holka. Tady náš plán vzít na sebe podobu lidských mláďat narazil na svoje jednoznačná omezení. Jistě děti jsou sice nenápadné a málo kdo je podezírá z něčeho nekalého, ale svým stářím a vzrůstem nevzbuzují příliš respektu.
6: Seš na tohle moc malá, holčičko. Lítání do vesmíru je pro větší, víš? Tak se pěkně seber a běž.
5: Když však celou záležitost probrali se svým oddělením, které se stará o dobré jméno firmy, najednou otočili. Oddělení totiž bylo toho názoru, že přítomnost dítěte pomůže celou akci zviditelnit a zároveň přilákat ostatní dětské zákazníky, aby si u Universal Wish kupovali co nejvíce věcí. Nemohla jsem být spokojenější. V programu nás bylo dohromady opravdu 10. 5 lidí z firmy a 5 vylosovaných. Ředitel Universal Wish na mě okamžitě udělal výborný dojem. Byl to přesně člověk, kterého potřebujeme. Tvrdohlavý a naprosto přesvědčený o tom, že Země bude za pár let neobyvatelná. Navíc byl ochotný napnout nemalé síly a prostředky k tomu, aby alespoň část lidí dostala nový domov. Když se ho jeden z vylosovaných zeptal, zda by nebylo přece jen snazší vylepšit podmínky na Zemi, tedy míň znečišťování a víc přírody, tak se ředitel zamyslel a řekl.
7: Vidíte? Takhle jsem nad tím vůbec neuvažoval. Zatím bych se radši držel původního plánu.
5: Pro mě a naši misi by bylo samozřejmě zničující, kdyby nad tím uvažovat začal. A tak jsem mu od začátku cestu na Mars chválila. Jde o naprosto báječný nápad, na Marsu postavíme nová krásná města a Země nebude nikomu chybět, už aby se tam lidé přesunuli. Ředitel byl stejného názoru a výborně jsme si rozuměli. V jeden moment mi dokonce navrhl, jestli bych nechtěla promluvit v televizi. Mohla bych tak inspirovat i další děti, aby chtěli ze Země vycestovat. Zamrzelo mě, že jsem s tak výborným nápadem nepřišla sama. Okamžitě jsem souhlasila. Dovoluji si připojit zvukový záznam svého televizního vystoupení.
8: Dovolte, abych přivítal nejmladší a nejstatečnější členku naší posádky, Eriku.
9: Chtěla bych vyzvat další lidská mláďata, totiž děti, totiž svoje vrstevníky, prostě holky a kluky jako já, protože já jsem lidská holka, jak všichni vidíte. Aby se nebáli a přihlásili se do dalších naplánovaných cest na Mars. Protože co nás čeká tady? Nic moc. Nejlepší je Zemi opustit a přenechat ji, chci říci, zachránit se. Zemi nikomu přenechávat samozřejmě nebudeme. Vždyť kdo by oni asi tak mohl mít zájem? I kdyby existovali mimozemšťané, tak ti by tak zbědovanou planetu určitě nechtěli, to se můžete vsadit. Každopádně, lidská mláďata, totiž holky a kluci, buďte jako já a odleďte na Mars co nejdřív. Určitě si tam přijeme spoustu legrace.
5: Ve své aktivitě neustávám a snažím se chodit na každý rozhovor, kam mě pozvou. Všude říkám to samé. Ze země je třeba odletět co nejdřív a už se sem nikdy nevracet. Na své dosavadní počínání jsem velmi pyšná. Jen jedna věc mi dělá starost. Já a dalších 9 pasažérů odlétáme na Mars za 2 dny. Nijak nestojím o tak hloupou a zbytečnou cestu, ale zatím jsem nevymyslela způsob, jak se z ní vyvléct. Kdybych účast na poslední chvíli odřekla, mohlo by to zpochybnit všechno, co jsem zatím navykládala do médií. Obávám se tedy, že mi nezbyde nic jiného, než skutečně odletět. Prosím tedy své kolegy a kolegyně z posádky, aby mě na Marsu co nejdříve vyzvedli a nenechávali mě tam. Budu čekat! S těmi lidskými hňupy tam nechci být ani o minutu déle, než je nutné.

0: Posloucháte Klub Rádia Junior. My jsme slibovali s Norbertem, že vám ještě dáme vzkazovnu a proto vítáme Honzíka. Ahoj Honzíku.
1: Dobrý den.
0: Ty si taky přeš písničku, tak nám řekni, jak se jmenuje a komu ji budeš posílat a proč.
1: Pokáč, nešahej na mě, protože některý lidi na někoho šahají, dejchají, prostě nějaký bacile dejchají tam na krk do pusy a dal pusy k někomu na krk.
0: A to nemáš rád, tak proto jim pouštíš tuhle písničku, viď?
1: Ano, aby to přestalo v obchodě, aby se nelepili na ostatní.
0: Jo. No tak super, posíláme písničku a jestli se někdo na někoho lepí, tak se nelepte.

nešahej na mě, nešahej na mě, dej ty svý pracky pryč. Nešahej na mě, nešahej na mě, to je k mému štěstí klíč. Nelez mi do mojí osobní zóny, nech si svý bacily. Nešahej na mě, teď ani za chvíli.

0: prosím, nešahej na mě, jinak jsme skončili.
1: To byl Pokáč a naše vzkazovna pokračuje dál. Napsal nám taky Martínek a to dokonce hned dvakrát, tak to jeho přání rozhodně nemůžeme přehlédnout a píše: ahoj, tady zase Martínek, chtěl bych zahrát písničku One Republic Sunshine. Doufám, že jsem to napsal správně. Martínku, napsal si to správně, takže já jsem to našla. Písničku ti zahrajem a píše: a ještě dárek pro lepší den. Takže ty, co myslíš, chce od nás Martínek dárek? Nebo je jako, že to je, ne, to je
2: podle
1: dárek.
2: Podle mě ten Sunshine je ten dárek pro něj od nás.
1: Aha, jasně.
2: Tak to chápu.
1: Dobře, tak my ti posíláme hodně sluníčka, protože Sunshine je sluneční svit z Rádia Junior.

0: No, co řekneme, Norberte?
1: No, že už se nám to tady blíží ke konci.
0: No, jakoby vlastně blíží a neblíží, protože za chvilku zažijete naprosto jakoby zázrak.
1: Ale ten si necháme na potom.
0: To vám řekneme za chvilku, co se stane za chvilku. Teď vám řekneme, že nám napsal Martínek, že prej, jo, Martínku, jo, Martínek Pospíšil nám napsal. Ne, v příloze máte ten dárek. A my koukáme s Norbertem na všechny tři e-maily od Martina Pospíšila a ani jeden z těch e-mailů nemá přílohu, takže Martinku, jestli nám chceš poslat nějakou přílohu, tak to udělej strašně rychle, jo. Protože dneska je totiž speciální vysílání od 19 hodin, kdy já se teleportuju za chvilku. Jo, bude to normálně opravdu kouzlo. A já se teleportuju do Zlína, do vily Miroslava Zikmunda, což je slavný cestovatel, a provedu vás tou vilou s úžasnými hosty, takže rozhodně poslouchejte, protože to bude stát za to. A kdybyste si chtěli se mnou zase jako znova popovídat, tak zítra jsem tu zase pro vás od 17 hodin do 20 hodin, budeme vysílat celou dobu živě, těším se na vaše písničková přání a taky za námi přijde úžasná holčina, která je zaměstnankyní velvyslanectví dánského a budeme si povídat o Dánsku a o hodně zajímavých věcech, které všechny v Dánsku jsou, takže o Legu a i o tom, jak se třeba setkala s dánskou královnou a tak dál. Takže zítra to bude super po 19. hodině a rovnou vás zvu potom i k poslechu víkendové star parády, ve které uslyšíte 13 hitů z Islandu a opět budete moct vybírat ten, který je z nich nejhezčí, hlasovat pro něj a vyhrát potom obrovské megabalíčky plné merče od zpěváků a zpěvaček z hit parády Rádia Junior. Takže díky, Norberte, za to, že jsi tady se mnou tento týden takhle hezky vysílal.
1: Já děkuji, že jsem tady mohl být.
0: A zase až někdy přijedeš ze Švýcarska, tak tě tady rádi uvidíme. Ale podívej, normálně, Martínek, hele, Martínek poslal čtvrtý mail, opět bez přílohy, Martínku. Pátý mail, opět bez přílohy, tak já nevím, kde je chyba, jestli náhodou nám zlobí náš mail nebo tvůj mail, ale my se na to počkáme a zítra vám všem, kdo jako jste fakt jako netrpěliví a zajímá vás, co nám Martínek poslal, tak snad zítra ta příloha dorazí. A já asi poletím.
1: A řekneme vám, co je na zlepšení dne. No ano. Tak, krásnou cestu do Zlína.
0: Děkuju.
1: Užij si to tam.
0: Dík.
1: No a já...
0: Taky poletíš.
1: Já taky poletím.
0: Do Švýcarska.
1: No. Do Švýcarska úplně ne, to až v neděli, ale tak pojďme na ten zázrak.
0: Loučí se s vámi Norbert Svoboda a Klárka.

0: Junior.
1: Krásné odpoledne, holky a kluci, všichni, kdo posloucháte Klub Rádia Junior. Všechny zdraví moderátorka Klára Nováková. A nejenom já, představte si to, kde my právě teď jsme. My jsme před nádhernou vilou zlínského cestovatele, který se jmenuje Miroslav Zikmund a procestoval opravdu spoustu zemí světa. A já tady mám už i Dagmar Výlupkovou. Ahoj.
2: Ahoj, zdravím všechny posluchače.
1: Ty máš prý tuto vilu na starost, viď?
2: Ano, já se můžu starat o tady tu krásnou vilu i její zahradu, ve které právě se nacházíme a stojíme s výhledem na celý Zlín. A představte si, že i vila, i zahrada jsou kulturní památkou už od roku 2000. No a zahrada je obrovitánská, má nějakých 11 000 metrů čtverečních.
1: Říká ředitelka nadace Zikmundovi vily Dáša. Máme tady ale i děti z festivalové poroty 66. Zlínského filmového festivalu. Ahoj, jak se jmenujete?
3: Se jmenuji Simona Ježíková.
1: Kolik je ti let?
3: A mě mají 12 let.
4: Já se volám Izabela Bělíková a je mi 10 rokov.
5: Já se jmenuji Tomáš Sokol a mají 10 let.
1: No a když se takhle kouknete na tu vilu, jak se vám líbí, co na ní říkáte? Co třeba ten břečťan, který je všude okolo?
4: Mně se to páčí velmi.
3: Je to hodně hezké, to takové jako kulturní a to je takové jako, že hodně jako, že přírodní za mě a to se mi strašně líbí.
1: Ta vila má hodně oken, taky se ti líbí?
5: Jo, určitě, je krásná.
1: Dokázala bys nám ji nějak představit třeba, jaký je to architektonický styl?
2: Takže styl je to klasicky moderní, je to funkcionalistická vila, takže děti představte si, že jsou to jak kdyby obdélníky poskládané na sebe a dominantou té vily jsou velká prosklená okna, které se dají zvednout a vlastně ta zahrada splývá i díky tomu břečňanu právě s tou zahradou.
1: Mně se nahoře líbí i ta velká terasa, tam si asi pan Zikmund i s panem Hanzelkou, což byl jeho kámoš, se kterým procestoval spoustu zemí světa, tak si tam určitě taky někdy dali nějaký kafíčko, pil rád kafíčko nebo měl něco jinýho rád?
2: No, tam právě pan Zikmund moc nesedával, protože on říkal, že je tolik práce, že nemá čas ani se dívat do krbu a ani právě sedět na té terase. Takže on je tam ale krásná pracovna, kam se půjdeme pak podívat. A on opravdu, až to uslyšíte, co všechno vlastně zpracoval, tak on v podstatě opravdu hodně psal a hodně četl.
1: Co vlastně víme o Miroslavu Zikmundovi? A to se ptám tady dětské poroty, hlásí se někdo?
3: Tak vlastně Miroslav Zikmund byl vlastně cestovatel český, který jakože procestoval jakože celý svět. A z toho si bral, z každého světa si bral tak vlastně suvenýry, které můžeme v té Zikmundově vile najít.
1: A na to se těšíme, to si za chvilku prohlédneme. V kterých zemích pan Miroslav Zikmund byl?
2: Tak první expedice jela vlastně Afrikou a Jižní Amerikou, končí ta cesta v Mexiku. No a druhá expedice opravdu je to Asie, Oceánie, Japonsko, Sovětský svaz, takže v Indii byli dlouho, na Srí Lance, tehdy na Ceylonu a spoustu dalších zemí.
1: A oni byli opravdovými legendami, protože takhle cestovali v kterém roce, když se tak podíváme zpátky?
2: Tak úplně jejich první expedice začíná v roce 1947 a to pro vás bude zajímavé. Oni se vlastně stali těma legendama a těma VIP osobnostma právě během té první expedice díky rozhlasu, protože rozhlas byl tehdy velmi populární a oni vlastně psali reportáže, které se tady namlouvali. Namlouvali je herci a pouštili se, myslím si, každých 14 dní v rádiu. A oni vlastně z neznámých kluků, kteří se vydali na tu expedici v roce 1947, se během těch 3,5 let, kdy trvá ta první expedice, stanou prostě celebrity, protože tehdy nikdo nemohl cestovat, nedostali se lidé ven ani finančně, ani potom vlastně už po roce 1948, ani kvůli politickému jako režimu, který tady byl. No a oni přinášeli vlastně reportáže z těchto úžasných míst a opravdu jak z Afriky, tak z Jižní Ameriky, třeba od lovců lebek a tady z těch kmenů, které nebyly nějak hodně naštěvované a probádané.
1: Tak a my už se jdeme podívat dovnitř i s Gábinou Wagnerovou, která taky ráda cestuje. Ahoj Gáby, těšíš se na to, že se podíváš, jak to vevnitř vypadá?
6: Ahoj všichni, těším se moc, protože já miluju tady tuhle tu architekturu, tuhle dobu a jenom jsem tak nakoukla a je to teda úžasný. Já bych vám přála vidět to, co my vidíme, ale budeme se snažit to zprostředkovat alespoň takhle zvukově.
1: Gábina procestovala taky spoustu zemí, kolik jich tak bylo?
6: Já jsem to nedávno počítala a myslím si, že jsem někde na 40 nebo přes 40, což samozřejmě oproti cestovatelům je nic, ale do spousty zemí se vracím a jestli se k tomu dostaneme, tak můžu, jako, myslím, že tady, co jsem slyšela pár zemí, tak jsem navštívila, jako typu tady Japonsko, Sri Lanka, Mexiko, tak můžeme porovnat.
1: Tak si to přesně tak, můžeme porovnat, jak to tam vypadalo tehdy a jak to v těchto zemí vypadá dnes. No a my už jsme vstoupili do vlakové asi největší místnosti Zikmundovy vily a je to tady naprosto nádherné, protože tady jsou až vlastně taková lehátka, kam si člověk může lehnout a poslouchat rádio, protože před těmi lehátky není, jak jsme zvyklí v dnešní době, není tam žádná obrovská televize, ale je tam opravdu rádio a spousta nejrůznějších sošek a suvenýrů z cest, kam se pan Miroslav Zikmund a Jiří Hanzelka vypravili.
2: Tak nacházíme se v obytném prostoru v obýváku, kde právě pan Zikmund vítal svoje hosty a tady jich byla velká spousta. A jak říkáte, tak je tady stěna, která vlastně, která prezentovala především ty velké sbírkové předměty. A hlavně mrkněte porodci, tak jsou tam, já to posluchačům popíšu, jsou tam vlaječky s českou vlajkou a s vlajkou autoklubu, které vlastně měli Hanzelka a Zikmund opravdu na té první Tatrovce 87, když vyráždili na tu první expedici.
1: Ono je to totiž, takže oni to nebyli jenom jako, že by si řekli, je, my jsme cestovatelé, ale oni ze začátku vlastně měli úkol a ten úkol byl, že měli představit Tatru celému světu, protože u nás v tehdejším Československu se tyto automobily vyráběly a oni takhle díky tomu, když cestovali, tak vlastně se o Tatře dozvěděli úplně všude a úplně by mě taky zajímalo, jestli tohle třeba dělali jiné automobilky nebo jestli Zikmund s Hanzelkou byli vlastně průkopníci, co tímto způsobem si dělali takhle úžasnou reklamu.
2: Tak tam je nutné říct, že vlastně ta první expedice nebyla poznávací cesta, ale byla biznesová cesta. Oni jeli opravdu prodávat nejenom Tatru 87, ale i další jako výrobky z Československa. Jeli vlastně jako takový obchodní zástupci, protože oni byli komerční inženýři. No a jim se to opravdu podařilo. Oni v Africe prodali celkem 6 000 kusů těchto Tatrovek, protože vlastně hlavně v Africe viděli lidé, jak to auto je úžasné, protože oni třeba byli první lidé, kteří projeli Nubijskou poušť klasickým sériovým vozem, což byla ta Tatra 87. A možná se pak můžeme zeptat posluchačů nebo tady poroty, jestli ví, proč ta Tatra byla tak specifická, proč vlastně mohli tu poušť projet.
1: Tak co, tušíte to? Má někdo nějaký tip?
5: Ne.
3: Taky ne.
5: No, možná, protože tam má to zadní křídlo, se dá říct tak.
1: Takže tip na zadní křídlo. Má nějaký tip Gábina?
6: Já bych si tak tipla možná nějak kola, že byly nějak specificky. Určitě to bylo neúplně tradiční auto, si myslím.
1: A už tam sem přišel i další herec Tomáš Weber, který se kochá u knihovny. Máš taky nějaký tip, proč to auto vypadalo tak specificky, nebo si necháš poradit od Dáši Výlubkové?
0: Proč bylo tak specificky? No tak protože bylo naše. Proč bylo jaké?
2: Proč dokázalo projet tu poušť?
0: Protože asi mělo specificky něco s náhonem na všechny čtyři kola.
2: To ne, ono mělo vlastně chlazení vzduchem a dřív bylo, nebo vždycky, když jeli, tak bylo chlazení vodou a vlastně stávalo se to, že se ta voda vypařila v té poušti, jak bylo horko. Takže vlastně i díky tomu Hanzelka i Zikmund dokázali tu poušť projet. Jinak pneumatiky nepotřebujete speciální, ale musí být trošku vypuštěné, tak se vlastně jezdí v poušti i v dnešní době.
1: Aha, protože kdyby byly nafouklé, tak by mohly vybouchnout, explodovat.
2: Ne, protože se potom boří hodně do písku, takže potřebujete měkký vlastně ten povrch té pneumatiky, aby se vám ty pneumatiky vlastně, protože by byly ostré, pevné, tak by se vám vlastně, byste se zahrabala.
1: Já jsem si všimla, že tady je nějaké autíčko. Co je tohle za autíčko? Je to nějaká Tatrovka, s kterou jeli na cesty, anebo je to jenom prostě jejich oblíbená soška?
2: Tak je to model Tatry 87 a je to přesně ten první vůz, kterým vlastně jeli na tu první expedici. Tak to krásně vypadal ten vůz. Oni původně jeli upraveným vozem, ale v Africe měli v Sirtě nehodu, takže o ten vůz přicházejí a berou si vlastně nový vůz právě v Alexandrii z celního skladu, no a dostávají úplně klasické auto a už jedou opravdu vozem, které se mohl koupit každý jiný člověk.
1: Tento první vůz má ale krásnou barvičku, kdo mi řekne jakou?
5: Šedou.
1: A nebo takovou možná až do stříbrna.
2: Bylo stříbrné. A co je vlastně zajímavé, tak oni, když si berou ten nový vůz, tak ono je černé. Takže oni ještě v Africe zhání podobnou barvu, aby vlastně to nebylo tak okaté, že jedou s jiným vozem. No a ten vůz v dnešní době můžete pořád vidět v Národním technickém muzeum. Je to národní kulturní památka. A jsou tam taky ty průstřely, které vlastně získali v té Africe a prostřelili teda pan Zikmund to auto. To je taky zajímavá historka.
1: Tak já teda o průstřelech slyším úplně poprvé. A co vy ostatní? Slyšeli jste někdy už někdo o průstřelech? Všichni na sebe tady koukáme, valíme oči.
2: Takže oni, když cestovali, tak ta cesta byla nebezpečná. Měli svou i zbraně, pistole. No a jednou se stalo to, že ohrožoval místní kmen a oni je chtěli zahnat, tak vystřelili do vzduchu. No a takže ti lidé z toho kmene opravdu se rozprchli a pan Hanzelka panu Zikmundovi říkal, ať vytáhne tu poslední nábojnici, která mu zbyla v zásobníku. A pan Zikmund panu Hanzelkovi říkal, že tam žádná není. A říkal, že je. Tak on pan Zikmund říkal, tak se podívej, já vystřelím. A vystřelil. No a trefil ten vůz, ale měli velké štěstí, že netrefil nádrž, ale ty průstřely tam právě zůstaly a když půjdete do Národního technického muzea, tak to tam můžete vidět.
1: Děcka, chtěli byste být taky cestovateli, když slyšíte tadyhle ty historky a cestovat třeba přes poušť?
3: Přes poušť asi ne, ale jakože přes nějaké města a toho, tak to by mě lákalo hodně.
5: A mě. Jo, rád bych tohle dělal.
1: No a my se už po písničce podíváme na ty úžasné předměty, které si přivezli z nejrůznějších cest pánové Zikmund a Hanzelka.

0: posloucháte Klub Rádia Junior, který se dneska zcela mimořádně odehrává ve vile Miroslava Zikmunda, který se sice narodil v Plzni, ale potom spoustu let žil právě ve Zlíně. Od kterého roku to bylo?
1: Takže Miroslav Zikmund v roce 1953 pobývá ve Zlíně a stříhají tady s panem Hanzelkou svůj první film právě z té první expedice z Afriky a z Jižní Ameriky. No a mu se tak ve Zlíně líbí, že se rozhodne tady usadit. A vlastně, když přichází nabídka odkupu tady této vily, tak ji v roce 1953 kupuje, také ji samozřejmě renovuje pro svoje potřeby, takže ale od té doby tady bydlí až do roku 2016. A takže skoro téměř 70 let ve vile žije.
0: A potom si můžeme říct i to úžasné číslo, kterého se pan Miroslav Zikmund dožil.
1: Takže pan Zikmund se dožil 102 let.
0: Jo, to by se mi taky líbilo. Co vy? Taky by se vám to líbilo?
2: Ano, určitě.
0: My jsme ale slibovali, že se podíváme na ty nejrůznější předměty, které si ze svých cest přivezli. Tak kdo mi řekne, co se mu líbí úplně nejvíc?
3: Mně se asi nejvíc líbí ta kůže z toho amazonského hroznýše královského a působí na mě docela velice a rozměrově taky velice.
0: No vypadá to určitě přes metr, nějaký 1,30 m bych to tak typla, že bude dlouhý. Ne, tamhle je ještě, tamhle, já jsem koukala na krokodýla a nad tím je ten hroznýš.
1: Hroznýš je přes celou tu stěnu, takže ten bude opravdu dlouhatánský. Já si myslím, že to bude 3 metry.
0: Takže 3metrový hroznýš a pod tím je teda ten krokodýl nebo něco takového. Máte dokonce i papírek, takový speciální seznam. Tak co pak to je za zvíře?
1: Tak to bude aligátor.
0: Komu se líbí něco dalšího?
2: A mně se vlastně líbí ten šikmý klobouk, který tam je, z Indonésie z roku 1962. A líbí se mi na tom jako vlastně ten vzhled a jako jak je udělaný jako z toho té slámy takové a mně se to strašně líbí takové ty styly a tak.
4: A mně se páčí také stravíčky z Mexika, pravděpodobně z roku 1950.
0: Přišel nám sem i herec Tomáš Weber, který hraje třeba Jiříka v pohádce Zlatovláska, nebo hraje taky v další pohádce Princezna stokrát jinak. Ostatně náš rozhovor si můžete už teď poslechnout na webu Rádia Junior. Tak Tome, co se tobě líbí? Co tebe zaujalo v Zikmundově vile?
5: My tady stojíme a před sebou máme prostě tady tu stěnu, kde je ten hroznýš a aligátor a rolničky a nevím co všechno, ale mě nejvíc zaujala tady ta obrovská knihovna, která se opravdu tyčí. No je to jedna celá místnost. Napravo je okno, velké okno, skoro přes 3/4 té stěny a pak celý zbytek té místnosti je vlastně knihovna, která je od podlahy až ke stropu plná knih, tak to se líbí zase mně.
0: Kolik těch knih tady máte?
1: Takže tady v té spodní knihovně je 4,5 tisíce kousků a co je na tom zajímavého, tak vlastně jak tady Tomáš mluvil o těch skříních, které jsou od spodu až ke stropu, tak v podstatě oni po bocích jsou opatřeny vlnovkama, aby vlastně ty poličky jste si mohli nastavit, jak potřebujete podle velikostních knížek, takže nám se sem hodí každá kniha a každá kniha se do poličky vleze.
0: Takže to je taková flexibilní knihovna.
1: Variabilní.
0: A... variabilní, přesně tak. Těch knih je tam snad přes 4 000 a dokonce ve dvou řadách, protože to jsem se dozvěděla na minulé prohlídce tady v Zikmundově vile. No a pan Zikmund byl hodně takový jako pintlich, že? A chtěl si vždycky všechno pečlivě nastudovat a potom si to i pečlivě zapsat.
1: Tak ono musíme vlastně říct, že v té době, když se vrátíme do roku 1947 a ještě dříve, kdy oni se připravují na ty cesty, tak neexistuje fotoaparát, který by fotil běžně dokumenty nebo nějaké poznámky, xerox, kdybyste si to okopírovali v knihovně, takže oni opravdu veškeré informace, navíc během cesty nemohli najít na Google třeba, takže oni ty veškeré informace, když jeli, museli vědět a nebo znát, a nebo je mít napsané a mapy si museli dokonce překreslovat. No a museli být velmi pečliví, protože když si vezmete měřítko mapy, ve kterém je, a když jste si to třeba o milimetr překreslila špatně, tak jste taky mohli si zajet 100 kilometrů, což v té poušti bych teda nerada.
0: Co na to říká Gabina Wagner, která taky procestovala spoustu zemí světa?
6: Já si teda úplně upřímně nevím, jak vy děti, ale já si nedovedu představit, že bych neměla přesně nějaký Google mapy, že bych se nemohla podívat na internet, že bych se nemohla zeptat třeba, protože tam byl taky, nevím, ale vím, že pan Zikmund uměl spoustu jazyků, sedm tady ukazuje Dáša, takže se domluvil, ale vlastně ta elektronika dneska, to je úplně neuvěřitelný. Já bych chtěla teda ještě doplnit, co mně se tady moc líbí, jestli můžu. Je tady schovaný projektor, protože já jsem z filmové branže a strašně mě to zajímá, že on si určitě z těch cest tam natáčeli samozřejmě a ty filmy, které točili a potom stříhali, tak si tady pouštěli. A jak Tomáš vyprávil o tom okně, tak před tím oknem jsou žaluzie, které se dají stáhnout a on si ten projektor má přesně proti tomu oknu, kde asi měl to plátno, předpokládám. Je to tak, ne?
1: A já vás musím doplnit, protože žaluzie tam sice jsou, ale dívejte se pořádně, nebo podívej se ještě líp. Tam jsou takové madla, vidíš to, na té desce. No a to je deska, která se vlastně dá stáhnout. Dojde vlastně k zatemnění toho okna a nahoře nám tam čouhá taková černá čára a bílý pruh nad tím, no a tam by vyjelo celé projekční plátno. A přesně tak, na druhé straně máme klasickou jako promítačku, ne projektor, ale my tady máme ještě 16 mm promítačku, kam se zakládal klasický film a pouštěli se tady ty dokumenty, které natočili během cest.
6: Můžu ještě, jestli jsem se správně dívala, tak oni natočili skoro 150 dokumentů, je to tak, a 4 celovečerní filmy, takže jestli se na ně dívali, tak teda to měli jako program na spoustu zlínských festivalů za sebou.
7: A byli to kamarádi, já vím, že pan Jiří Hanzelka má vilu takhle kousíček nad touto vilou, takže scházeli se tady spolu často, sedali si do těchto červených křesílek, dali si nohy tady na tu kožešinu nějakého medvěda, nebo co to je?
1: Tak pánové vedle sebe bydleli pouze 2 roky, protože pak pan Hanzelka se stěhuje zpátky do Prahy, ale každopádně byli velcí parťáci jak cestovatelští, tak i pro celý život. A musím říct i takovou historku, trošku smutnější, ale přitom jako veselou. Tak pan Zikmund říkal, že pan Hanzelka byl opravdu kamarád na život a na smrt a že vlastně umírá i den po jeho narozeninách, aby mu vlastně neskazil narozeninový den. Takže pan Zikmund, to je hezké datum, se narodil 14. února. To by se děti mohli pamatovat. A pan Hanzelka umírá 15. února 2003.
7: 14. února, svatý Valentín. Pamatujeme si. Já tady ale ještě se dívám na další nádherné sošky a vidím tady třeba nějakého indického slona vyřezávaného.
1: Tak to jsou věci, to si pan Zikmund rozdělil a tady jsou věci od přátel, protože měl hodně přátel, kteří také cestovali a vždycky mu z těch cest něco přivezli. A dívejte, posluchačům můžeme popsat vlastně, jak si to pan Zikmund všechno pamatoval. Tak klidně, Kláro, jestli mrknete.
7: Dívám se na to, on ze spoda každé té sošky má napsané, od koho to dostal, takže od pana Jana Bar, nevím, jestli to přečteš, Dášo.
1: Taky to nebudu luštit, ale opravdu všechno tam vlastně si zaznamenal i s datumem.
7: Tak takhle krásně to má všechno systematicky seřazené a dokonce i tady jsou takové speciální šuplíčky a dívám se, že jsou opět zcela systematicky seřazené s nejrůznějšími popisy, čísly a je to, vypadá to tak, že pan Zikmund byl skutečně velký systematik.
1: Přesně tak, tak musíme si také uvědomit, že oni opravdu během těch cest pozbírali velké množství těch předmětů a kdyby to dali všechno do jedné krabice a bez popsání, tak vlastně potom už by nevěděli, co s kama bylo a co k čemu patří. Takže oni už během té cesty každý předmět si popsali, opatřili čísílkem a vlastně tak to měli dokonalý přehled a mohli s tím dál pracovat.
7: Jak se to líbí Tomášovi? Tomáš taky hodně cestuje, prozraď nám, v kolika zemích jsi byl. A jestli si taky nosíš a vozíš domů takové to speciální suvenýry?
5: Většinou jo, většinou ano. A já si většinou spíš vozím, já fotím ještě na starý analog, to znamená, že nefotím nejenom na svůj telefon nebo na digitální fotoaparát, ale mám ještě takový svůj starý foťák na filmový pás na 35 mm a do něj si můžu dát buď černobílý anebo barevný film, a to je potom ještě člověk, když se vrátí z té dovolené nebo z té nějaké cesty, tak ještě chvíli čeká, a než se mu to vyvolá ten film, protože ten film buď to si může vyvolat sám doma, u toho černobílého se to dá udělat doma, ale u toho barevného je to trochu složitější, takže ho musí dát do filmové laboratoře na vyvolání, a to ještě třeba nějaký dva týdny nebo tři týdny trvá, než se člověk potom na ty fotky podívá. Takže je to vždycky taková velká napínavá zábava dobrodružná, kdy člověk ještě jako se zpětně potom podívá na to, co zažil, a nějakým způsobem si to připomene. Tak to na tom baví mě.
1: Tak to bychom Tomášovi mohli i posluchačům přiblížit, jak vyvolával fotografie pan Zikmund, a navštívit tady takovou komoru, kde je filmová laboratoř.
7: Tak tam procházíme, tak jdeme, hezky zahneme. Ještě by mě zajímalo, co ten medvěd, kterého jsme tam potkali, toho taky si přivezli, tu kůži toho medvěda od někud?
1: Ano, to si přivezli ze Sibiře. A ta je tady vlastně v domě od té doby, z druhé expedice.
7: Teď jsme se dostali do dalších prostorů, prošli jsme malou chodbičkou, jenom musím říct, že všude kolem nás je nádherný dřevěný obklad. Vypadá to, že opravdu měl velice rád dřevo. No a teď už jsme tady a rozhodně se musí jít i Gabina, která je z filmařského řemesla, a Tomáš Herec a Jiřík ze Zlatovlásky. Ale jsme tady úplně všichni a už se jdeme mrknout na tu speciální techniku možná, kterou vyvolával filmy.
1: Určitě, tak oni vlastně klasicky vyvolávali fotografie, takže tady vidíme pult, do které vlastně, když to řeknu úplně laicky, máčili vlastně ten fotopapír, kde potom vám ty fotografie kdyby vylezou, co tam vlastně je, to chvíle překvapení. No a samozřejmě potřebovali k tomu chemikálie, ustalovače, různé zvětšovače, takže toto všechno vlastně bylo tady a bylo to na tu dobu velice moderně zařízené, protože to byla jejich práce a chtěli ty věci dělat kvalitně. No a tady máme i nechané právě pár fotografií z těch cest, takže můžeme vidět právě pana Hanzelku, zřejmě v Mexiku, z domorodci, nebo právě tu Tatru 87 s těma vlaječkama, které nám visí tady na zdi. No a pány, jak vlastně něco filmovali pana Zikmunda.
7: Tomáši, co na to říkáš? Chtěl bys taky takovouhle krásnou místnost?
5: Já jsem naprosto unešený, já na to koukám a říkám si, to je nádhera. Co na to říkáte vy?
4: Mně se to těž hrozně páčí.
2: Mně to je strašně zajímavé, protože je to takové jako, že je z nějakých filmů a to se mi strašně taky líbí.
6: Mně se to líbí moc, protože můj dědeček fotil. A fotil, myslím si, že v podobné době a měl podobnou laboratoř, takže já jsem tady u dědy a jsem úplně jako šťastná.
3: A mně se to tady taky hrozně moc líbí. A na to, jak je tady malá ta místnost, tak to tady vypadá úplně maličce, ale vleze se tady spousta věcí teda.
7: My si pustíme písničku a kam se vypravíme potom?
1: No, to záleží, Kláro, na tobě. Kam budeš se chtít podívat? Můžeme nahoru do pracovny, kde jsou další knihy a je tam nějakých 3000 knih.
7: Souhlasíte s tím?
4: Ano.
7: Tak jdem na to.

0: klubu Rádia Junior speciálně ze Zlína se hlásí Klára Nováková a spousta úžasných hostů, se kterými jsme ve vile pana Miroslava Zikmunda. Právě vycházíme po schodech z přízemí do prvního patra a už jsme se ocitli, a já bych si to tak typla, v pracovně. Je to tak, Dášo?
1: Přesně, my jsme v pracovně cestovatele, takže můžete na stěně vidět i velkou mapu, kde si pan Zikmund značil všechna místa a všechny cesty, kde byl, takže pak se na to můžeme určitě podívat a aspoň něco přiblížit dětem, no a jinak je tady 3000 knih. A jsou tady knihy hodně, které napsali oni, byly přeloženy do 11 jazyků a jsou tady encyklopedie, slovníky a ty žluté hřbety, které tady máme v poličkách, tak je to vlastně kompletní sbírka National Geographic.
0: Což je speciální časopis, který taky je určený pro lidi, kteří mají rádi cestování a píšou tam a fotí tam nejrůznější cestovatele. My jsme se ale už dostali k té mapě. Představte si to, že jsou tady do té mapy zapíchané špendlíky a potom takové tkaničky, které spojují ty špendlíky, a já bych si tipla, že ty tkaničky značí to, že tou trasou pan Miroslav Zikmund jel, anebo jsem úplně mimo?
1: Ne, je to přesně tak. Je to vyznačená vlastně vždycky ta cesta, píchali si tam špendlíčky, značili a je to krásná taková ukázka, že je to hrozně vizuální a jednoduše vidíme, co všechno navštívila opravdu celý svět.
0: Když se tady na tuto mapu podíváte, byli jste taky někde, kde byl pan Miroslav Zikmund? Gábino?
2: Já určitě, na spoustě míst, ale mě napadá, když koukám na tu mapu, že dneska jsou i aplikace, kde si člověk, oni v té době to neměli, ale vy si to můžete, děti, pokud si budete chtít udělat podobnou mapu, tak si můžete tu aplikaci stáhnout a přesně si takhle zaznačit, kde jste všude byli. A proto já třeba vím, že jsem navštívila přes 40 zemí, protože mi to ta aplikace takhle vyplivla. Mm-hmm. Ale samozřejmě tady koukám Indonésie, Austrálie, tady Asie, na druhé straně třeba, no, Kubu tam nemají, mají tam Mexiko, Amerika, samozřejmě jakoby USA, spoustu zemí. Myslím, že bychom našli společné země s panem Zikmundem.
0: Co vy, holky a kluci?
3: No, já tam jakože moc zemích jsem jako nebyla, ale třeba ve třech, tak. V Itálii jsem byla, potom ve Španělsku a ještě v Americe.
4: Já jsem tady byl, v Egyptě jsem byl, potom jsem tady byl v Německu a navštívil jsem před válkou ještě Rusko.
5: No, já jsem byla v veľa krajinách, takže už ani nevím poriadně v kterých, ale určitě jsme byli s tím tam jistý.
0: Skvěle. Tomáš Weber?
6: Já tady koukám takhle zpovzdálí a vidím, že tam je Indie a i sever Indie, ve které já jsem byl zrovna 2 měsíce zpátky, takže sever Indie a Nepal, tak to je zrovna nejčerstvější dvě země, ze kterých já jsem se vrátil.
0: Zažili Miroslav Zikmund a Jiří Hanzelka třeba zrovna v té Indii něco zajímavého?
1: No, v Indii byli velmi dlouho, protože oni čekali na povolení k filmování, takže tam tak nějaké, ne před 2 měsíci, ale na 2 měsíce zůstali. To povolení, myslím si, nedostali, ale v té Indii strávili jako dost času a hlavně byli tehdy na Ceylonu, dnešní Sri Lanka, a co je zajímavé, tak vlastně s Petrem Horkým pak Miroslav Zikmund později vlastně podnikl tady tu cestu po stopách jejich a je o tom i krásný dokument, takže pak, kdyby někdo chtěl se podívat, tak určitě může, jmenuje se Sloněží dostalet.
0: Jaké další zajímavé historky zažili během svých cest?
1: Tak jim šlo hodně i o život, takže v Sirtě například měli nehodu, kdy vlastně nabourali auto, vrazili do betonové závory a oba dva byli zraněni. A jak jsem říkala, auto bylo teda zničené. A tehdy vlastně zjistili, že nemusí tak rychle jet všemi městy, ale daleko více začali rozlížet o tom, co se v té dané zemi děje, jaké jsou tam zvyklosti, jak žijí lidé, jaké mají tradice. A vlastně to je navedlo na tu cestu, aby více zaznamenávali všechno o tom vlastně okolním světě.
0: To by mě zajímalo, jestli i vy jste zažili nějakou zajímavou historku, když jste takhle cestovali.
2: Já jsem jich zažila spoustu, protože my jsme natáčeli film Cesta kolem světa. Nebyl to teda takhle v tomhle rozsahu a nebylo to rozhodně takhle autem, my jsme lítali normálně letadlem a myslím si, že oproti pánům Hanzelkovi a Zikmundovi, my jsme teda spali na hotelích. Ne, ne, vůbec se to nedá srovnat, ale procestovali jsme takhle asi 15 zemí po celém světě a bylo to hrozně zajímavé. Já nevím, kterou historku teď vytáhnout, spíš kdyby vás zajímala nějaká konkrétní země, tak ráda něco vytáhnu z kapsy. Chtěli byste děti do nějaký konkrétní země? Chtěli byste se podívat? Do jaké?
4: Já bych se teda nejradši to dostal do Tokia.
2: Tam jsem byla.
5: Já asi do Koreje, alebo do Austrálie.
3: Já se taky do té Koreje.
0: No, ono je zajímavé, když takhle člověk cestuje, tak jsou lidé, kteří prostě cestují třeba se 4 kufry, někdo se umí zbalit na lehko, což mi právě říkala Gábina, že už má na to i systém.
2: Ano, mám systém. Teď se mi připomnělo to Japonsko, my jsme se snažili, vlastně jsem to dost naučila právě při té cestě kolem světa, protože my jsme pořád lítali tam a zpátky. A vlastně člověk zjistí, že ty kufry, které si asi berete, když jdete s rodiči na dovolenou, že vůbec nepotřebuje. Pak stejně potřebujete, když jdete k moři, jenom plavky, nějaké šaty a vždycky si tam nějaký tričko koupíte. Takže já jsem úplně omezila veškeré tady ty velké věci. Dokážu se zbalit, Tomáš to potvrdí, do opravdu malého baťušku, který se vám vejde v letadle nad hlavu nebo pod nohy. A všechno, vlastně, co člověk potřebuje, tak se opravdu dá dát do jednoho baťohu. A jak jsi říkal, to Japonsko, myslím si, že tam je to úplně, tam opravdu nepotřebuješ vůbec nic, tam se dá totálně všechno koupit. A jenom když se tady ptala Kláry na ty zajímavosti, tak třeba právě v tom Tokiu a vůbec obecně v Japonsku je to strašně zajímavé v tom, jaká je tam hrozná čistota, jak jsou všichni tak slušní, že tam opravdu položíš peněženku doprostřed ulice na chodník a když ji tam necháš a jdeš tam druhý den, tak ona tam pořád leží.
0: Říká Gábina Wagner. Gábino, teda co si bereš do toho kufříku a pak se zeptáme, co si brali Zikmund a Hanzelka?
2: Já to opravdu nepřeháním, protože jsem zjistila, že člověk, když je třeba mladší, tak chce se pořád převlíkat, pořád se chce ukazovat v nějakém oblečení.
0: Ale chci znát počty, jo, takže kolik kalhot, kolik sukní, kolik triček?
2: Záleží na jak dlouho jedeš. Ale když, dejme tomu, jedete na týden, tak si myslím, že opravdu 2-3 trička, jedny kalhoty, jedna sukně, jedny šaty, prádlo a k tomu vlastně nějakou jako kosmetiku, nebo jako, víte, co myslím.
0: Prací prášek možná, ne?
1: Možná kartáček na zuby.
2: Prací prášek není potřeba, protože já jsem zjistila vlastně i takové země, třeba všichni si myslíme, jak je Dubaj hrozně drahá, jak tam člověk nemůže vlastně normálně fungovat. Ale i v takových místech jsou normální večerky, dá se najít opravdu obchůdek místní nějaký, kde si tyhle ty věci fakt koupíte strašně levně. Takže já už prakticky ani třeba zubní pastu si neberu, protože vy opravdu koupíte úplně všude.
0: A co si brali pánové Zikmund a Hanzelka?
1: Tak to přesně nevím, ale každopádně určitě původní záměr bylo, že si budou brát i psací stroj a měli uspůsobený ten vůz a chtěli to za cesty vlastně ty všechny zápisky jako psát. Ale to pan Zikmund pak říkal, že pochopil, že to bylo úplně jako mylné. Tak ale určitě si brali vybavení na cesty, aby mohli přespat, aby mohli chvilku přežít, když neměli právě tu civilizaci, protože oni nejeli městy, oni mnohdy jeli opravdu horama a pouští, kde vlastně nikdo nebyl, takže museli mít základní vybavení, jak vodu, tak potraviny a tady ty věci k přežití. No ale musíme se vrátit do toho roku 1947, takže i to oblečení, v čem třeba oni šli na Kilimandžáro, tak se vůbec nedá srovnávat s čím tam dneska chodíme, jo. Oni šli opravdu jako v polobotkách, skoro když to řeknu takto, a v tesilkách.
0: A neměli speciální ty funkční prádla, já nevím, která nás zahřívají a nic neproteče a nejrůznější membrány, tak muselo to být hodně dobrodružné. Pojďme si jenom ještě připomenout, když teda byla ta jedna a ta druhá cesta, jak dlouho byli na cestě?
1: Tak první cesta trvala 3,5 roku a ta druhá cesta byla větší vlastně a projeli ji za 5,5 roku. Já bych se možná, děti, ale vrátila k tomu, že pan Zikmund si už od svých 5-6 let psal.

0: deník a možná některé z dětí z posluchačů taky si chce psát deník. A vlastně pan Zikmund byl schopný potom vlastně sepsat i ty knížky a vlastně se vracet k těm vzpomínkám díky právě tady těmto deníkům. No a hlavně měl takovou radu, že musí tedy zápisky si vždycky napsat večer, než vlastně se z toho vyspíte, protože to ráno už ta emoce je úplně jiná a vlastně už to nezapíšete tak, jak se to vlastně stalo ten den.
1: Tak to nám radí Dáša Výlupková, která je zároveň ředitelkou nadačního fondu Zikmundovy vily. Já se tady ještě rychle koukám, co tady všechno vidím. A přesně to dělal před chvilkou i herec Tomáš Weber, který se tady úplně kochal některými jako písemnostmi. Co si našel, co tě oslovilo?
2: Mně přišlo hrozně zajímavý, že měl takové předepsané už papíry a odpovědi na dopisy, protože bylo vidět, že mu i ke konci života spousta lidí psalo a on tady píše, že s tím, že si na sebe klade spoustu úkolů a že má pořád spoustu práce, ale že by hrozně rád odpovídal všem, kdo mu napíše a že nemá nikoho po ruce, kdo by za něj tu korespondenci, všechny ty psaní, které mu přijdou do schránky, takže nemá nikoho, kdo by to za něj vyřídil, tak měl takové už předepsané papíry, které vždycky jenom podepsal, kde se jim omlouvá těm lidem, kteří mu napsali, že jim nemůže odpovědět pořádně a jak by možná chtěl, protože se věnuje dalším jiným věcem. Takže to mě zaujalo, že si zároveň byl vědomý toho svého času, který ho měl málo a zároveň chtěl být stále uctivý a zdvořilý k těm lidem, kteří mu napsali. Tak to mi přišlo moc, moc zajímavý.
3: Já bych chtěla jenom říct, vy to nemůžete posluchači vidět, ale tady je opravdu ten rozdíl oproti dnešku obrovský, že je tady psací stroj, možná někteří ani nebudete vědět, co to dneska znamená, ale opravdu nebyly žádné počítače a když chtěl někdo něco napsat a nepsat to rukou, tak byl vlastně takový stroj, do kterého se ťukalo podobně jako do klávesnice, ale musel se každé to písmenko vlastně vytlačit a potom vzít ten papír, na který se to naťukalo a poslat to poštou. Má tady i poštovní směrovací čísla, knížku, jízdní řád, knížku, lexikon obcí. Je to úplně fantastické. To, co už dneska neuvidíme, máme všichni malé krabičky, které si otevřeme heslem, naťukáme tam cokoliv a to je naše komunikace. Nebo je samozřejmě i telefonujeme. Ale v té době, kdy oni žili, tak oni si opravdu všechno museli zapisovat ručně, anebo pak to jde na tom psacím stroji a nebylo nic jiného.
1: A nebo těsnopisem, že ano?
0: No, pan Zikmund samozřejmě ovládal i těsnopis, protože to potřeboval všechno rychle zapsat, ale jak jsme se bavili o těch vymožnostech, tak mě úplně napadla vlastně myšlenka, kterou jsme tady řešili i právě s jinýma cestovatelma. No a největší vymoženost, když oni vlastně tehdy odjížděli na tu první cestu v tom 22. dubna 1947, bylo kuličkové pero, které teda jelo s něma a vlastně i záznam pak v deníku, kdy ho dopsali, kdy tím perem dopsali a pak ho museli schovat, protože už neměli další náplně.
1: My se jdeme podívat do dalších místností, tak si pojďme pustit písničku a hned po ní si podíváme, jak to tady vypadalo.
4: Pojď si zahrát pár jednoduchých otázek a odpovědí.
5: Jenom pozor na chytáky.
4: Je meloun zelenina nebo ovoce?
5: Která ryba vypadá jako obří plovoucí hlava? Proč žere pštros kamení?
4: Vyzkoušej zábavné kvízy na webu Radio Junior CZ.
1: Ještě stále vás zdravíme z vily Miroslava Zikmunda. Jsme tady na takové krásné komentované prohlídce s Dagmar Výlupkovou, která je ředitelkou nadačního fondu Zikmundovy vily a my jsme se přesunuli do Ložnice.
0: Tak Ložnice je možná pro děti jako v dnešní době malá, ale je útulná. A hlavně je tady unikátní mapa, která je z roku 1720 a je to Millerova mapa, která znázorňuje Čechy. A je velmi přesná a Millerovy mapy byly vzácné nebo ceněné i ve své době, protože byly velmi přesné. Dokáže se tam najít každá miniaturní vesnička, která v té době existovala.
1: Tak to možná se holky a kluci můžete jít podívat, jestli tam najdete svoje městečko. Já když se podívám tady kolem sebe, tak tady je opravdu všude dřevo. Jak to? Tady jsou prostě místo zdí, které by normálně byly z cihel, tak jsou tady takové dřevěné desky.
0: Tak vlastně za vilou, za tou renovací stojí architekt Zdeněk Plesník a ten vlastně tady v tom druhém podlaží, v tom soukromém prostoru, hodně pracoval opravdu jenom ze dřevem. Nechtěl vystavět jako zdi, ale pokoje jsou rozdělené buď deskou, anebo, což by bylo pro děti hodně.

0: Holky a kluci, už jste našli nějaké svoje městečko? Našli jste to tam?
1: Našli. Prahu.
2: Prahu. Našli jsme německý Brod, který už je teďka Havlíčkův Brod, odkud pocházím zrovna já. Takže já mám splněno, já jsem si našel svoje bydliště.
0: Říká Tomáš Weber a pojďte se mnou, děcka, procházíme tajemným průchodem. Tak jdeme na to. Z ložnice jsme přešli do pracovny a teď jsou tady další dveře a já před sebou vidím žebřiny. Tohle to je tělocvična. Pan Miroslav Zikmund se tady natahoval na dvoje žebřiny.
3: Tak ano, my jsme se ocitli v koupelně. Koupelnou vlastně byla spojená tělocvična a pan Zikmund říkal, že ve zdravém těle zdravý duch, proto se asi zřejmě dožil takového věku, takže myslím si, že ve zdravé míře bychom měli všichni sportovat. Ale také říkal, že jeho nejlepší cvičební nástroj byl hrabě, krumpáč, lopata a rýč, takže pracoval na zahradě, která je vlastně rozlehlá a tady se terasy krásně vidět.
0: No, líbila by se vám takováhle koupelna, kdybyste měli dvoje žebřiny?
4: Asi jako, že jo, protože kdyby se třeba nudila, tak tady můžu jako cvičit místo toho, abych se třeba dívala nebo tak.
0: Já myslím, místo toho, že by se skoupala, tak by si šla zacvičit.
1: Mně by se to taky hrozně moc líbilo, kvůli tomu, že já se věnuju hrozně moc sportu.
5: Je to také zvláštní, no ale pěkné.
0: No je to zvláštní, protože tady je sprchový kout, dokonce masážní, jak to tak vypadá. Tamhle je vana a na zemi jsou dvoje žiněnky a nad nimi dvoje žebřiny a ještě k tomu vchod na terasu a velké okno.
3: Ano, popsala jste to naprosto správně, tak já jenom doplním, že k těm žiněnkám, že se traduje, že pokud tady byla nějaká událost, nějaká oslava a nebylo dostatek postelí, tak se vlastně využilo těch žiněnek a spalo se na nich. No a ještě můžu doplnit, že tady je vlastně vana, která je teda ještě od manželů Janoštíkových, což byli původním obyvatelé tady této vily, když se sem nastěhovali v roce 1935 a ta je litinová, takže kdyby tak jenom někdo chtěl si to vynést, tak by se mu to nepodařilo. Protože litinové vany jsou velmi těžké.
0: Dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí o cestovateli Miroslavu Zikmundovi a taky jeho kamarádovi panu Jiřím Hanzelkovi. A teď otevíráme speciálním klíčem nějakou zásuvku.
3: No a tady máme takový speciální skřínku a tam je zhoz na prádlo, který vedl až do sklepa, protože vila byla podsklepená a tam je prádelka, no a to je kouzelná skřínka, kdybyste tam děti hodili špinavé prádlo, tak vlastně tam jsou takový skříci a pak se to vrátí vlastně do toho dětského pokoje poskládané a vonavé. Taky to tak máte doma?
1: No kéžby.
0: Jsou ještě nějaké další vychytávky, které tady máte ve vile?
3: Tak chcete nahlédnout do nejmenší místnosti?
0: Dobře, tak jdeme na to. Otevíráme úplně nejmenší místnostku.
3: To je původní fotokomora, která se pak nevyužívala a byla opravdu malinká, takže když by možná Zikmund a Hanzelka chtěli vyvolávat každý svoje fotky v jiné místnosti, tak by také mohli.
0: Dole je taky kuchyň, která je propojená s obývacím pokojem a je tam takové speciální okénko.
3: Ano, je tam bufetové nebo výdejní okénko, což bylo velmi praktické, takže špinavý talířek jste tam mohli dát, zavřeli jste skříňku a bylo uklizeno.
0: Tak co se vám tady ve vile pana Miroslava Zikmunda nejvíc líbilo?
4: Asi vlastně ty mapa ta pracovna, to bylo za mě nejhezčí.
5: Podle mě těž ta pracovna.
1: Za mě ta speciální komora, do které se házelo to prádlo.
0: Umíte si představit, že byste tady žili?
4: Asi ne, protože je to tady takové už méně moderní, ale třeba na týden bych to zkusila.
5: A já bych to zkusila.
0: A žila?
5: No, nevím.
1: Já bych si tady dal všechny moderní křápy a žil bych tady normálně.
6: Mně by se to teda moc líbilo a mě to opravdu připomíná i dům mojí babičky, protože myslím si, že byl taky postaven, nebyl teda v těch 30. letech, předpokládám, že je to ze 30. původně postavené, ale já, jak jsem říkala na začátku, já opravdu jako tady tu starou architekturu miluju a já bych si to dovedla představit děti. Já bych si taky přinesla ty křápy teda, přinesla bych si počítač určitě a ty věci, které potřebujeme dneska všichni k životu, ale vlastně to, jak tady dýchá ta atmosféra, ta historie, tak to je nenahraditelné, to je skvělé.
5: No, možná, kdyby se to trošku prerobilo, no, tak by to se dalo.
0: Já bych se klidně nastěhovala hned.
2: A já

0: A mně se líbí to, že tady můžeme nakouknout do historie a do toho, že to tady je takhle hezky zakonzervované a můžeme se podívat, jak to tady zrovna ty dva pánové měli. Takže já úplně nepotřebuju tady žít, já si rád utvořím svoje nějaký vlastní místo, ale určitě si odnáším spoustu inspirace od toho, jak tady ti dva pánové a zrovna pan Zikmund cestovali po světě a jak o tom světě přemýšleli, tak...
1: Říká Tomáš Weber, Jiřík ze Zlatovlásky, anebo taky jedna z postav princezny Stokrát jinak. Je to neuvěřitelné, ale čas se nám nachylil ke konci. Dášo, ještě něco, co byste chtěla k Vile říct?
2: Já musím říct, že Vila je opravdu moje srdcová záležitost a je unikátní v tom, že nám zůstala takto dochovaná i díky právě Miroslavu Zikmundovi, který opravdu tady žil až do roku 2016, téměř 70 let a nese stopy té jeho činnosti a práce a prostě to podle mě prostě absolutní jako genius loci bych řekla, tak děti najděte si všichni, co to vlastně znamená.
1: Najděte si, co to znamená a třeba se i podívejte na nějaké filmy o Miroslavu Zikmundovi a Jiřím Hanzelkovi, protože jsou to opravdu legendy a proberte to třeba se svými rodiči a možná spíš prarodiči a prababičkami a pradědečkami, pradědečky, protože ti vám řeknou, že to jsou opravdu dvě legendy.
2: Ano, tak jo, budeme se na vás děti těšit u nás ve Vile.
1: Říká Dagmar Výlubková, ředitelka nadačního fondu Zikmundovi Vily. Potom tady se mnou taky byla
3: Gabina Wagner,
1: která je jedna z filmařek, a taky tady máme
0: Tomáš Weber a
4: Tomáš Sokol.
2: Izabela Bělíková
5: a Simona Ježíková.
1: Což je dětská porota a loučí se taky moderátorka Klára Nováková. Ahoj.
4: Ahoj.
2: Ahoj.
6: Dobrý večer, milé děti. Zdraví vás skřítek Hajaja. Naši dva dobří známí obr Hrompac a mužíček Tancibůrek zase seděli a čekali, jestli nechytí ptáčka posměváčka s rezatým ocáskem. Když tu kolem utíkala princezna v růžových šatech a plakala tolik, až se udělala duha. Proč jen princezna tak naříká? A co s tím udělají naši dva hrdinové? O tom bude dnešní pohádka, která se jmenuje Jak Hrompac a Tancibůrek potěšili smutnou princeznu.

0: Dobrý večer, deti. Obr Hrompac a trpaslíček Tancibůrek seděli už třetí den pod lískou. Tiše hlídali lapací klícku s jadýrkem z lískového oříšku.
1: A nač je tam vlastně to jadýrko?
0: Zabručel Hrompac.
2: Přece, aby se na něj chytil ptáček s rezatým ocáskem,
0: špitl Tancibůrek.
1: Aha,
0: broukl Hrompac a klepl se prstem do čela, až to řinklo jako perlík o kovadlinu. Seděli dál a čekali na ptáčka posměváčka, ale v tom utíkala kolem lísky princezna. Měla růžové šaty, běžela na špičatých kramflíčkách a šla od ní vůně. A ta princezna plakala, až se to rozléhalo.
1: Proč pak pláčeš?
0: Povídá jí Hrompac.
2: Protože ho nechci za muže,
0: řekla princezna a z očí vytrysklo tolik slz, až se udělala duha.
1: Tak si ho neber,
0: povídá zas Hrompac.
2: Ale když já ho mám ráda,
0: vzlikla princezna. A na tom zůstalo. A žádný z těch dvou nevěděl, kudy s tím dál. Až Tancibůrek štípl Hrompace do toho jeho hromského palce, Hrompac o krok poodstoupil a už tam trpaslíček Tancibůrek stojí a ptá se princezny.
2: A čím pak je ti ten princ protivný?
0: Princezna se zamračila.
2: To bys toho museli znát.
1: To se může snadno stát,
0: řekl Hrompac. Sfoukl si princeznu opatrně na dlaň, aby ji nepomačkal. Tancibůrka si posadil za ucho, překročil horu, překročil les a byli v královské zahradě. Až vzadu. Stál tam pod hruškou stolek a u stolku seděl na stoličce princ. Hrompac se honem začal tvářit jako skála, co tam stojí od věků, aby se snad princ nevylekal. Princezna plakala do zlatého kapesníčku a Tancibůrek si prohlížel prince. Za chvíli se ohlídl na uplakanou princeznu a povídá.
2: No, a co má být? Vždyť je to docela pěkný, obyčejný princ. Jen počkejte za chvíli,
0: špitla princezna. A tak ještě chvíli počkali. Najednou princ řekl es půl a začal zpívat.

0: zahardi, má princeznu. O, tralalalala, o, o, o, o. A jak princ tak zpíval, princezna plakala, čím dál tím usedavěji. Když proplakala tolik zlatých kapesníčků, co jich ještě chybělo do tuctu, dupla špičatým kramflíčkem a řekla: to je neštěstí, to je neštěstí. Všechno bych vydržela, ale prince, co říká hudeb místo hudba, toho já si vzít nemůžu. A mám ho tak ráda.
1: Co teď? Povídá Hrompac a drbal se a drbal ve vlasech. Vydrbal z nich veverku a loňskou borovou šišku, ale jinak nic pořádného. Princezna zatím začala chřadnout od pláče a každou chvilku byla o krapítek míň hezká. Tancibůrek sedí Hrompacovi za uchem a tiše se na to všecko dívá. A najednou povídá Hrompacovi do ucha:
0: no a co by? Tak mu dej pořádnou herdu do zad a bude.
1: Hrompac cvrnkl prince do zad, až to žuchlo. Žuchlo to, v princovi se to od herdy přesypalo, všecko naskákalo, kam to správně patřilo, a princ rovnou spustil.

0: Já nevyměnil bych vás za hrady, má princezno, o, tralalala, o, o, o.
1: Princezna pověsila kapesníčky na šňůru, aby to uschlo, a byla svatba. Třetí den té svatby pošeptal tancibůrek Hrompacovi do ucha.
0: Honem, zpátky pod lísku, jestli už se tam nechytil na oříšek ten ptáček s rezatým ocáskem, honem.
1: Chytil se, nechytil, uvidíme zítra. Dobrou noc.
2: Další Hajajovy příběhy ve vysílání Rádia Junior i na webu radiojunior.cz.
3: Rádio Junior, velká pohádka.
4: Víte, jakou pohádku mají nejraději indiánské děti? Přeci tu o neobyčejné želvě. Pohádku nazvanou Želva s flétnou napsal Miloslav Stingl, režie Jan Fuchs. Hrají Miloš Kopecký, Jiřina Jirásková, Josef Vinklář, Josef Hlinomas a další. Natočeno v roce 1961.

slyšíte? To Amazonka zpívá. Nejstarší a největší z řek Jižní Ameriky. To Amazonka zpívá. Matka indiánských řek. A volá nás. Neslyšíte? Do zeleného příšeří, do pralesů, tam, kde nad vodou dovádějí ledňáčci, na květiny usedají plaší motýly papilioni dae a zašera bloudí mezi stromy obrovská můra Kaligo se sovýma očima na křídlech.

0: Не půjdem?
1: Nebojte se. I v prale se žijí lidé a kde žijí lidé, sídlí pohádky. Indiánská mama dovede vyprávět stejně krásně jako vaše. Když s večerem utichne v pralese křik červených papoušků, když řeka ulehne lesu k nohám, když slunce odchází tam za obzor...

Indiánské děti naslouchají pohádkám stejně jako vy. Ale nejraději těm o neobyčejné želvě.

Tak co, půjdeme? Do pralesa máme jenom krůček. A už je tu první pohádka. Pohádka o želvě nadmíru odvážné, o želvě, která všechny přemohla, a když je přemohla, začala chodit po světě a pískat si na flétničku.

0: Ale tu flétnu želva vždycky neměla. Chcete vědět, jak k ní přišla? No to bylo tak. Jednou, to už je strašně dávno, potkal želvu jelen a pořád se jí posmíval.
1: Jsi prý statečná želvo. I tapíra prý bys dokázala přemoci, ale mne, jelena lehkonohého, mne bys v závodě nepřemohla. Kdybys na všechny stačila, na jelena želvičko nestačíš.
2: No jo, já nemám ráda pyšné tvory. Ne, ani trochu.
3: Víš co, jelené? Já s tebou poběžím o závod, chceš?
1: Prosím, aspoň se uvidí, kdo z koho. Hmm? Poběžíš želvo řekou a já na druhé straně lesem. A kdykoliv na tebe zavolám, musíš mi odpovědět.
3: Proč ne? Tak já si jdu prohlédnout řeku svou závodní trať. Počkej. A kdo poběží první?
2: Raz, dva.
1: Samozřejmě
2: raz,
1: ty.
2: Raz,
1: dám
2: dva.
1: Ti přednost.
2: Raz, dva.
1: A nezapomeň,
2: raz, dva.
1: Až zavolám,
2: raz,
1: musíš se mi ozvat.
2: Raz,
0: ale pustit se do křížku s moudrou želvou, to nebylo jen tak. Želva svolala všechny své známé a příbuzné želvy, rozestavila je pěkně podél celé trati závodu a podél toku řeky. To udělala a potom jim nařídila, aby kdykoliv jelen zavolá, zavolali taky. A závod začal.

0: Želvo, ty línonožko, ty ubožačko, kde pak jsi zůstala?
1: Tady jsem, jelene, pospěš si, loudo!
0: Je to možné? To mě snad klamal sluch. Želvo, kde jsi? Tak ozvi se.
1: Tady jsem, předu.

0: A vychloubačný jelen letěl lesem, vyhýbal se lianám a klopítal. Ale z posledních sil ještě jednou zavolal.
1: Tak co, želvičko, už nemůžeš, viď?
2: Ale kde pak? Já jsem daleko vpředu. Čekám na tebe. Ty jsi dneska nějak líný.
0: A tehdy jelen už jen tak pro sebe tiše zanaříkal, naposledy se ještě opřel do kopítek, ale byl unaven. V hrdle mu vyschlo a chtělo se mu pít. Doběhl k řece, schýbl se, uviděl ještě v zrcadle řeky naposledy svůj kdysi pyšný obličej a potom zemřel.

0: A tu se želva opatrně vynořila a když zjistila, že jelen už nežije, vytáhla mu z běhu dlouhou kost.
1: Na co potřebuješ jelení kost?
0: Ptali se všechny příbuzné a známé želvy.
2: Udělám si z ní flétnu. Až vám bude smutno, budu na ní hrát.

0: No a od těch časů píská želva na flétnu každý den. Protože vždycky má na světě někdo smutek. Ale vždycky je na světě proč hrát pro radost. Jednou, bylo to z rána, odpočívala želva v dutině stromu a pískala si. Šel kolem obr, neboť tam u Amazonky žijí v pohádkách i obři, ano. Obr chvíli naslouchal veselému pískání a hned si řekl...
1: To nebude nikdo jiný než ta silná, proslavená želva. Ta želva, která prý i jelena přemohla. Na mě ale nestačí.
2: To jsi ty, želvo?
3: Ano, ano, to jsem já. Želva s flétnou.
2: Pojď sem, želvo. Jsem obr a chci vyzkoušet tvou sílu, o které si vyprávěli opice. Nevěřím, že bys byla silnější než já. Jsem obr a kdo má víc síly než obři?
3: No, jak myslíš, když chceš, já přijdu. Uvidíme, kdo má víc síly.
0: Želva vylezla z dutého stromu, obr uřízl v pralese liánu a položil ji na břeh řeky.
2: Každý zůstaneme tam, kde jsme doma. Ty ve vodě, já na břehu. Přivaž si liánu ke krunýři a až řeknu teď, oba zatáhneme. A uvidíme, kdo je silnější, kdo koho přetáhne.
3: No, dobře.
0: A želva se ponořila do hluboké tůně, vyhledala svou přítelkyni obrovskou rybu a poprosila ji o pomoc. A sestřička velká ryba pomoc přislíbila. A tak želva uvázala liánu velké ryby jen na ocas, sama tajně vylezla o kus dál z řeky a skryla se ve vysoké trávě. Potom obr křikl, teď! A táhl ze vší síly. Ale táhla i ryba, a že byla silná, silnější než obr, stála od řeky. Až po krk vězel v proudu. Želva ho ze skrýše pozorovala, smála se, až se za krunýř popadala. Obr to zkusil znovu, ale veliká ryba ho zase stáhla do řeky. A nakonec začal ten obr škemrat.
2: Želvičko, želvo, prosím tě, dost. Už nemohu, utopil bych se.
0: A želva zase skočila do vody, odvázala liánu z rybího ocasu, sestřičce rybě hezky poděkovala a potom vylezla na břeh.
3: No dobrá, no. Když si nechceš hrát, nemusíme.
2: Jsi také tak unavená.
3: Prosím tě, z čeho?
2: Já, želvo, unavený jsem. A taky už vím, že jsi silnější než já a smát se ti už nebudu. Odejdu a ty si tu dobře žij u břehu své veliké řeky.

0: Ale ani želvě se její chytrost pokaždé nevyplatila. Tak třeba na té veliké slavnosti zvířat. Cože? O tom jste ještě neslyšeli? No to se kdysi konala nad oblaky veliká slavnost. Chystalo se tam hostů bezpočet. Mezi nimi také sup, veliký dravý pták a naše želva. A želva jako vždycky přemýšlela, jak to zařídit, aby i dnes byla první.
1: Supe, pojď se vsadit, kdo z nás tam bude dřív.
0: Sup, který se spoléhal na svá křídla, sásku neodmítl. I dohodli se, že se vydají na cestu brzy z rána. Ještě dřív, než slunce zašlo za prales, šli sup i želva spát. Když želva uviděla, že veliký pták si složil hlavu pod křídla a tiše spí, vstala a vlezla si opatrně do jeho nůše pod zásoby jídla, které si sup připravil na zítřejší slavnost. Ráno sup vstal, sebral nůši a prudce se rozlétl k nebesům. Když přiletěl na slavnost, nůši odložil, aby se rozhlédl, kde se co děje. Želva využila příhodnou chvilku a rychle z nůše vylezla. A šla se trošku projít a přímo vstříc supovi.
1: A hele, to je náhodička, příteli supe.
2: Ale, to jsi přišla teprve teď, želvičko?
1: Kde pak? Já jsem tady už strašně dlouho. Už mě to ani netěšilo na tebe čekat, tak jsem se z dlouhé chvíle procházela. A kde pak ses tak zdržel?
0: Ale sup nevěděl, co by právě vhodného odpověděl a tak tuto sásku prohrál. Ale když se potom veliká slavnost skončila, navrhnul želvě na oplátku novou sásku.
2: A teď se vsaďme, kdo z nás bude dole první.
1: Platí.
0: A protože želva chtěla být dole dřív než její soupeř sup, skočila z oblaku dolů, padala rychle a stále rychleji. Země se přibližovala a najednou uviděla želva dole přímo pod sebou rozeklanou, rozervanou skálu. Jen tak stačila ještě zavolat pěkně hlasitě, aby skálu postrašila.
1: Pozor, ty skálo! Ustup mi z cesty, nebo tě rozdrtím!
0: Skála sice uskočila, ale želva bác. Dopadla na zem tak prudce, že si sploštila bříško. No a od těch časů má tedy želva spodní část těla plochou jako oblázek. Ale nejenom to, pádem si želva rozštípla i krunýř. A ten jí, no však to dobře víte, zůstal rozštípnutý dodnes. Tak tedy skončil závod želvy se supem.

0: Skončila soutěž se supem, ale želvu čekal nový těžký boj. Souboj s tapírem. Tapír se toulá po lesích kolem Amazonky a vládne prý menším zvířatům a také řekám. Jednou se tapír se želvou setkali. Želva právě ležela pod taperevou, stromem, který jí patřila, jehož ovoce chutná asi jako mirabelky. Želva si na plodech svého stromu náramně pochutnávala, když tu náhle přišel pánovitý tapír, kterému ovšem také chutná ovoce taperevy. A ihned na ně dostal chuť.
1: Jedeš odsud, želvo? Klíč se od té taperevy?
2: No. Proč bych se měla odtud klidit? Je to přece můj strom.
1: Tvůj, ne tvůj, hned se odtud klid, nebo tě rozdupám. Do země tě zadupám.
0: Želva ale jeho výhrůžkám příliš nevěřila a ještě se mu smála. A tu tapír opravdu vyskočila, šlapal a dupal, až želvu do země docela zadupal.
2: No, jen si dupej. Však až přijdou deště, já se vyprostím z bahna. A pak tě budu pronásledovat. A až tě dostihnu za to, co jsi mi provedl, no, to se těš.
0: A když pak přišly deště, hlína se rozmočila a želva se prostě vyprostila. Nalezla tapírovu stopu a ptá se jí.
2: Stopo, milá, jak je to dávno, co tudy prošel tvůj pán tapír?
3: Dávno už, dávno je to, želvo.
0: A tak šla želva dál. Asi po měsíci nalezla druhou stopu. I té se zeptala.
2: Stopo, druhá stopo, jak je to dlouho, co tě tady zanechal tvůj pán tapír?
3: Velmi dávno, už velmi dlouho tady ležím, želvo.
0: Zase šla želva dál. A zase uběhl měsíc a znovu potkala stopu.
2: Dobrý den, třetí stopo. Ještě je daleko, tvůj pán?
4: Ne, želvo, už není daleko. Jen 2 dny cesty půjdeš a tapíra nalezneš.
2: Ještě 2 dny? Mě už netěší takhle ho hledat.
4: Zeptej se tedy ramene řeky. To bude vědět, kde je náš pán.
0: Šla tedy želva k rameni řeky.
2: Řeko, milá řeko, prosím tě, kde je tvůj pán?
5: Nevím, kde je tapír, nepovím nic.
2: A proč? Proč mi to nechceš říct?
5: Vím, co ti tapír udělal, a proto ti nic neprozradím.
2: Aha. No dobře, no. Neříkej, nechceš-li. Já si ho najdu sama.
5: Neruš ho, želvo. Nech tapíra pána všech řek spát.
2: Aha. Spí. Tapír spí. Tím líp, to jsem ráda.
5: Dej si pozor, želvo, nebo tě tapír znovu zašlape do bláta.
2: Co pak jsem kámen, abych se nechala do země zadupat? Já se chci s ním setkat, s tím pyšným tapírem, který si myslí, že je silnější než já.
0: A vyšla podél řeky. Do pochodu si pískala na flétničku, cesta jí lehce ubíhala a potom na břehu řeky nalezla spícího tapíra.
2: Tak, a teď tedy uvidíme, kdo je silnější.
0: A pevně ze vší síly se zakousla spícímu tapírovi do šíje. Tapír se probudil, zakřičel, zanaříkal a prosil o milost.
1: Pust mě, želvičko! Pust!
2: Nepustím. Chci poznat tvou sílu.
0: Tapír se vzepřel a utekl k řece. Hlava mu klesla do mělké vody a za dva dny na to v rameni řeky zemřel. Želva si potom sedla vedle svého úlovku, vytáhla z krunýře flétničku, radovala se a pískala si, myslím, tohleto.

0: Ale největší, nejobtížnější boj na naší želvu teprve čekal. Boj s jaguárem, nejmocnějším vládcem amazonských pralesů. Želva rozradovaná vítězstvím nad tapírem slavnostně vyvolávala.
1: Příbuzní moji, želvy všechny, pojďte sem. Přichystala jsem vám hostinu. Honem sem poběžte.
0: To uslyšel jaguár, přiběhl a ptá se.
2: Proč pak křičíš po lese, želvo?
3: Svolávám své příbuzné.
1: No, aby mi pomohli sníst můj chutný úlovek. Tapíra. Sama bych ho asi nesnědla. A ani neumím tak veliké zvíře rozdělit na menší kousky, aby se na všechna zvířátka dostalo, víš?
2: Ty jsi zabila tapíra?
1: No.
2: Jestli chceš, já ti úlovek rozdělím.
1: Ne, to bys byl moc hodný. A pak si klidně vezmi polovinu úlovku, ale druhou mi ne.
2: Dobrá, zatím běž a nasekej v pralese dříví na oheň.
0: Želva odběhla pro dříví a jaguár jí zatím všechno maso celého tapíra snědl. A potom nasycen utekl.
1: Ale, ty jsi mě ošálil. Okradl jsi mě, jaguáre. Ale počkej, však my se ještě setkáme.
0: A vypravila se zvířecí stezkou do pralesa hledat loupežníka jaguár.

0: až želva šla a šla a šla. Cesty v pralese jsou bez konce. Po mnoha dnech potkala opičku, která visela na palmě Inája. Želva na opičku zapískala.
1: Krásně pískáš, želvo! Mohu ti nějak pomoci?
2: Ty, opi, schoď mi několik plodů palmy Inája. Já bych si taky ráda zamlsala.
1: Neschodím, ale jestli chceš, seskočím s Ináji a vynesu tě nahoru.
0: Želva souhlasila a opice ji vynesla na strom, ale potom odskákala. Želva se do sytosti namlsala plodů Inája, ale nevěděla, jak se dostat zpátky na zem. Protože jednou, no snad se ještě pamatujete, jednou seskočila z výšky dolů, když závodila se supem. A naštípla si přece krunýř a s jejím bříškem to dopadlo ještě daleko hůř. Zůstala tedy na stromě a čekala, cože se stane. Asi po dvou dnech šel kolem ten zlý jaguár. Ten, který želvu okradl. Ten, na kterého se želva tolik zlobila. Spatřil želvu, jak sedí na stromě a velice se podivil.
3: Hleďme, želva. Co děláš na stromě? Jak ses tam nahoru dostala? Pojď, slez dolů.
2: Ale kde pak, ještě ne? Nejdřív musím sníst všechny ty dobroučké plody. Ty jsou sladké. A jak voní. Chceš taky?
3: Když jsi tak hodná, schoď mi jich pár.
1: Tak dobře. Já ti schodím několik dobrých plodů palmy Inája, ale chceš-li je dostat, zavři na chvilku oči.
0: Nenasytný jaguár, kterému se už zbíhaly sliny, zavřel oči, slastně se usmíval a čekal, až spadne první plod. A to byla chvíle, na kterou želva čekala. Přemohla strach a skočila na jaguára. Padla mu rovnou na hlavu a těžký, tvrdý želvin krunýř jaguára zabil. Potom vytáhla želva jaguárovi z nohy kost a udělala si novou, ještě lepší flétničku.

0: Ale tímhle dobrodružstvím statečné želvy to ještě neskončilo. Kde pak? Šel kolem jiný jaguár a slyší, jak si želva vesele prospěvuje, že prý zabila jaguár.
1: Co? Co pak si to zpíváš, želvičko?
2: Ale zpívám o tom, jak jsem si z jelení nožičky udělala flétnu.
1: Co?
2: Víš? Udělala.
1: Co?
2: No flétnu.
1: Ne, jinak si to zpívala. Slyšel jsem něco jiného.
2: No, když slyšel, tak slyšel, no. Možná, že když stojíš tak blízko u mě, neslyšíš dobře.
1: Co?
2: Že dobře neslyšíš.
1: Jo.
2: No, tak běž trochu dál.
1: Jo.
2: Třeba tam za ten strom, o tamtud uslyšíš líp.
1: Co?
2: Že mě uslyšíš líp za stromem.
1: Jo.
0: Když ji hloupý jaguár poslechl a poodešel, želva si vyhledala malou noru v zemi a v té se schovala. Po malé chvílce vystrčila hlavu a začala si znovu vesele prospěvovat.

0: Tu se hloupý jaguár strašně rozlobil a plný hněvu se rozběhl k želvě. Ale želva nečekala a šups, už byla v noře. Jaguár bezmocně přemýšlel, jak by se k chytré želvě prohrabal. A tu zahlédl ropuchu.
1: Koho?
0: Ropuchu.
1: Nech toho skákání, ropucho, a pojď sem.
2: Jak poroučíš, pane jaguáre?
1: Co?
2: Jak poroučíš, pane jaguáre?
1: Dávej dobrý pozor. Tady v té díře v zemi je schovaná chytrá želva. Tak chytrá, že zabila i jednoho mého bratra jaguára. A my, jaguáři, jak víš, jsme nejchytřejší zvířata na světě, jo?
2: Ano, samozřejmě,
1: co?
2: Že vím, že jaguáři jsou nejchytřejší.
1: Co?
2: Že vím, že jaguáři jsou nejchytřejší.
1: Jsou. Proto musím tu želvu lapit. Poběžím teď domů pro dřevěnou motyku, abych se mohl k želvě prohrabat. A ty tady budeš dávat dobrý pozor, aby nám zatím neutekla. Rozuměla jsi?
2: Rozuměla.
1: Co?
2: Rozuměla.
1: Jo.
0: Když želva poznala, že hloupý jaguár odešel, povylezla opatrně z díry, pozdravila ropuchu a zeptala se jí, cože tady jako dělá.
2: Hlídám tu tebe, abys jaguárovi neutekla.
3: Ale prosím tebe, podívej. No jo, ale kdo hlídá, musí mít oči pěkně otevřené a nevím, žourat jako ty. Otevři pořádně oči.
0: Ropucha tedy otevřela oči tak široce, divý panenky nevyskočily. A v tom jí želva hodila do očí plnou hrstečku písku. Ubohá ropucha, ta si mnula oči, chtěla se jí plakat. Ale neviděla nic, neviděla pranic. Želva se zatím tiše vykradla z nory a utíkala, co jí nohy stačily. Za malou chvíli se vrátil hloupý jaguár s dřevěnou motykou a začal rozkopávat noru. Hrabal. Už byl celý spocený a želva pořád nikde. Nakonec se prokopal až na samé dno nory.
1: Tak a i mě ošálila ta chytrá želva. Jak pak si hlídala, ropucho, co?
4: Tak především se neříká co nejbrž prosím a za druhé špatně hlídala ropucha.
0: A ze zlosti a za trest ten jaguár zelenou ropuchu spolk. Ale želva, naše chytračka želva, miláček dětí na břehu Amazonky, chodí prý tamtudy dodnes. Vesele si píská, jednomu pro zlost, druhému pro radost.

Takové pohádky tedy indiánské mámy vyprávějí svým dětem. Jsou jiné nežli ty, které znáte vy, ale jiný je i život tam, kde nad vodou dovádějí ledňáčci, na květiny usedají plaší motýly papilionidae a s večerem se rozléhá křik červených papoušků.

Ahoj holky a kluci, rodiče a prarodiče, milí posluchači. Rádio Junior vstupuje do své 13. sezony a i v tomto roce se můžete těšit na několik novinek. Pořad Mezi námi zvířaty hradil sobotní klub Rádia Junior. Každé úterý od 15. do 16. hodiny si moderátorka Veronika Hájková zve zajímavé hosty a jejich zvířecí parťáky. Dárek, který se našel zaprášený v archivu budovy Českého rozhlasu, se jmenuje Pohádkové poklady. Nádherné čtené pohádky z let minulých, klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete smát i bát, uvedeme každou neděli od 19 hodin. A zpětně poté k poslechu na webu Rádia Junior nebo v aplikaci Můj rozhlas. V roce 2026 chystáme i další překvapení. Rádi bychom představili nové díly u Šounovy pohádkové školky. A těšit se můžete i na další novinky, a to nejen ve vysílání. Děkujeme za vaši přízeň. Adam Kebert, šéfredaktor Rádia Junior.

0: Rádio Junior, čtení na pokračování.
1: Kdo chce zničit planetu Zemi a proč? To se dozvíme právě teď v pětidílné četbě Záškodníci z vesmíru. Seriál o mazaných mimozemšťanech, kteří se chtějí zmocnit planety Země, udělat z ní holou pustinu a vyhnat lidi, napsala Klára Vlasáková. Režie se v roce 2021 ujal Vít Malota. Účinkují Klára Oltová, Tomáš Pavelka, Šárka Vaculíková, Hynek Chmelař a další.
2: Hledáte něco na sebe? Hledáte něco do domácnosti? Hledáte něco, čím vyplnit prázdný prostor u sebe na zahradě, v pokoji nebo u sebe vnitru? Tak už nehledejte. Koukněte na stránky největšího internetového obchodu na světě Universal Wish a každé vaše přání se tu okamžitě splní.
3: Dobrý den a díky vám všem, že jste dorazili. Jmenuji se Harry Welsh a jsem zakladatel a vlastník Universal Wish. Jak asi mnozí z vás vědí, naše společnost se v posledních letech zaměřuje kromě obchodu taky na prozkoumávání vesmíru. Je to můj sen ještě z dětství, který si teprve teď můžu začít plnit. A ani vám nedovedu vypovědět, jak moc jsem na to pyšný. V posledních týdnech někteří z vás možná zaznamenali falešnou poplašnou zprávu, která se rozšířila na internetu. Něco o tom, že se na naši planetu chystá jakási mimozemská posádka, která nás chce ovládnout. Aby bylo jasno, na tenhle vesmírný výzkum se nezaměřujeme. My pracujeme s opravdovým poznáním, ne s naprostými výmysly. Nicméně, kdyby nás nějací mimozemšťané poslouchali, tak ať se mi prosím klidně ozvou. V současné době si musíme položit jednu důležitou otázku. Bude planeta Země naším domovem i pro další roky? Jistě, máme to tu rádi a jsme tu zvyklí. Ale všichni asi víme, že podmínky k životu tady na Zemi se rychle zhoršují. Sucha přibývá, vody ubývá a teplota stoupá. A tak je třeba zaměřit se na to, kde by mohla být další místa, kde bychom mohli žít. Ano, já vím, je to samozřejmě těžká otázka. Ale jako první volba se nabízí náš soused Mars. Na Marsu zatím nejsou takové podmínky, aby tam mohli lidé přežít. Ale řeknu vám to takhle. Společnost Universal Wish jsem vybudoval od základu. Na začátku mě od toho všichni zrazovali. Nedařilo se mi. Jenže já vytrval a dneska máme miliardové obraty. Tenhle přístup se mi bude hodit také při budování nového domova. A tak mi dovolte, abych vám představil náš nový program. Na Mars!
4: Vzdálený, rudý, tajemný.
2: A nyní také dosažitelný. Takový je Mars, náš soused, kam Universal Wish hodlá vyslat první posádku, složenou z 10 lidí. Ti se zde budou snažit pěstovat upravené rostliny a bydlet ve speciálních obydlích. No nezní to skvěle? Nechtěli byste i vy být v této skupině?
3: 5 členů z této posádky je již vybráno. Já jsem samozřejmě mezi nimi. Ale zbývajících 5 míst je otevřeno pro všechny, kteří by se chtěli přihlásit. Zúčastnit se můžete jednoduše. Stačí si objednat jakýkoliv výrobek naší společnosti Universal Wish. Tím se automaticky dostáváte do slosování. Výrobků můžete koupit samozřejmě víc. Jejich počet není omezen. Funguje to jednoduše. Čím víc výrobků koupíte, tím se zvyšuje vaše šance letět na Mars. To už stojí za úvahu. Co říkáte?
5: Deník ze záškodnické mise. Závěrečná zpráva. Jmenuji se Erika a vzala jsem na sebe podobu 11-leté holky. Ve své závěrečné zprávě stručně zhodnotím, jak si zatím vedu v přeměně Země do podoby, která je pro náš mimozemský druh obyvatelná. Tedy pustiny, sucho a minimálně čerstvého vzduchu i čisté vody. Poté, co prezident společnosti Universal Wish prohlásil, že se otevírají místa pro 5 účastníků, kteří se mohou dostat na Mars, bylo mi jasné, že se musím stát jednou z nich. Samozřejmě jsem doopravdy nijak nestála o to se na rudou planetu podívat. Můžu na ní jet, kdykoliv se mi zachce. Na celé záležitosti mě zajímala možnost nahlédnout do nitra společnosti, která má s naší záškodnickou misí tak příhodně stejný cíl. Dostat lidstvo pryč z planety Země. Zároveň jsem považovala za důležité plány této společnosti co nejvíce urychlit. Poslat 10 pasažérů na Mars je totiž sice pěkné, ale má to jednu obrovskou vadu. Je to málo. Postupovala jsem následovně. Pořídila jsem si co nejvíc výrobků firmy Universal Wish. Ceduly na dveře s nápisem Cedule nad dveře, automatický vytrhávač chlupů na palcích, parfém nazvaný Česnekový dech, krabičku, která měla údajně obsahovat ten nejčerstvější horský vzduch a sadu robotických žížel. Do celé akce jsem zapojila i ostatní členy naší posádky. Nechtěla jsem spoléhat na náhodu a byla jsem připravená přistoupit i k donucovacím prostředkům, pokud by byl vylosovaný jiný zákazník než já. Naštěstí jsem vybrána skutečně byla. Vedení firmy vypadalo překvapeně. Nečekali, že se do programu zapojí tak malá holka. Tady náš plán vzít na sebe podobu lidských mláďat narazil na svoje jednoznačná omezení. Jistě děti jsou sice nenápadné a málo kdo je podezírá z něčeho nekalého, ale svým stářím a vzrůstem nevzbuzují příliš respektu. Seš na tohle moc malá, holčičko. Lítání do vesmíru je pro větší, víš? Tak se pěkně seber a běž. Když však celou záležitost probrali se svým oddělením, které se stará o dobré jméno firmy, najednou otočili. Oddělení totiž bylo toho názoru, že přítomnost dítěte pomůže celou akci zviditelnit a zároveň přilákat ostatní dětské zákazníky, aby si u Universal Wish kupovali co nejvíce věcí. Nemohla jsem být spokojenější. V programu nás bylo dohromady opravdu 10. 5 lidí z firmy a 5 vylosovaných. Ředitel Universal Wish na mě okamžitě udělal výborný dojem. Byl to přesně člověk, kterého potřebujeme. Tvrdohlavý a naprosto přesvědčený o tom, že Země bude za pár let neobyvatelná. Navíc byl ochotný napnout nemalé síly a prostředky k tomu, aby alespoň část lidí dostala nový domov. Když se ho jeden z vylosovaných zeptal, zda by nebylo přece jen snazší vylepšit podmínky na Zemi, tedy míň znečišťování a víc přírody, tak se ředitel zamyslel a řekl:
6: Vidíte? Takhle jsem nad tím vůbec neuvažoval. Zatím bych se radši držel původního plánu.
5: Pro mě a naši misi by bylo samozřejmě zničující, kdyby nad tím uvažovat začal. A tak jsem mu od začátku cestu na Mars chválila. Jde o naprosto báječný nápad, na Marsu postavíme nová krásná města a Země nebude nikomu chybět, už aby se tam lidé přesunuli. Ředitel byl stejného názoru a výborně jsme si rozuměli. V jeden moment mi dokonce navrhl, jestli bych nechtěla promluvit v televizi. Mohla bych tak inspirovat i další děti, aby chtěli ze Země vycestovat. Zamrzelo mě, že jsem s tak výborným nápadem nepřišla sama. Okamžitě jsem souhlasila. Dovoluji si připojit zvukový záznam svého televizního vystoupení.
7: Dovolte, abych přivítal nejmladší a nejstatečnější členku naší posádky, Eriku.
8: Chtěla bych vyzvat další lidská mláďata, totiž děti, totiž svoje vrstevníky, prostě holky a kluky jako já, protože já jsem lidská holka, jak všichni vidíte. Aby se nebáli a přihlásili se do dalších naplánovaných cest na Mars. Protože co nás čeká tady? Nic moc. Nejlepší je Zemi opustit a přenechat ji, chci říci, zachránit se. Zemi nikomu přenechávat samozřejmě nebudeme. Vždyť kdo by o ně asi tak mohl mít zájem? I kdyby existovali mimozemšťané, tak ti by tak zbědovanou planetu určitě nechtěli, to se můžete vsadit. Každopádně, lidská mláďata, totiž holky a kluci, buďte jako já a odleťte na Mars co nejdřív. Určitě si tam užijeme spoustu legrace.
5: Ve své aktivitě neustávám a snažím se chodit na každý rozhovor, kam mě pozvou. Všude říkám to samé. Ze Země je třeba odletět co nejdřív a už se sem nikdy nevracet.
9: Na své dosavadní počínání jsem velmi pyšná. Jen jedna věc mi dělá starost. Já a dalších 9 pasažérů odlétáme na Mars za 2 dny. Nijak nestojím o tak hloupou a zbytečnou cestu, ale zatím jsem nevymyslela způsob, jak se z ní vyvléct. Kdybych účast na poslední chvíli odřekla, mohlo by to zpochybnit všechno, co jsem zatím navykládala do médií. Obávám se tedy, že mi nezbyde nic jiného, než skutečně odletět. Prosím tedy své kolegy a kolegyně z posádky, aby mě na Marsu co nejdříve vyzvedli a nenechávali mě tam. Budu čekat! S těmi lidskými hňupy tam nechci být ani o minutu déle, než je nutné.

0: Posloucháš?
1: Rádio Junior.
2: To je to kouzlo, co my dokážeme. To je to kouzlo, co my dokážeme. To je to kouzlo, co my dokážeme. Co my dokážeme. Co mi dokážeme.

nevede chodník. Žije smutný vodník předaleko od tramvají. Za horami v černém háji, kam nevede chodník, žije smutný vodník. Jen tak v tričku u rybníčku

za dvě káče.

0: Hezký večer
1: s Rádiem Junior.

0: si to.
1: Jsme víc než stíny zapomenutých bohů, všechno, co je v nás, ještě nespálil čas. Máme zárodky svatozáří a zbytky rohů, vem to děs.

Junior.

0: Sestava.
1: Cože?
0: Kam prej letos?
2: Jestli Egypt?
1: Egypt.
2: Nebo do Londýna lodí?
3: Jsou ale praštění.
1: Londýna?

než člověk. Jsem král orangutan, jsem král všech králů král, jsem král orangutan. Vždyť já jsem králem opic všech, jsem v džungli prominent, jsem králem.

0: Rádio Junior.
1: Na staré krabici od čaje vidím japonskou paní, která velice krásná je,

kanapé, krabici od čaje, vidím maličkou paní, která velice krásná je, lupičkou dívám se na ní. Paní má ve vlasech jehličku,

Doufám, že není ta písnička bez konce. Rád bych se dostal až k nejmenší Japonce. A na té krabičce od čaje vidím maličkou paní, která velice krásná je. Lupičkou dívám se na ní. Paní má ve vlasech jehličku, přichází od někud zvenčí a v ruce nese tu krabičku.

se vyčítat, ten ať si ujasní, že ze zvířat, k nimž od věku plne celý lidský rod, jsou nejmilejší člověku pes, kočka, kůň a pot.

0: dívenka mého gusta, co chodí s bílou nádobou a má tak milá ústa.
1: Bydlí.
0: Bydlí?
1: Bydlí.
2: Rádio Junior.

0: Počkej.
1: Hele, Vendelí, nezdržuješ. Už jsi jednou byl.
0: No jo.
1: Bojíš se hodně?
0: Středně.
1: Jak je to středně?
0: No, vršek by šel a spodek nechce.
1: Jen pojď.

0: Jedna tlapka, druhá tlapka.
1: Ťap, ťap.
0: Posloucháme ticho šlápka.
1: Ťap, ťap.
0: Jak se tady tiše šlapká.
1: Ťap, ťap.
0: Jedna tlapka, druhá tlapka.
1: Ťap, ťap.
0: Ticho šlápku, mlcho šlápku.
1: Ťap, ťap.
0: Ukaž nám svou měkkou tlapku.
1: Ťap, ťap.
0: Snad ti na ní roste peří.
1: Ťap, ťap.
0: Tomu se však těžko věří.
1: Ťap, ťap.
0: Snad máš na ní vátičku.
1: Ťap, ťap.
0: Bys nevzbudil mátičku.
1: Ťap, ťap.
0: A nebo květy pampeliší.
1: Ťap, ťap.
0: Ty jsou možná ještě tiší.
1: Ťap, ťap.
0: Jedna tlapka, druhá tlapka.
1: Ťap, ťap.
0: Posloucháme ticho šlápka.
1: Ťap, ťap.
2: Posloucháš?
3: Rádio Junior.

0: Rádio Junior.
1: Spinkej můj malý, noc už ti balí sen. Na víčkách, po špičkách plíží